0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Staň se součástí nejlepšího éteru na východě Čech a vysílej s námi. Odsav Hitrádia Černá Hora 601 292 464. Hitrádio Černá Hora

Produkce kabelů, které každý týden vyrobíme, by obkroužila celou zeměkouli. Každý týden vyrobíme více než 40 000 kilometrů kabelů. Za rok je to vzdálenost delší než dvakrát na měsíc a zpět. Jsme Kablovrchlaví, největší česká kabelovna na výrobu autovodičů, instalačních kabelů a nejen to. Přijmeme operátory, operátorky výrobních strojů. Uvítáme i absolventy středních škol. Více na práce-vrchlaví.cz. Kablovrchlaví. Vrchlabí.

0: songy na celý život. Pondělí až pátek v pravé poledne na Hit Rádiu. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
1: Co si představíte, když se řekne práce za odměnu?
2: Rekutech. Férový šéf. Čisté prostředí.
3: Rekutech.
2: Peníze včas, když se tam rád vracíš.
1: Rekutech. Tak na co čekáš? Práce za odměnu. CZ.

0: Rádio. Vybíráte elektromobil? Nebo vás zajímá, jak se s ním jezdí? Olfin Car e-Driving Day vám dá příležitost otestovat 30 elektrických vozů na jednom místě. Porovnáte tradiční značky s novými hráči na trhu a praktické otázky proberete s odborníky z Olfin Car. Už ve čtvrtek 22. října v rezortu Golf & Spa Kunětická hora. Více na olfincar.cz.
1: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé ČR. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
2: To jsem nevinnej.
3: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
4: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
5: Bacha, Benka.
4: Z vězeňského prostředí.
6: Tady všechno všech. Tady kolko, jasný more.
4: Oddíl B. Už teď pouze na OnePlay.
7: Proč tady musí být furt takovej bordel? Proč se musím kvůli tobě stydět před lidma, otevřít vrata od garáže? Proč jsem si nevzala za manžela Roberta jako Lenka? Proč musím každý den zakopávat o ty krámy? Ty jsi normálně neschopnej a já si s tebou zkazila celý život.
8: Pořiďte si závěsný systém Reponio a ušetříte si problémy. V garáži, ve sklepě nebo v komoře bude pořádek, spousta místa a doma konečně klid. Reponio.cz.
9: Furt to sami. Objednáš díl, dodavatel slíbí zítra a jsou z toho 3 týdny. Auto je na zvedáku, Kunčovt volá každý den. Yes.
10: Jenom s turbem je to jinak. Na turbíny.cz mají 99% turbodmychadel skladem a opravu nebo repasy zvládnou nejpozději do 24 hodin. Turbíny.cz, dodavatel, který drží slovo. Už 25 let.
11: Věděli jste, že Albert Einstein nedostal Nobelovu cenu za teorii relativity, ale za vysvětlení fotoelektrického jevu? Není zač. Nepalte přesličky. V solární elektrárně od Helionu dostanete vždycky něco navíc. Helion.cz. Vaše sluneční soustava.
12: Tak točíme.
13: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v lípě u Šubrta? Je to kousek za Hradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
12: Stop!
13: Co?
12: Showroom na kuchyně.
13: Jo, no jo, já jsem... Na kuchyně, showroom na kuchyně, splní vám tu každý sen, tak se stavte v lípě nebo na www.šubrtnábytek.cz.
12: Berem, díky.
14: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
15: Hledáte ojeté auto, na které se můžete spolehnout? V Louda Auto si vyberete z 1000 prověřených ojetých vozů různých značek, modelů i cenových kategorií. Ať už hledáte první auto, rodinný vůz nebo něco pro radost, u nás si vyberete. Zajistíme výkup, financování i pojištění. Vyberte si na autolouda.cz.
16: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: Neležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
1: Peťane, ty bordeláři jeden. Teď už se nemusíme stydět otevřít vrata od garáže. Nainstaloval jsem závěsný systém Repono, jo.
2: No já jsem úplně vrocený. Takovej pořádek jsme v garáži ještě neměli.
1: A čemu se divíš, ty divizno? Je to jednoduchý. Máme tu spoustu místa, věci si dáš kam potřebuješ. Tak třeba ten tvůj fukár dám teď sem, když není potřeba, a místo něj pověsím to tvé kladivo.
2: Cože?
1: Ale pneumatický ty raketáku jeden domýšlivý. Závěsný systém je Repono, jo. Se divím, že to ještě nemáte v garáži, ve sklepě nebo v komoře. Repono.cz.
3: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky.cz najdeš techniku Štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky.cz.
4: I'm Ariana Grande.
5: It's Hozier.
6: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Zemědělci mohou ode dneška žádat o mimořádnou finanční pomoc kvůli krizi na Blízkém východě. Z evropských peněz mezi ně zamíří 264 milionů korun. Další prostředky přidá český stát. Podpora má pokrýt hlavně rostoucí náklady na energie a hnojiva. Žádosti mohou zemědělci podávat do konce října. Brazílie zkrátí pracovní týden ze 6 na 5 dnů. Parlament schválil změnu ústavy, která zaměstnancům zajistí 2 dny volna týdně. Pracovní doba se postupně sníží ze 44 na 40 hodin, a to bez snížení mezd. Změnu ještě musí podepsat prezident. Ten si tak připsal důležitý úspěch před druhým kolem prezidentských voleb, které se koná příští neděli. Fotbalisté Paris Saint-Germain vyhráli v Lize mistrů na hřišti Manchesteru City 4-2. Obhájci trofeje tak po dvou kolech vedou tabulku. Liverpool porazil Linec 6-3 a Real Madrid zvítězil v Římě 4-3. Fenerbahče příští soupeř Slávie podlehlo Aston Villa 0-6. A teď už pojďme k nám do regionu.
10: Řidiči na Náchodsku pozor. V sobotu dopoledne vám může cestu zkomplikovat tradiční běh Hronov Náchod. Od 11 do 12 hodin budou běžci na hlavní silnici mezi oběma městy. Provoz bude usměrňovat policie a pořadatelé doporučují trasu raději objet. No a na Černé hoře se dáme ještě počasí 12 až 17 stupňů. Budou čtvrteční maxima pro ty naše východní Čechy. Ráno je místy mlhavé, ale po rozplynutí mlh čekáme oblačný den. Takový bude čtvrtek na východě Čech.
11: Tradice a kvalita. Prodej a servis vozů Ford a Nissan. To je Auto Trutnov. Auto Trutnov. Váš parťák na cestách. Auto Trutnov.cz.

0: Snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem.
1: Snídaně šampionů.
2: No jo. Jsme tady.
3: Krásné, dobré ráno.
2: Dobré ránečko, ahoj Davide, ahoj Jasmin.
4: Ahoj.
3: Ahoj Michale.
2: Ahoj Michale. Ahoj vy všichni,
3: ahoj vy.
2: Kdo jste u rádia, kdo jste si nás zapnul. Coldplay a Beyoncé, tím startuje už čtvrteční, pane bože, on je čtvrtek.
3: No je.
2: Tak jdeme na to, hezké ráno.
0: Hit Radio Černá Hora.

0: Muzika pro vaše lepší ráno, tohle jsou Coldplay a Beyoncé. A taky čtvrteční Hit Radio, 5 minut po 6. My jsme se tady včera bavili o tom, že se nám hůř spalo. Já teda musím říct, že na dnešek se mi spalo krásně, tak doufám, že i vy, kdo jste u rádia, jste se hezky vyspal, ale kránu, člověče, mě ti vám budila věc, která by mě nikdy nenapadla.
1: Mě ti vám? Tak
0: no,
1: co?
0: No normálně z ničeho nic začalo ozývat takový zvuky.
2: Partnerka byla taky vzhůru teda, jo?
0: No, já jsem si nejdřív říkal, že to je její břicho, jo? Ale my máme malýho psa, King Charles Cavalier, ještě budeš takový zakreslej, a ona si něco snědla včera a taky kručelo břiše, jo? A mě to normálně budilo. A já si říkám, kolik je hodin? A bylo už, já nevím, 4:45, říkám, tak se tady za chvíli stávám, ale celý ráno, když jsem odkázal, tak...
2: Teda rád, že to dopadlo takhle.
0: Ale no, já jsem si říkal, ale spinkala a byla jako spokojená, jenom mi kručilo bříško, takže to je ráno u mě, co vaše ráno?
1: Já jsem se zbudila v 2:30, když přišel můj přítel z aftrošky z Rádců, takže to bylo takový, jako že zase, no, tak to si pil.
0: A přišel normálně, nebo všechno poboural, tak...
1: Musím říct, že jako přišel celkem normálně, ale samozřejmě jsem ho musela vyspovídat, co u Davida.
2: Hele, ani pes, ani partnerka, která přišla z afterparty, úplně normální noc.
0: A víš, že to máš docela nudnej život.
1: Tak jak je to dneska u vás?
0: Pojďte nám napsat, za malou chvíli začíná minuta šampionů. Chceme po vás klasicky jméno, město, odkud jste a co právě teď děláte?
1: Ať víme, co děláte doma, nebo cestou do práce, kdekoliv. A vy třeba se dozvíte, že někdo je na tom úplně stejně jako vy teďka.
0: Přesně, chceme, ať tam napíšete, co právě teď děláte, ať víme, co právě teď děláte. 777-937-777, to je číslo k nám. Hnedka po Sonic na to vlítneme teď Sky na Hit Radio. Hezké ráno.

0: našem psovi, který mu kručilo ráno břicho a shodou okolností, ona se jmenuje stejně jak ten song Sky, to není náhoda. Posloucháte Hit Radio 6 hodin 11 minut, startuje minuta šampionu. Dneska jsme po vás chtěli jméno, město a co právě teď takhle po ránu děláte, tak pojďme na to.
1: Vlaďka Praha dělá si snídaní při home officeu.
0: Tomáš Mělník rozváží pečivo do obchodu od tří je na nohou.
1: Roman Nymburk sedí v kamionu a míří do Německa.
0: Šťastnou cestu. Martina Praha právě dojela do práce o půl hodiny dříve, taky ji vzbudil pes.
1: Hanka Benešov vaří si už druhý kafe.
0: Jakub Mladá Boleslav jede do práce.
1: Radek Slaný právě nakládá dodávku a vyráží za zákazníky.
0: Tomáš Třinec pracuje a přitom pije kafičko.
1: Lenka Jaroměř obléká malého skororočního satánka a jdou na procházku.
0: Pepa Beroun o 4 už zařezává v práci.
1: Marcela Beroun bohužel už účtuje faktury.
0: A Mirka Kateřinice háčkuje košík na jarmark a za chvíli bude budit děti do školy.
1: Fanda Nymburk jede do pekárny do Poděbrad, krásné ránko.
0: Žaneta Ostrava chystá v práci snídaní pro hotelové hosty.
1: Anička Plzeň vrací se domů po noční směně. No a pak tady máme ještě jednu zprávu. A Michal to čte před tou minutou šampionů a říká, cíle Marila ze Žďáru má velkou pohodičku.
0: Máme tady ještě bonusovou zprávu. Marila Žďár. Ahoj, já luštím křížovky, popijím kávu, poslouchám vaši ranní trojku a těším se do práce. Ale normálně, já úplně vidím Marilu na tom jediném obláčku na obloze, takhle, jak krásně jak tam sedí, jak tam levituje, takhle. A říká si, no tak to tady doluštím, takže tady popivek na dvě písmena, to bude la. Kávičku, hele, rádio se přidám.
2: Za chvíli do práce.
0: Tak přesně já. Hele, a za chvíli už jsem byla v té práci. Děkujeme za všechny vaše zprávy, Marilo, samozřejmě, tobě to nás moc pobavilo a potěšilo. Děláte spoustu krásných věcí takhle po ránu. Beautiful things, hele, poslý mostek, blázen. Benson Boone, hezké ráno. Na zítra.

0: První superstar Aneta Langerová, Hit Radio, 6 hodin 20 minut, hezké ráno. A to mi pověste, co jsme to jako teda celý léto lízali.
1: To mi pověste.
2: No. Nevím, jestli se chci zeptat tebe.
0: No to mi pověste. Ale takhle. Potravinářská inspekce včera ukázala výsledky letošních kontrol zmrzlin. 54% vzorků neprošlo hygienou.
1: Cože?
0: Hlavní problém je hygiena výroby. Píše se tady, že některá točená zmrzka se z předchozího dne vrací zpátky do stroje. Takže víc jak polovina zmrzlin testovaných neprošla.
2: No a jak nám chutnalo celý léto?
0: A jak nám chutnalo? Takhle, já teda přiznám se, vzpomínám si konkrétně na jednu zmrzku, že mě po ní jako nebylo úplně nejlíp a říkám si, no tak to si myslím, asi nějaký špatný maso. A ona to byla člověče asi zmrzlina.
1: Takže ne vanilka čokoška, ale vanilka salmonela.
0: No, pak čokoška byla doma ještě.
1: Pěkně nechutný, půl sedmý ráno.
0: Jakože jsem si dal normálně na nukáč, jako. Ježišmarja. David Guetta, Terry Swim, Stones and I. Za malou chvíli taky přihodíme dopravu. Hezký ráno.
3: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz. Lásko, jaký bys chtěla auto?
4: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
3: Ale já myslel, jakou barvu?
4: Barvu? Je tak to nevím.
3: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
5: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky CZ najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky CZ.
6: Šéfe, došel matroš!
7: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
8: Nákupy v online shop CZ.
9: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
8: www.onlineshop.cz.
10: Furt to samý. Objednáš díl, dodavatel slíbí zítra a jsou z toho 3 týdny. Auto je na zvedáku, Kunčovt volá každý den. Yes.
11: Jenom s turbem je to jinak. Na turbíny.cz mají 99% turbodmychadel skladem. A opravu nebo repasy zvládnou nejpozději do 24 hodin. Turbíny.cz. Dodavatel, který drží slovo. Už 25 let.
12: Ne, každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze 3 odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
13: Představte si místo, kde máte spoustu času a kde v klidu odložíte telefon.
14: Vysočina. To je únik od úkolů a schonu všedních dnů. Stylové penziony, krásná příroda, kouzlo památek UNESCO, lokální chutě
13: a poctivé pivo z místních pivovarů.
14: Vysočina. To je místo, kde můžete zpomalit, zhluboka se nadechnout a dobít si baterky.
13: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
15: Voláme všechny Pardubáky. V sobotu 17. října ve 3 hodiny všichni na stadion. V prvním domácím utkání po reprezentační přestávce přivítáme Zlín. A bez vás to nepůjde. Na stadionu vás čeká tradiční fanzóna s fotbalovým pláckem a občerstvením. Zlevněné lístky od 140 korun koupíte na fkpardubice.cz. Vidíme se v sobotu. Kopeme pro Pardubáky. Statutárním partnerem FK Pardubice je město Pardubice.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
6: Pepo, vstávej.
17: Nemusím.
6: Pepo, už je 8, vstávej.
17: Nemusím.
6: Je pátek, Pepo.
17: Nemusím.
6: Musíš už jít.
17: Nemusím.
18: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
19: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
20: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
21: No jasně, z MND to jde.
20: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
22: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Pokračuje uzavírka v Hradci Králové, neprůjezdná je ulice Maxe Malého, jezdí se proto okolními ulicemi. No a pozor, taky v Pardubicích, kde se opravuje Labská ulice. Je tam proto dočasně zúžená vozovka, ale s opatrností tam projedete.
23: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. Hitrádio Černý.

0: Don, David Guetta tady svým Stone Senai na Hit Radio. David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Rodiče často podceňují, co jejich děti dělají na internetu. Podle nového výzkumu mají mnohdy zkreslenou představu o jejich chování v online prostředí. Například polovina rodičů netuší, že jejich dítě sdílí citlivé údaje nebo dostává agresivní či sexuálně laděné zprávy.
0: Se říká, že není problém, co z internetu stahuje syn, ale co tam nahrává dcera?
2: Levné balíčky z Číny mohou od listopadu znovu podražit. Keclu, které se zavedlo letos v červenci, má totiž přibýt další manipulační poplatek. Už samotné clo přitom výrazně omezilo dovoz levného zboží. Zatímco v červnu dorazilo do Česka přes 13 milionů položek, v září už jen necelé 3 miliony. Vztahy po 40 mohou podle vztahových odborníků ohrozit i zdánlivé maličkosti. Mezi největší problémy patří ztráta společného humoru, nedostatek přes 13 milionů položek, v září už jen necelé 3 miliony. Vztahy po 40 mohou podle vztahových odborníků ohrozit i zdánlivé maličkosti. Mezi největší problémy patří ztráta společného humoru, nedostatek společných zážitků nebo postupné vytrácení.

zážitku. Pojďme hrát. Enjoy the silence, Depeche Mode. Tohle je srdcovka, kterou jsme pro vás vybrali my tři. Další vám hraje Jirka Pelný.

0: Hepburn. 7 minut o půl sedmé. Dáváte si čtvrteční hit rádio. Dobré ránko, šampioni.
1: Představte si, že máte chipsy zdarma na dalších 200 let. To zní pro milovníka chipsů, jako jsem třeba já, celkem idylicky. Jenže má to háček. Vymyslela si to společnost Pringles a má to takovou podmínku, že musíte slíbit, že až umřete, tak necháte svůj popel uložit do té jejich ikonické plechovky.
0: No, kde je ten háček teda?
1: Pro tebe teda s prstem nosem.
0: S prstem plechovce, doslova. Máte nějaký jídlo, který byste, pro který byste vraždili, dalo by se říct, až já teda, za mě to jsou tygří krevety. Takže jestli vás poslouchá někdo, kdo pracuje v nějaký společnosti, která se zabývá tady odlovem fakt jako dobrých krevet, jo, tak hele, já se klidně do těch jejich pixely zavřu, až to tady zabalím. Ať tě do toho zavřu, ale já tě navalej krevety. Co vy?
1: Já si poslední dobou ujíždím, jenže to nemá žádnou pixlu, no.
0: Co?
1: No, moravský vrabec normálně.
0: Tak bys, třeba, kdyby se domluvila, že by se nechala pohřbít na Moravě, tak by to třeba šlo, že bys měla neomezené množství moravského vrabce. A David,
2: co? No tak když jsme mluvili o těch krevetách, tak už tak tam rovnou napiš, že bys měl ještě ze jednoho zájemce.
1: Plus jednička.
0: Že by nás zasypali do jedný pixle, jo? A co vy? Jaký jídlo je to vaše nejoblíbenější? Klidně dejte vědět.
3: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
4: Ahoj, tady Martina Sáblíková. Právě výjíždím do nové sezóny opět autem od Importa. Mají i pro vás připraveno 300 skladových aut se slevou až 30%. Audi A6, Q3, Q7 nebo Volkswagen Passat i Tiguan. Tak ať vám to neujede. www.importo.cz.
5: Ranní sprcha, která vás probere.
6: Večerní relax, co vás vrátí do klidu.
5: Jedině v koupelně, která má styl.
6: Koupelna podle vašich představ v Baumaxu se slevou až 35%.
5: Platí do konce října.
6: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Trenýrkarna.cz.
8: Hlášení pro lovce slev.
7: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
9: No to není možný.
7: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenýrkarna.cz.
10: Klikni!
11: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší
10: Apple iPhone 17 256 giga. V Mironetu nyní za bomba cenu 24 990.
11: Jupí! iPhone 17 teď dává největší smysl.
10: Když mobily,
11: tak Mironet. Klikni dvakrát.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90. A máslo česká chuť 250 gramů pouze za 27,90. Albert. Dle srovnání v 7.10.
13: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
14: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
15: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
14: A co je Chytrárt?
15: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
14: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
16: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
17: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
18: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Malorka a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
9: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
19: Prostor pro 7 cestujících, komfort pro každého a výkon bez hranic. Nové JQ8 přijelo do Olfin Car a je připravené na první předváděcí jízdy v Hradci Králové a Trutnově. Objevte plug-in hybridní pohon, moderní technologie a interiér navržený pro pohodlné cestování. Rezervujte si svůj termín u Olfin Car. www.olfincar.cz.

0: Rádio Zóna Lásky. Na našem webu i v aplikaci Rádia CZ.
1: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Rekonstrukce železničního přejezdu dál brzdí dopravu na Královéhradecku. Pracuje se ve Smiřicích, kde je proto zavřená Hankova ulice. No a opatrní buďte taky v Ústí nad Orlicí, kde se opravuje Sokolská ulice. I tam se jezdí po objízdné trase.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
0: Pořád jste tady, tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin na Hit Radio.

0: 6.51 posloucháte Hit Radio a snídaní šampionů. A já tady mám věc, která se mi teda strašně líbí. V jedné vesnici na Jihlavsku zrušili obchod s potravinami a oni si řekli, tak si postavíme novej. Vlastní. Protože je nebaví jezdit pro rohlíky do asi 10 kilometrů vzdálený Jihlavy. Ta obec se jmenuje Cejle. Tohle nám dává internet. A mně to přijde hezký, protože já si říkám, že vždycky, když projíždím nějakou obcí a že jich je hodně tady těch míst, že tam se jde sámoška, kde bylo vidět, že tam byl nějaký život a že si to vybavíš jako z těch starých filmů českých, jo? Jak tam scházeli ty lidi, že se dozvěděla co novýho v obci a že to vlastně jako dneska už není, takže to je vlastně trochu škoda.
1: Tady ten má být ještě specifický tenhle obchod, že má být bezobslužný.
0: Dokonce, dokonce. Takže vlastně možná se ty tradice na ty vesnice vracejí zpátky do starých časů, do starých
2: kolejí. Trošku jiný podobě teda.
0: Trošku jiný podobě, přesně, bude to bez obsluhy. No tak zdravíme do Cejle, my vám moc fandíme. Tohle je na Českou krásně, když se lidi dokážou domluvit, tak spolu postaví sámošku. To je moc fajn. Shakira, Burna Boy, Die Die, další skvělá muzika pro vás. Davide, ty sluchátka opatrně, stojí to hodně peněz, jo?

0: začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
1: Apple iPhone 17 256 GB. Chytrá volba právě teď.
2: Když mobily?
1: Tak Mironet, klikni dvakrát.
3: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
4: Franto, co pak všechno se dá sušit?
5: Ovoce, houby, bylinky, i maso.
4: A tvůj Vůček?
5: Ten už nestihneš.
6: Sušičky Domo. Na ovoce, bylinky i maso. Domo.elektro.cz.
7: Verunka, Tomík, máma, babi, děda. No jo, a Bohou samozřejmě. Ještě kolo a máme to všechno.
8: Vůz, do kterého se vejde vše, co potřebujete. Nový Multivan nyní s celkovým zvýhodněním až 280 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Multivan. Prostor pro celou rodinu.
9: Hey, this is Ava Max. All the hits.
10: Je čas myslet na budoucnost. Střední škola vizuální tvorby v Hradci Králové. www.vizualškola.cz. Vizualškola.cz.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
13: 7:00, krátké zprávy a David Jošt. Češi nejvíc peněz dluží bankám, nejčastěji ale nezaplatí za telefon nebo internet. Na banky připadá 42% všech dlužných peněz. Průměrný dluh u bank přesahuje 168 tisíc korun, u operátorů je to jenom 17 tisíc. Nejvyšší průměrné dluhy má Praha téměř 91 tisíc korun. Nejvíc případů dluhů v přepočtu na obyvatele potom eviduje Ústecký kraj. Svět přichází o zásoby sladké vody rychleji, než se dosud předpokládalo. Ukázala to nová analýza za NASA za posledních více než 20 let. Hlavní příčinou je nadměrné čerpání vody, především v zemědělství. Nejhorší situace je na Blízkém východě, v severní Africe a Indii. Vědci varují, že nedostatek vody může ohrozit i produkci potravin. Na východě Slovenska vyhrožoval 18-letý student učiteli smrtí. Při incidentu ve škole držel v ruce nůž. Policie mladíka obvinila a státní zastupce navrhl jeho vzetí do vazby. Podobných případů podle slovenského generálního prokurátora přibývá. Nedávno například jiný mladík vyhrožoval žákovi základní školy sekerou. A teď už pojďme k nám do regionu.
14: Na Černé hoře vyrážíme spolu na Trutnovsko. Na Výšince totiž už příští týden začne ražba tunelu Kamenný vrch na dálnici D11. Práce poběží non-stop a potrvají asi rok. Tunel bude mít dvě části dlouhé skoro 800 metrů. Mezitím už se razí i tunel Poříčí u Trutnova. První 3-kilometrový úsek D11 u Královce chtějí silničáři otevřít už 27. listopadu. Čtvrtek ve východních Čechách bude po rozplynutí ranních mlh oblačný s teplotami nejvyššími mezi 13 až 17 stupni Celsia.
15: Tradice a kvalita. Prodej a servis vozů Ford a Nissan. To je Auto Trutnov. Auto Trutnov. Váš parťák na cestách. Auto Trutnov CZ.
16: Vstal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
17: Tak s Davem, hezké ránko.
18: Krásný čtvrtek.
19: Snídaně šampionů.
18: Co, přišla vám už dneska nějaká hlasová zpráva? My za chviličku proberem, proč s nima lidem dochází trpělivost a jaká už je zbytečně dlouhá.
17: To se nenechte ujít a zůstaňte i kvůli další muzice. Miles Smith tím startuje další hodina, tak pojďme na to, šampioni.
20: Hit Radio Černá Hora.

0: Nice to meet you. Parádní Miles Smith na Hit Rádiu. Dobré ránečko.
1: Znáte ten pocit, když vám na WhatsAppu, Instagramu, Messengeru, prostě kdekoliv přijde nějaká hlasová zpráva, vy se podíváte na tu její délku a zjistíte, že má jako několik minut, jo, a v tu chvíli si říkáte, no tak to je super, to otevřu a tam zase bude, já ti jenom pošlu hlasovku, to bude rychlejší, ale rychlejší pro koho? Protože ten člověk začne mluvit a jo, to jsem to chtěl, no takže, no a teďka se tam rozpomíná. A já tady mám nový průzkum, že fakt 60% lidí přiznává, že hlasovky delší než jednu minutu už prostě ignorujou.
0: Já jsem teda v té skupině lidí, kteří si nepouštějí ani ty kratší hlasovky. Já to nemám rád, já to nenahrávám, já si to neposlouchám. A když to poslechnu, tak to je opravdu za delší dobu, protože mě, když to někdo pošle, tak se mi to zrovna nehodí si to poslechnout. Takže to nechávám až pak na pospas jako osudu, že si na to vzpomenu a nespomenu. No.
2: Takhle, ty neodpovídáš ani na textový zprávy, takže nemyslíš, že jsi dobrý příklad.
0: To je důležitý říct, to je pak to B, teda. Děkuji, že jsi v tom nenechal, přesně.
1: Co David?
2: Hele, já hlasovky naštěstí nemám kamarády, který se na nich ujíždějí. Takže mně přijde jednou za čas, tak si ji dám jako přehrát rychle a jde to.
0: Mně přijde hrozně vtipný a asi jste to viděli každý někdy, jak vlastně drží takhle lidi ten telefon před pusou jako chleba a ve MHDčku nebo kdekoliv, jo, na úřadě a takhle do toho mluví, jo. A pak si říkáš, aha, tak asi nahrává hlasovku. Ten druhý se stejně neposlechne.
1: Já ji mám třeba ráda, jo, jakože taky, když přijde dlouhá hlasovka, tak se mi to nechce pouštět a dokážu se vcítit do obou těch dvou stran, ale když je to někdo, kdo je mi blízký, tak ráda uslyším jeho hlas a je mi to vlastně sympatický. Přijdeme si pak takový bližší, podle mě.
0: No tak nás zajímá, jak to máte vy, co vy a hlasovky, jestli je posíláte rádi, nebo jestli byste je nejradši zakázali, tak samozřejmě budeme rádi, když nám to pošlete jako hlasovku.
1: Jak jinak.
0: Ať to není moc dlouhý, že jo? Přes WhatsApp na 777-937-777 a pokud náhodou ty hlasovky rádi nemáte, budeme rádi za SMSky. Teď Bruno Mars, Count on me. 708, hezké ráno z Hit Rádia.

0: na 8, tohle je Anastasia a čtvrteční snídaně šampionů na Hit Rádiu. Tak co vy? A hlasové zprávy, hlasovky. Bavili jsme se tady o tom, že v jednom průzkumu více jak 60% lidí přiznalo, že pokud jim dorazí hlasovka, která je delší než jednu minutu, tak ji prostě ignorují. Bavili jsme se tady o tom i ve studiu, jestli hlasovky posíláme nebo ne. Já ne, Jasmin?
1: Já jo, ale umím vycítit, kdy je to už dlouhý.
2: Já ne, David ne.
0: Jak to máte vy? Přišla zpráva, třeba od Andrej. Dobré ráno, když mi posílá moje čtyřletá vnučka hlasovku a říká mi, jak mě má moc ráda až do vesmíru a zpět a jak se těší, až pro ně přijdu do školky, tak to musíte hlasovku milovat. Krásný den, plný úžasných zpráv, Andrea.
1: To jo.
0: Je teda pravda, že moje dcera mi taky občas takhle pošla hlasovku a je to velice teda milá věc. To si poslechnu rád. Pak tady máme teda spoustu hlasovek. Říkali jsme, ať ta hlasovka má do minuty, takže jsme jich třeba 38 odfiltrovali hnedka takhle z kraje. Tak pojďme na tu kratší od Jarky. 21 vteřin.
3: Krásné ráno, tady vaše věrná posluchačka Jarka, takže já hlasové zprávy používám velmi často, protože já jsem neustále za volantem, manžel je též za volantem a je to vlastně nejrychlejší komunikace, nemusím vůbec koukat do telefonu, tu zprávu vyslechnu a samozřejmě si ji pouštím i rychleji, takže za mě je super.
1: Takže lepší, než si zavolat vlastně.
2: Zrovna jsem chtěl říct, ještě byste si mohli zavolat, že?
1: No, ale tady si to může pustit vlastně rychlost krát dva.
0: A hlavně ti nikdo neskáče do řeči, tak
1: no,
0: to
1: je
0: hlasové.
4: Čauky, takže já si posílám hlasovky vždycky jenom s jednou mojí kamarádkou. A to si třeba posíláme 9 minut, 10 to je strop, protože hlasovka, myslím, má jenom do 10 minut, že můžeš posílat jako ty zprávy. Takže vždycky 9 minut něco, ale to je fakt jako, že jsme se dlouho neviděli, tak vždycky to, si to vypovídáme z těch hlasovek, takže vždycky 9 minut, pošle mi to a pak další třeba 9 minut. A to už je teda hodně, takže já třeba si to přečtu, vidím, že kolik. A pak si to třeba přečtu, když vařím, tak to poslouchám. Ale jinak jako si s nikým hlasovky taky nepto. A vždycky, když vidím, kolik tam je minut, vždycky říkám, ty krás. Říkám, tak to si musím poslat, až třeba budu vařit nebo uklízet, abych to poslouchala. Jinak jako ne. Takže zatím, čauky Zuzka.
2: Jsou vlastně takový kratší podcasty.
0: Ne, já si říkám takhle, Zuzko, děkujeme za hlasovku, měla minutu, ale já chápu, proč ty vaše zprávy s kamarádkou mají 10 minut, protože to, co jsi nám řekla, šlo říct třeba za 10 minut.
1: No, přesně, ale je fakt, že já radši poslechnu 100 krátkých hlasovek, než jednu 10-minutovou, protože už z principu, když zapomenete, co už vám řekli, k čemu všemu se chcete vyjádřit, to prostě nejde se v tom orientovat.
0: Ale vy to takhle máte, prostě vy holky jste tak trošku jako, nechci jako do vás ryba, trošku rozkecaný. Maličko, jo. Tak je tady hlasovka taky třeba od Lenky.
5: Krásné, dobré ráno, já mám hlasovky ráda, já je ráda nahrávám, protože samozřejmě pro mě je to rychlejší v momentě, kdy nemám brejle, takže akorát vidím ten zelený mikrofon tam na tom telefonu, že ho zmáčku a můžu mluvit, protože když nemám brejle, tak nevidím a píšu blbosti.
0: Jsem vlastně rád, že moje babička, která už teda nežije, že nezažila tu éru hlasovek, protože ona by mi teda, vím, že ona by mi posílala hlasovky. No to by bylo. Hele, přijeď na jídlo, dělej. A nebo, proč jsi mi nezavolal? Proč jsi neozval? Proč jsi mi nenapsal? No tak, hele, každý ať používá hlasovky, jak chce. Nicméně, podle těch zpráv to vypadá, že opravdu je to ochrana proti tomu, abyste si vy ženy skákali do řeči. Nic proti Jasmin. Shabuzi, a bar song, 7 hodin, 18 minut, hezké ráno z Hit Rádia.

0: jsou hity Shabluzy a Bar Song. No a další parádní muziku pro vás máme nachystanou za malou chvíli. Gigi D'Agostino, L'amour, Toujours.
1: Co je Jasmin?
0: Jasmin se mi směje.
2: Ne, já prostě miluju tu francouzštinu.
0: Jako můj francouzštinu. Můj. Já miluju ten song, ale v té taneční verzi, tady to tu-tu-tu-ru-ru. Jo?
2: L'amour
0: toujours, tak za malou chvíli taky doprava a Gigi D'Agostino. Hezké ráno.
3: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz. Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Jedousov u Pardubic. Ploty Dobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
4: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice houstnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
5: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. V DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
6: Milujeme hokej. A vy? Pak si nenechte ujít exkluzivní NHL Global Fan Tour. Zjistíte, jak trénují legendy. Vyzkoušíte si práci s hokejkou, rychlost a přesnost vaší střelby. Bude i focení, autogramiáda s hráči NHL nebo talk show Bomby k tyči. 7. listopadu ve Futuru. Futurum Hradec. Prostě více hokeje.
7: Co si představíte, když se řekne práce za odměnu?
8: Rekutech. Férový šéf, čisté prostředí.
9: Rekutech. Peníze včas,
10: když se tam rád vracíš.
7: Rekutech. Tak na co čekáš? Práce za odměnu. CZ.
11: Zbláznili jste se?
12: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mabelix. Buďte in.
13: V zahradnictví Spomejšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomejšli nebo klikněte na zahradnictví-spomejšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
14: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
15: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
14: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
16: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Bonavita mysli zapékané od 700 gramů v Bila klubu za 59,90 a aktivní kefír v Bila klubu za 21,90. Bila, to dobré začíná u nás.
17: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
18: Slyším Tatart nákupy?
17: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vybavte si domácnost velkými spotřebiči ETA s až 20% slevou a štědrým cashbackem k tomu.
18: To je mazec.
17: Tatart, opravdový elektrospecialista.
19: Vytvořeno s použitím AI.
20: Právě teď v KIK. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
13: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím cercat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
21: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
1: nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Bourá se v Pardubicích. Dávejte si velký pozor v Jánově ulici, kde se srazila dvě osobní auta. Už by tam měla být policie. No a opatrně taky na Náchodsku, kde se vážná nehoda stala mezi Újezdcem a Hořičkami. S opatrností tam projedete.
11: Jedno místo, 30 elektromobilů. Otestujte je na Allfincar e-driving day. Už 22. října. Více na allfincar.cz.
22: Hit Radio Černá Hora.

0: Didier Agostino, L'amour toujours. 7.30, tohle je Hit Radio. Krásné čtvrteční ráno. Za malou chvíli rychlá pětka s čokoládovnou. Janek, teď David a jeho ranní update.
1: Ranní update. Humanoidní roboti už dokážou běhat, tančit a dokonce předvádět kung fu. Největší výzvou pro jejich další vývoj ale zůstávají ruce. Zatímco pohyb na dvou nohách zvládají stále lépe.
0: Ranní update.
1: Ranní update. Humanoidní roboti už dokážou běhat, tančit a dokonce předvádět kung fu. Největší výzvou pro jejich další vývoj ale zůstávají ruce. Zatímco pohyb na dvou nohách zvládají stále lépe, jemná manipulace s předměty je pro ně mnohem složitější.

0: tvořit podobného živočicha.
1: Blboun nejapný, dokonalý název.
2: Já myslím, že tady Dodo alias teda Blboun nejapný jeden je.
0: Alias Michal.
1: Hele, takže já volám do laborky.

0: poukaz za 5000 korun do čokoládovny Janek.
1: Tam už se připravují na Halloween i na Vánoce, najdete tam adventní kalendář, na kterém spolupracovala Lucie Výborná, tak byste chci soutěžit na 777 937 777.

0: 7.35, dáváte si čtvrteční Hit Radio, tohle je snídení šampionů a jdeme rozdávat voucher do čokoládovny Janek.
1: Rychlá pětka.
0: O ten soutěžíte celý týden, voucher v hodnotě 5000 korun.
2: Jestli si myslíte, že na Vánoce ještě brzo, tak u Janka rozhodně ne. Už tam pořídíte čokoládový Mikuláše, čertovský adventní kalendář, který vznikl ve spolupráci s Lucí Výbornou. No a pokud žijete spíš Halloweenem, tak tam mají i sladký strašidelný dobroty.
0: No a voucher v hodnotě 5000 si zasoutěží Tom z Opavy. Tome, hezké ráno.
3: Dobré ráno všem.
2: Ahoj.
0: Dobré ráno. Budeš soutěžit sám nebo tam máš nějaký pomocníky?
3: Ne, jsem tady sám.
0: Dobře, a co ty a čokoláda?
3: Velice kladný a pozitivní přístup, hlavně k oříškové.
0: Je, no jo. Tak tu tam majte, koukal jsem na e-shop, tak to si určitě vybereš, když se ti zadaří. Tak Tome, pojďme na to, 5 otázek a voucher je tvůj.
1: Otázka první, 5 vteřin na odpověď.
2: Jak se jmenuje nejdelší řeka v České republice?
3: Vltava?
0: Ano.
1: Otázka druhá, 4 vteřiny na odpověď.
0: Budeš vědět, kolik je 7x5?
3: 35.
0: Ano.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Vyjmenuji alespoň jednoho zvířecího kamaráda medvídka Pů.
3: Jáček?
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Jak se jmenuje oranžová zelenina, ze které se vyřezávají strašidla?

0: Valentíně.
1: Ano.
2: A pětka.
1: Jak se jmenuje slavná pohádka o chlapci, který navštíví továrnu na čokoládu?
0: Karlíka továrna na čokoládu?
1: Yeah!
2: Tomáši, ty jsi normálně tu továrnu. Můžeš udělat u sebe doma, vyhráváš voucher v hodnotě 5000 do čokoládovny Janek.
0: Moc krát vám děkuju.
1: Moc gratulujeme.
2: Není zač. Ty jsi mi říkal, ještě nejsme byli ve vysílání, že to není možný, že voláme, že se teda jako dovolá, že to vyšlo. Kolikrát jsi to zkoušel, prosím tě, do rychle pětky, než se zadařilo?
0: No, já mám pocit, já to posílám každý ráno. Poslouchám vás několik let pravidelně. A vlastně vaše rádio pouštím někdy o 5:30 ráno a vypínám ve 3 odpoledne, vyskakuju z auta.
2: Tyjo.
0: Takže skutečně si myslím, že těch pokusů bylo určitě 1000.
1: Ty bláho.
2: A dneska to vyšlo.
1: Šťastný den dneska.
2: To mi vyšlo to. Tak my ti moc gratulujeme, děkujeme za zpříjemnění rána a přejeme hezký čtvrtek. Ahoj.
0: Ahoj všem.
1: Ahoj.
2: Ahoj. Hezký, tak vidíte, pokud to zkoušíte, třeba to ještě nevyšlo, tak šance vždycky je, tak opět zítra poslední voucher do čokoládovny Janek.
3: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů na Hit Rádiu.
4: Mlsání pro maminku? Čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy? Čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny? Čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
3: Hit Rádio Černá Hora.

0: 7.41. Tohle jsou hity Vy, Salany, Stars na Hit Rádiu. Dobré ráno. Jak to vypadá na cestách, to vám řekneme za malou chvíli. Bude aktuální doprava, ať víte, jak to jezdí. A taky se můžete těšit na další hity Gracie Abrams, Dead So True, taky Nickelback, How You Remind Me, to všechno za malou chvíli tady na Hit Rádiu. Tak dobré ráno.
1: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
2: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony, trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.
3: Potřebujete něco spojit? Jsme firma Haspel. Nabízíme široký sortiment spojovacího materiálu, tesařského kování, stavební chemie, kotevní techniky, ale i pracovní rukavice a vrtáky. Haspel. Žijeme spojováním. Více o nás na www.haspel.cz. Haspel.cz.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 tisíc korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
5: Zbavte se odolných zbytků jídla a mastnoty na vašem nádobí s tabletami Domičky Finish. Zanechají nádobí dokonale čisté a lesklé. Právě teď tablety Finish Power v Penny za 179,90.
6: Voláme všechny Pardubáky. V sobotu 17. října ve 3 hodiny všichni na stadion. V prvním domácím utkání po reprezentační přestávce přivítáme Zlín. A bez vás to nepůjde. Na stadionu vás čeká tradiční fanzóna s fotbalovým pláckem a občerstvením. Zlevněné lístky od 140 korun koupíte na fkpardubice.cz. Vidíme se v sobotu. Kopeme pro Pardubáky. Statutárním partnerem FK Pardubice je město Pardubice.
7: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Rodinný dům v Jílovém u Prahy za 11 milionů 400 tisíc korun, byt 1+1 v Mladé Boleslavi za 3 miliony 790 tisíc, byt 3+1 v České Lípě za 3 miliony 536 tisíc, byt 3+1 v Rotavě na Sokolovsku za 2 miliony 790 tisíc a rodinný dům v Kladrubech u Tachova za 14 miliónů 560 tisíc korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
8: Nákupy v online shop CZ.
9: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
8: www.onlineshop.cz.
10: Milujeme hokej. A vy? Pak si nenechte ujít exkluzivní NHL Global Fan Tour. Zjistíte, jak trénují legendy. Vyzkoušíte si práci s hokejkou, rychlost a přesnost vaší střelby. Bude i focení, autogramiáda z hráči NHL nebo talk show Bomby k tyči. 7. listopadu ve Futuru. Futurum Hradec. Prostě více hokeje.
11: Auto a chcete dostat nejvíc?
12: Pak přijeďte do Auto ESA.
11: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
12: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
11: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
12: Kdo na to jde od ESA, prodá auto u ESA.
13: Trenírkarna.cz.
14: Hlášení pro lovce slev.
15: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
16: No to není možný.
15: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
17: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.

0: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
1: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasem.

0: posloucháte snídaně šampionu na Hitrádiu v 7.51.
1: Zajímavá situace se stala v Americe. Našel si tam jeden pán takovou brigošku, takovou bokovku, jo. On si normálně vytvořil playlist s AI songama, no. A vydělal si tím 174 milionů korun na streamovacích platformách, protože tu hudbu si prostě nechal generovat umělou inteligencí. Pak si vytvořil 10 000 falešných posluchačů, který mu to pouštěli pořád dokola.
0: Ano.
1: A takhle on si zarobil.
0: No stále čekáme, kde je ten problém teda.
2: No, dokončí ten příběh, jsem tě říct, já jsem taky čet.
1: Jak dokončí ten příběh?
2: No, jde si sednout do vězení, ne?
1: No to jo.
0: No ale, a za co ale?
1: No jde bručet na 18 měsíců, ale tobě to přijde v pohodě.
0: No v pohodě, no tak našel díru na trhu, ne?
1: Je fakt, že jako takováhle brigoška za 174 milionů, hele, 18 měsíců to asi přežiješ v tom vězení.
2: Taky jsem si to přepočítal a říkám vám se, kdyby mi to někdo nabídnul takhle.
0: No vlastně, jak se jmenuje ten nástroj na to dělání hudby, to je Suno, no. Tak, kdybychom se tady náhodou s Davidem ke konci měsíce neobjevili, tak se na vás budeme těšit za rok a půl. Alex Moreno, Ordinary, další hity pro vás. Tak Daddy Yankee a Snow do 8 a pak David přidá jeho možná poslední zprávy. Hezký ráno.

0: pum pum girl.
1: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz.
2: Slyšíte? To je radost vašeho motoru, že jsou tu podzimní víkendy. A to znamená, že se jede na Orlen pro prémiovou vervu diesel za cenu standardního paliva. Dopřejte svému autu od pátku do neděle prémiovou naftu a ušetřete. Orlen, následujte kvalitu.
3: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
4: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
3: No nekecej.
5: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
6: Šéfe, došel matroš.
7: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
8: Hi, this is Ed Sheeran.
9: Hi, this is Madonna.
10: Je čas myslet na budoucnost. Střední škola vizuální tvorby v Hradci Králové. www.vizualškola.cz.
11: Vizualškola.cz.
12: On air.
13: Online.
12: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
14: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Téměř třetinu Česka může v příštích dnech zasáhnout extrémní sucho. Nejhorší situace je v jižních Čechách a na Moravě. Za letošek zatím chybí přes 40% obvyklých srážek. Kvůli suchu klesají také hladiny řek a přehrad. Nedostatek vody navíc výrazně oslabuje lesy. 19-letá dívka na Moravě podvedla desítky lidí při nákupech přes internet. Zboží si osobně převzala, ale nikdy za ni nezaplatila. Nejčastěji šlo o mobily, notebooky nebo další elektroniku. Celkem způsobila škodu téměř 600 tisíc korun. Policie ji obvinila z podvodu a hrozí až 5 let vězení. Babí léto v Česku ještě nekončí, zítra bude slunečno a teploty vystoupají až k 19 stupňům. O víkendu dorazí ochlazení a místy zaprší. Už příští týden se ale vrátí slunečné počasí s teplotami kolem 15 stupňů. Rána zůstanou chladná, místy s mlhami a přízemními mrazíky. A teď už pojďme k nám do regionu.
15: Řidiči na Náchodsku pozor, v sobotu dopoledne vám může cestu zkomplikovat tradiční běh Hronov Náchod. Od 11 do 12 hodin budou běžci na hlavní silnici mezi oběma městy. Provoz bude usměrňovat policie a pořadatelé doporučují trasu raději objet. No a na Černé hoře se dáme ještě počasí 12 až 17 stupňů. Budou čtvrteční maxima pro ty naše východní Čechy. Ráno je místy mlhavé, ale po rozplynutí mlh čekáme oblačný den. Takový bude čtvrtek na východě Čech.
16: Tradice a kvalita. Prodej a servis vozů Ford a Nissan. To je Auto Trutnov. Auto Trutnov. Váš parťák na cestách. Autotrutnov.cz.
17: Dobré ráno, šampione.
18: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak.
19: Jsme tady pro tebe.
18: Jsme tvoje snídaně šampionů. S Michalem a Jasmin.
20: Dobré ráno.
21: Krásný čtvrteční den.
22: Snídaně šampionů.
20: Atmosféra ve studiu je dobrá.
23: Je čtvrteční.
21: Je čtvrteční, tak za ně.
20: Jsem zvědavý, co nás čeká zítra, teda v páteček zítra. Pátek už konečně.
21: Ta bude páteční.
20: To je bomba. Tak my vám přejeme hezké čtvrteční ráno. Michal, Jasmin, David s vámi. A taky parádní hity The Weeknd. Tím startuje další hodina.
24: Hit Radio Černá Hora.

0: The Weeknd, Blinding Lights, 8 hodin, 6 minut, Hit Radio, dobré ráno. Dámy a pánové, největší kancelářská drbárna je v ohrožení.
1: Jaká?
0: Firmy totiž začínají počítat, jak dlouho jsme u kávovaru. Takže v práci nám začíná být trochu těsno. Prostě sledují zaměstnance, kolik času strávíme na rauchpauze.
1: Já musím říct, že my tři jsme tady v pohodě, že vy si pro kafe ani nechodíte, já se ho dám před vysíláním a pak už jsem v pohodě.
0: No,
1: takže my se tam jako nescházíme, ale...
0: Já teda taky neodcházím vlastně ze studia, což tady musíme říct, David si pochvaloval asi před hodinou, říká, že je strašně rád, že tady s ním zůstáváme, protože to se tady nedělo.
2: Ano.
0: No, ale co si vzpomínám já teda na svoji ještě jinou bývalou práci, tak tam byly rauchpauzy každou sudou hodinu, jo, takže vlastně, že jo, v 8, 10, no. Ve 12, ve 2 a vždycky v tu sudou hodinu vlastně se celá ta firma, to byla jedna logistická firma, tak celé to sídlo té firmy se vždycky přesunulo zevnitř ven.
1: A tak mně přijde vždycky nefér, když já jakožto nekuřák, tak vlastně mám vůbec nárok na tuhletu kouřící
0: ne.
1: pauzu?
0: Ne.
2: A to se dá vyřešit, prostě začni kouřit.
0: Tak samozřejmě, takhle, to nikdo nedělejte.
2: Pomochodem, já ještě připomenu jeden příklad, jedna finská firma udělala takový experiment, že spočítala, kolik hodin strávil ročně průměrný kuřák na týhletý pauze. A bylo to tolik hodin, že potom ty, co právě nekouřili, kompenzovali finančně.
0: To je zajímavý.
2: A to je model.
0: To je zajímavý. No tak jak to funguje u vás ve firmě, to nám schválně dejte vědět, jestli vám třeba počítá zaměstnavatel, kolik času strávíte, nevím, v kuchyňce, nebo kolik času strávíte někde, když jdete ven na nějakou neřest.
1: Nebo jestli máte nějakýho kolegu, který řekne, že jde pro kafe a vrátí se za hodinku třeba.
2: Asi nebuďte slušný.
1: Nebuďte slušný.
0: Nemuseli bychom chodit daleko, že jo? Každá firma má takovýho borce. Tak budeme zvědaví, jak to funguje u vás ve firmě. Klidně nám připište i, v jakém oboru pracujete. Ať uděláme teda nějaké, je to s čotnem. 777-937-777, to je číslo k nám. Můžete posílat SMSky, zprávy přes WhatsApp a nebo to nahrát jako hlasovku, chcete-li. Teď hity, Eva Farnamiraj, 808 na Hit Radio.

0: Dragons a čtvrteční Hit Radio, minutu před čtvrt na devět. Tak jsme tady řešili to, že firmy začínají počítat, jak dlouho jsme u kávovaru, respektive kolik času denně strávíme na nějakých pauzách na kávu nebo na nějaké podobné neřestě. Asi víte, o čem mluvíme. Tak, ptali jsme se vás, jak to vypadá u vás ve firmách a napsal nám třeba Roman, dobré ráno, tak na toto téma jsem opravdu zvědavý, beru popcorn, židli a čekám, co bude. Já osobně bych nesl, aby mi někdo diktoval, jestli můžu jít na záchod a jak dlouho tam mám být a nebo cokoliv jiného. Přeji hezké ráno, Roman.
1: Tak se na to pojďme podívat. Tak Eva píše, dobrý den, pracuji jako knihařka v chráněné dílně. Moje šéfová to neřeší. Udělám si kafe, strávím v kanclu, kde je kávovar asi 10 minut a jinak pořád pracuju celý 4 hodiny, protože se u nás více nedělá. Mohu pracovat maximálně 6 hodin, mám invalidní důchod.
2: Tak možná proto to ta šéfová neřeší, protože tam je jenom vždycky pár minut, kdyby tam by se dávala díl.
0: Já si myslím, že je dobrý v těchto případech a ne, že bych mluvil z vlastní zkušenosti, i když vlastně tak trochu jo, je dobrý se zašít někde a nebejt úplně na očích. Jo? To si pak můžeš dát pauzičku, jak dlouho chceš. Nikoho nenavádíme samozřejmě. Pojďme na hlasovku od Moniky.
3: Dobré ráno, do ráno.

0: jako já za sebe, nebylo to žádný psaný pravidlo, ale prostě kompenzovala jsem to nekuřákům to volno tak, že vlastně si mohli ještě krom té přestávky, která je vlastně jakoby předepsaná, tak si mohli jít ještě třeba cournout někam po obchodě půl hoďky. Protože já přesně, když jsem to spočítala, tak ty kuřáci za těch 12 hodin tý šichty byly opravdu třeba přes půl hodiny pryč, takže nekuřáci si mohli jít ještě jakoby na půl hodinovou pauzu s tím, že si někde jít nezaznamenávali, prostě jsem o tom věděla. No, takže tak, bylo mi jich líp, já jsem sama nekuřák. Přišlo mi to taky nefér. Takže za nás takhle. Tak se tam mějte krásně. Monika.
1: Já si představil, jak to u Moniky bývalý práce vypadalo, jo? Že scháněli někoho Karla, jo. Prostě, kde je Karel? No co, kde je? Vy tady hulíte, tak šel do kina. Ne? A nějaký film? Na Tanec vlky, má to 4 hodiny. Takhle, dokud to není ve fázi, že ti šéf nesedí za dveřma od záchodu se stopkama, tak je to cajk. Je to cajk. I tohle je cajk. Lost Frequencies, Ellie Due, Back to You. Hit Radio, 8:45, tak tomu hezké ráno.

0: Lost Frequency, Silly Duet, X Ambassadors. Tohle je čtvrteční Hit Radio. Krásné ráno, chvíli po čtvrt na devět a vy nám děláte obrovskou radost.
1: A to zase jo.
0: Obrovskou radost. Nám tady přišla krásná hlasovečka, která se netýkala tématu, které jsme řešili předtím, ale přišla úplně tak jako mimo téma. Od Andrej, tak jestli ji můžeme pustit.
2: Ahojky rádio, ahojky posluchači, já jenom chtěla jsem vám vlastně poděkovat, protože poslední dny to stojí za... Tak já jen když si pustím rádio, prostě já slyším vás tam tři, tak je to vlastně... Vždycky mi zlepšíte náladu, no, tak je to takový fajn, takže asi děláte svou práci dobře. Takže hezký ráno všem, děkuju.
0: Jak asi?
3: Tak tohle jste... Tohle jsi tady dělat celý ráno s umělou inteligencí, Michale.
0: To je hezký.
1: Je to fakt moc hezký, strašně hezky se tohle poslouchá, takže to děkujeme hezký. A jestli je teďka špatně, tak bude to dobrý zase.
0: Je hezký mít jednoho posluchače, který nás fakt miluje.
1: Jo, je ten jeden to za hezký. To stojí.
0: Vy jste naši miláčkové. Všichni, kdo nás ladíte a posloucháte třeba od 6 do 9 celý ráno, anebo jste se stavili jenom na chviličku, milujeme vás. Coldplay, Little Sims, Burna Boy, za chvíli další skvělý hity a taky pro vás, kdo řídíte, kdo jste za volantem, i aktuální doprava. Tak díky a hezký ráno.
4: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz. Je to o výkonu. Je to o technice. Je to o výsledku. Ve fotbale oceníte stejné věci jako u svého auta. Proto je tu Ford Repre Edition. K akčním SUV modelům Ford Kuga a Ford Puma s bohatší výbavou teď dostanete navíc i dres české fotbalové reprezentace. Ford dává český fotbal do pohybu. Řekněte si o nabídku na ford.cz.
5: Kadeřnický salon Perfect v Hradci Králové představuje
6: Butik salon Professional Treatment.
5: Hloubkové ošetření a regenerace vlasů nejmodernějšími technologiemi.
6: Kryokur, terapie chladem. Při minus 15 stupních Celsia uzavírá aktivní látky Keratry a Pure přímo ve vašem vlasu. Dokonalá hydratace a anti-age účinek. Hodné i pro velmi jemné vlasy. Rychlé a efektivní výsledky.
5: V jedinečných privátních prostorech, určených pouze pro vás a vašeho specialistů.
6: Sledujte Instagram kadeřnictví.perfect a www.kadeřnictviperfect.cz.
7: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
9: Pepo, vstávej.
10: Nemusím.
9: Pepo, už je 8, vstávej.
10: Nemusím.
9: Je pátek, Pepo.
10: Nemusím.
9: Musíš už jít.
10: Nemusím.
11: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Na boku nebo na zádech? Hodně nebo málo pod hlavou? Na tyto a další otázky máme odpověď. Přijďte si do prodejen pro spánek vyzkoušet na vlastní kůži to nejlepší zdravé spaní. Na více než 65 prodejnách vám experti pro spánek poradí, jak spát zdravě. Pro spánek. Spějte lépe, žijte lépe.
14: Rozpálenou výbavu do kuchyně teď pořídíte v Penny. A navíc v akci mozzarella Milkeria za 12,90 a mandarinky volné kilo za 24,90. Penny.
15: Nový model Forting T5 od koncernu Dongfeng je rodinné SUV v maximální výbavě, včetně ADAS a ventilace sedadel. Objevte novou generaci mobility za neodolatelnou cenu už od 549 900 korun. Více informací na forting.česko.cz nebo u našich prodejců.
16: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
17: Tak abyste ho nepromeškali.
16: V AutoESA máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
17: Garanci kvality i výhodného financování.
16: Vyberte si ze 6000 vozů v AutoESA právě teď a výhodně.
18: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
19: Růst vašeho podnikání je zaručen, když si vyberete ty správné partnery. Renault Kangoo, Trafic a Master jsou k dispozici ve více než 240 verzích. V motorizaci diesel nebo e-tech elektrický a s úložným prostorem až 17 kubických metrů. Nyní je ten správný čas na změnu. Objevte naši podzimní nabídku Renault. Užitkové vozy Renault již od 418 000 korun bez DPH. Více informací na business.renault.cz.

0: do Boleslav. Nehoda vás zdrží u odbočky na Plazdy, kde se srazilo osobní auto s dodávkou. Zdržení je kolem 5 minut. No a opatrně taky na Náchodsku, kde se pomalu došetřuje nehoda mezi Újezdcem a Hořičkami.
1: Jedno místo, 30 elektromobilů. Otestujte je na Allfincar e-driving day už 22. října. Více na allfincar.cz.
2: Podzim je skvělý s Hitrádiem. Když jste zase v práci a ve škole a chystáš se na finish roku. O podzimní soundtrack se ti postaráme my. Hitrádio, zlepši si náladu.

0: naspívala podle nového žebříčku Amy Winehouse. Na předních příčkách se umístili také Coldplay a Eminem. Britský deník The Telegraph vybral jako vítěze její hit Rehab z roku 2006. Khloe Kardashian přiznala, že už téměř 4 roky neměla sex. Hvězda reality show tvrdí, že po tak dlouhé době na intimnosti člověk přestane myslet. Její přiznání šokovalo i blízké přátele. 2 nejvyšší stavby Česka čeká v nejbližších dnech demolice.
1: No počkej, tak to pustím něco jiného.
0: Jde o 355 metrů vysoké rozhlasové vysílače v Liblicích, které přestaly fungovat loni. Po jejich odstřelu se nejvyšší stavbou v zemi stane vysílač Krašov na Plzeňsku.
1: Já budu asi plakat. Já jsem úplně dojatej, čověče. Já jako chápu, že pro někoho z druhé strany republiky to je jenom vysílač, ale pro mě jako velká srdcovka.
2: Jako kdo si myslíte, že Michal teďka kecá, tak bohužel ne. On nám tady od té doby, co se dozvěděl, že to půjde dolů, tak nám o tom říká každý den.
0: Každý den tam jezdí.
2: Jo, a každý ráno trpí.
1: Tak, já si říkám, člověk vlastně za ty léta, co okolo toho pravidelně jezdí a svítí ti to na cestu, tak si na to nějak zvykneš a vlastně zjistíš, že i kus železa může mít jako svoje místo v srdci.
2: My se mu tady trošku smějem, ale...
1: ale no jo, nic, já bych normálně plakal asi. Ale podle nějakých nevěřených informací by to mělo jít zemi dneska, tak uvidíme. Já tam jedu a asi to hořvu, no. Ale pro někoho vysílač, pro mě prostě srdcovka. Pojďme na hity Blur Song 2 jako Liblice B 834.

0: 8 minut po půl deváté ladíte Hit Radio. Tohle je snídaně šampionů.
1: Kdo máte doma pejska, tak teďka bedlivě pozorně poslouchejte, protože možná toho svého pejska trápíte, aniž byste o tom vůbec věděli, jo. Odborníci upozorňují, že to naše neustálé koukání se do telefonů může mít negativní vliv nejenom na nás, ale taky na psy, že i těm psům chybí ta naše pozornost, ten oční kontakt, ten společně strávený čas. A opravdu tak asi něco na to bude. Si představte, co ten pes vidí, když se na vás podívá a vidí vás nějakou divnou krabičkou v ruce.
0: My jsou podle mě naštvaný, že nemají svůj vlastní smartphone, do kterého by se mohli koukat, kde by si mohli prohlížet prostě ostatní psy třeba.
1: Fenky nějaký hezký.
0: Třeba Fenečky. Přesně tak. Že by mohli, vlastně kdyby byla nějaká seznamka pro psy, třeba by to mělo úspěch.
1: Dogino nějaký.
0: Dogino. Ale je teda pravda, že náš pes teďka vyletěl, on spinkal, my jsme se dívali na Superstar, jak tam jsou prostřihy Hvězdní pěchoty, tak tam někdo začal opravdu, no, ne zpívat. Takhle.
1: Pět, no, Hvězdně, takhle.
0: Hvězdně pět a pes začal má jak ňučet, ne? Takže my ještě než, protože my jsme takový jako kritici doma, já to jako nespívám, tak já vždycky, my to jako skritizujeme všechno. A ještě než jsem se jako nadech, že něco řeknu, tak Sky prostě malej pes začala kňučet, ne? A já říkám mojí, říkám, tak, tam má názor, tam má názor. George Ezra Shurgan, za malou chvíli také Offenbach a Norma Jean Martin, tak hezké ráno.
2: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
3: Ahoj, tady Martina Sáblíková. Právě výjíždím do nové sezony opět autem od Importa. Mají i pro vás připraveno 300 skvělých aut se slevou až 30%. Audi A6, Q3, Q7 nebo Volkswagen Passat i Tiguan. Tak ať vám to neujede. www.importo.cz.
2: Dochází ti v práci energie? Hit Radio Černá Hora ti s tím pomůže. Naši moderátoři Ondra Novotný a Petr Ticháček se vrací s dopoledním kofeinem. Zařiď svým kolegům luxusní makronky od Pink Roses a prémiovou kávu z pražírny Krok v Jičíně. Registruj se na našem webu a buď práci za frajera. Hit Radio Černá Hora CZ.
4: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 20. října. Kaufland.
5: Objevte nový Dongfeng Mage, moderní SUV, nabité technologie, s jedinečným designem a královskou výbavou. A nyní ještě výhodněji. Dongfeng Mage s rozšířenou zárukou až 10 let za pouhých 599 900 korun. Přijďte si ho vyzkoušet k našim dealerům a zamilujete se i vy.
6: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
7: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
9: Pepo, vstávej.
10: Nemusím.
9: Pepo, už je 8, vstávej.
10: Nemusím.
9: Je pátek, Pepo.
10: Nemusím.
9: Musíš už jít.
10: Nemusím.
11: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
12: Dva Mac Pops nestačí.

0: to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
1: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba neodolatelný Peugeot 408. Skladové vozy již za 679 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
2: Podzim má svoje barvy. 90. Zase svoje hity.
3: A my z toho uděláme...

0: Norma Jean Martin a Offenbach. Tohle je Hit Radio. A dneska má přesně 8leté výročí song, kde se celkem 13 interpretů ptá, co bude s námi a naší zemí za 100 let. Hádejte, co je to za song. Jasmin. Jak se to asi bude jmenovat?
1: Ty hele, nechám se podat.
0: Jo? Mm-hmm. Je to za 100 let.
1: Wow. Kdo ví, co bude stát?
0: A co ti, co teprve přijdou, co o nás budou psát a vyprávět, no přesně. Mimochodem, pochlubíme se, my jsme na to právě pyšní totiž, protože my, Hit Radio, jsme tenkrát byli u jeho vzniku v roce 2018 a vlastně už to není za 100 let, už to je jenom za 92 let. Song to je parádní, tak Jasmin, co si myslíš, co si myslíte i vy, kdo jste u rádia, že tady bude za 92 let? Je to teda hodně jako řečnická otázka, to
1: ale
0: máme rádi.
1: My jsme se zrovna bavili s přítelem o tom, jak jsme koukali na film Demolition Man a jak tam jako bylo už velký sci-fi, to, že jsou auta na autonomní řízení. Teďka už je to tady, je to jenom pár let od toho filmu de facto, takže co bude za 100 let, jo, kdo ví?
0: Takhle, já jsem říkal, že to byla taková jako řečnická, protože samozřejmě nám všem asi může být takovou už úplně jedno. Ale song je boží. Tak pojďme si tohle jeho dnešní 8letý výročí připomenout za 100 let na Hit Radio.

0: 8.57, tohle je Miley Cyrus, Flowers na Hit Radio a taky poslední song čtvrteční snídaně. Jdeme se rozloučit, díky za dnešní ráno.
1: Děkujeme za další společný den, je čtvrtek, takže zítra už pátek, víkend, taky už to vidíte a cítíte, ne?
0: To bude velká bomba. No, já se jdu pojat do Liblic, možná se potkáme, jestli to dneska padne stožáry, tak tam budeme koukat spolu a zítra se teda povíme, jaký to bylo. Tak mějte hezký den.
2: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz.
0: A jak bylo řečeno, páteček, no jo, zítra, tak zvládněte čtvrtek a těšíme se.
1: Zítra v 6, ahoj.
0: Čau.
3: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Máme od vás hlášené dvě dopravní nehody. V Hradci Králové na Gočárově třídě narazilo nákladní auto do viaduktu. Poškodilo tady koleje. Projedete jedním pruhem, počítejte určitě se zdržením. No a na Trutnovsku ve Vítězné na mostku přes potok se střetlo osobní auto s nákladním. Projedete tady Kyvadlově. Vaše dopravní info volejte na 801 1100.
2: Jedno místo, 30 elektromobilů. Otestujte je na Allfincar e-Driving Day už 22. října. Více na allfincar.cz.
4: Já jsem nevinný.
5: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
6: Nový komediální seriál Jana Prošinovského a Petra Kolečka.
7: Bacha, Benka.
6: Z vězeňského prostředí.
8: Tady je všechno všech. Tady je kolko, jasný more.
6: Oddíl B. Už teď pouze na OnePlay.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž. Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
6: Rádia.cz Hit Radio Černá Hora.
3: 9 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Řidiči na Trutnovsku si budou muset obrnit nervy. Úplná uzavírka silnice 16 ve Volanově se protáhne až do konce listopadu. Opravu opěrné zdi v havarijním stavu totiž zkomplikovaly nečekané geologické podmínky. Objížďka dál vede přes Mladé Buky, Hrtvíkovice, Hostinné a Pilníkov. Řidiči na Pardubicku už můžou pomalu slavit. 2. listopadu se konečně otevře celý obchvat Sezemic. 7-kilometrová silnice za víc než 800 milionů korun zajistí také přímé spojení Pardubic s dálnicí D35. Před hlavním nádražím v Hradci Králové bude víc uniforem. Přibývá stížností na Rígrovo náměstí, kde se popíjí alkohol na veřejnosti a je tady celkem časté rušení pořádku. Strážníci slibují, že tady budou častěji dohlížet ve dne i v noci. Pomůžou jim i kamery a mobilní služebny. Hokejový obránce Honza Ščotka se po 8 letech vrací do Pardubic. Kometa Brno za mistra světa získala z Dynama útočníka Tomáše Vondráčka. No a hradečtí hokejisté mají na dosah 3. místo v extralize. Mountfield vyhrál 4 z posledních 5 zápasů a teď jede směr Litvínov. O soupeři přemýšlí hradecký Patrik Miškář.
11: Tak Litvínov, víme, on stojí tam na víceméně na jedné léně. Jsou to hráči senáru, budeme si určitě na něm se dát větší pozor, ale chceme předvádět svůj hokej a vnutit jim náš systém a přehrát Litvínov a odvíst tribuny.
3: Zápas začíná večer o 17:30.
12: Tradice a kvalita. Prodej a servis vozů Ford a Nissan. To je Auto Trutnov. Auto Trutnov. Váš parťák na cestách. Autotrutnov.cz.
3: Jasno až oblačno, takhle budeme mít ve východních Čechách celý čtvrtek a k tomu příjemné teploty 13 až 17 stupňů a na horách to bude kolem 9.
6: Východní Čechy jsou Šimurdová. českém éteru. My jsme Hit Radio Černá Hora a tohle je Jana Šimurdová.
3: Tak jdeme na to, já vás zdravím, je tady čtvrtek, zítra pátek, pojďme si to stále připomínat, letí to, za chvilku ty pondělky budeme milovat, někdo už třeba pondělky milujete, někdo, kdo asi nemusíte v pondělí do práce, každopádně, ať je jakýkoliv den, já jsem s vámi ráda, vaše společnost je pro mě ve vysílání úplně to nejvíc a o to více jsem ráda, že už je taky 9 hodin a 2 minuty a začíná na Hit Radio Černá Hora dopolední drive, no a dnešní téma bude podle vás... Navrhli jste, prosím pěkně, zásnuby. Tak jaké jste měli zásnuby? Romantické, dramatické, domluvené rodiči? Nebo jestli máte příběh někoho jiného, tak i to můžeme, i to probereme. Pište, posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 292 464. No a já zatím posílám muziku.

0: Čtvrteční devátou, tak tu nám rozjeli Linkin Park, díky, že ladíte Hit Radio Černá Hora. No a dneska máme téma, které jste sami navrhli skrze náš WhatsApp, kde si s vámi teda hodně píšu, tak to jsou zásnuby. A mám tady od vás první zprávy a taky hlasovku, kterou si dáme teď na začátek.
1: Těm zásnubám, takže my to jako máme už předurčený, kdy, jak, proč a tak, jenom musím zubnout nějakých 20 kilo. Ne, 10 by stačilo. Abych se do těch šatů dostala a já bych prostě chtěla tu žádost po ruku. Ale vzhledem k tomu, že jsme švihlá rodina, tak jako svatba na gladiátoru a podobně, tak já i tu žádost po ruku prostě jako bych byla ráda nějakým jiným způsobem, než jak jsem říkala, že to bylo takový, hele, tak se vemem, jo. Ne, já bych to chtěla nějakým zvláštním způsobem, ale jako já vím, že chlapi nemají křišťálovou kouli, ale asi budu prostě muset doma jako říct, hele, tyhle, tak já si těmu, když mě požádáš po ruku nějakým jiným způsobem, než jako takhle.
0: Jako, to je výzva, panečku. Ale je hezký, že my ženy jako víme, že tu křišťálovou kouli nemáte, pánové, jo? To znamená, že máte maximálně tak 5% na to se splést v té naší vizi. Další píše Verča z Rychnova nad Kněžnou. Manžel mě požádal o ruku v Chorvatsku při západu slunce. Klekl si na pláži, otevřel krabičku a prstínek mu vypadl do písku. Hledali jsme ho asi hodinu s baterkami z mobilu. Romantika jak blázen, ale našli jsme ho a já řekla ano, uf, tyjo. Tak co na to říct? Já se přiznám teda, že jsem měla zásnuby nedávno a tak teď už asi vím, jakou nervozitu musel mít můj přítel, když teda držel prstínek nad molem, ve kterém byly díry a pod molem bylo moře, že jo? Tam už bychom ten prstínek nenašli. Tak jo, takže dnešní téma zásnuby. Díky za zprávy, co jste poslali a co posíláte na 601-292-464. Za chvilku dáme prostor dalším v éteru Hit Rádia Černá Hora.
2: Hit Radio. Vysílej na Hit Rádiu Černá Hora s Janou Šimurdovou. Napiš nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 601-292-464.
3: Hele, to máte pravdu, taky se mi to stalo.
2: Staň se součástí východočeského éteru a komunity těch nejlepších posluchačů.
4: Tak to je nejvíc, teď jste mě fakt zlepšili náladu.
2: WhatsApp Hit Rádia Černá Hora 601-292-464.

Zitrariem Černá Hora, my dneska máme téma zásnuby a přišli mi od vás další zprávy na náš WhatsApp 601-292-464. Píše Andrea, která nás poslouchá v Trutnově, mimochodem zdravíme do Trutnova. Ahoj, mě teď v srpnu přítelkyně požádala o ruku mezi Vinicemi na Jižní Moravě. Bylo to při západu slunce a nikdy na ten kouzelný okamžik nezapomenu. Tyjo, tak já jako rozená moravačka, Andrejko, já si to umím úplně představit. Wow, super. Pak mi přišla ještě zpráva od posluchačky Lenky z Hradce Králové a to je taky dobrý. Poslouchejte, jo. Můj přítel mi píše, že ho mám požádat o ruku, že má moc práce. No tak vidíte, přítel nás poslouchá a věci se dali do pohybu. Takže Leni, večer, večeře, svíčky, sežeň pořádný prsten, nejlépe ten z Arabely. A běž na věc. Další zpráva je tady od Anety. Mě manžel požádal o ruku v kuchyni, když jsem myla nádobí. Přišel, otevřel ledničku a zeptal se, jestli bych si ho nechtěla vzít. Myslela jsem, že se ptá na jogurt. Tak jsem řekla, že už je prošlý. Nakonec jsme si to vyjasnili a jsme spolu 18 let. No tak, to je hezký na jednu stranu. I když ten začátek s tím prošlým jogurtem, no. Takhle, opět to nesklamalo, jste prostě výborní. Já vám strašně moc děkuju za vaše zprávy. No a to si zaslouží další song. Před námi je něco hodně romantického a to je Lady Gaga, Bruno Mars. Jste zítra Rádiem Černá Hora.

0: 9 hodin, 25 minut, s vámi je Hitrádio Černá Hora a vy jste zase s námi. Vaše zprávy jsou toho důkazem, za což vám moc děkuju. Dneska společně řešíme téma zásnuby, které jste včera sami navrhli. A mám tady další zprávu od Pavly, posluchačky Pavly. Ahojky, tak mě manžel požádal o ruku tím, že mi založil můj e-mail a na něm byl první e-mail, žádost o ruku. Prý, aby to nebylo všední. A žádost byla neskutečná a já odepsala, že ano, dnes jsme spolu 12 let a je to nejčlovíček na světě. Krásný den, Pavla. To je jak do filmu. To muselo být taky teda hodně romantický. Moc díky za tuhle zprávu. No a za chvilku další muzika na Hitrádiu Černá Hora. Pokud tam ještě máte nějaký váš příběh ohledně zásnub, tak nám ho napište na 601 292 464.
1: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
2: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Pardubicích na Pražské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
3: Ranní sprcha, která vás probere.
4: Večerní relax, co vás vrátí do klidu.
3: Jedině v koupelně, která má styl.
4: Koupelna podle vašich představ v Baumaxu se slevou až 35%.
3: Platí do konce října.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Nákupy v online shop.cz.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
7: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
8: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
7: Dnes musíte vybrat.
8: Mám tady pro vás předvýběr a
7: rozšíříme výběr.
8: Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
7: Ale je to na
9: vás. Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
10: Milujeme hokej. A vy? Pak si nenechte ujít exkluzivní NHL Global Fan Tour. Zjistíte, jak trénují legendy. Vyzkoušíte si práci s hokejkou, rychlost a přesnost vaší střelby. Bude i focení, autogramiáda z hráči NHL nebo talk show Bomby k tyči. 7. listopadu ve Futuru. Futurum Hradec. Prostě více hokeje.
11: Co si představíte, když se řekne práce za odměnu?
12: Rekutech. Férový šéf, čisté prostředí.
13: Rekutech. Peníze včas,
14: když se tam rád vracíš.
11: Rekutech. Tak na co čekáš? Práce za odměnu. CZ.
15: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví Spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
16: Usnula?
17: Asi jo.
16: Stejně je zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
17: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
16: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
18: Kdo na to jde od ESA, koupí auto od ESA.
19: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
20: Slyším Tatart nákupy?
19: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Odstartujte podzim naplno s novým notebookem nebo tabletem, který pořídíte až o 20% levněji.
20: To je mazec.
19: Tatart, opravdový elektrospecialista.
21: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
22: Potřebujete vypnout hlavu a nastartovat tělo?
23: Tak hurá na Vysočinu.
22: Stačí si zbalit pár věcí a za chvilku jste v úplně jiném světě.
23: Stovky kilometrů turistických stezek i cyklotras.
22: Skály a vyhlídky, co berou dech.
23: Rybníky, jezera i koupaliště.
22: Aktivní zábava i adrenalin.
23: A naposilněnou poctivé jídlo či pivko v místní stylové hospodě.
22: Vysočina má co nabídnout.
23: Stačí si jen vybrat.
22: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
0: Voláme všechny Pardubáky. V sobotu 17. října ve 3 hodiny všichni na stadion. V prvním domácím utkání po reprezentační přestávce přivítáme Zlín. A bez vás to nepůjde. Na stadionu vás čeká tradiční fanzóna s fotbalovým pláckem a občerstvením. Zlevněné lístky od 140 korun koupíte na fkpardubice.cz. Vidíme se v sobotu. Kopeme pro Pardubáky. Statutárním partnerem FK Pardubice je město Pardubice.
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
1: Gravitrax Spider-Man startovní sada.
2: Ta XXL novinka od Ravensburgeru.
1: Jasně, kuličková dráha se superhrdiny.
2: To musím mít!
1: V Mironetu nyní za bomba cenu 2799. Když stavebnice,
2: tak Mironet! Klikni!
3: Lásko, jaký bys chtěla auto?
24: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
3: Ale já myslel, jakou barvu.
24: Barvu? Já tak to nevím.
3: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
25: Hit Radio.
26: Zlepši si náladu.
25: Zlepši si náladu.

Na Hit Rádiu Černá Hora, BB Rexa, Fadeless, s vámi dopolední drive a Jana Šumurdová. No a dnes máme téma zásnuby, které jste mi včera mimochodem navrhli vy sami, a to přes náš WhatsApp, kam mi přišla také zpráva od Martina z Hradce Králové. A poslouchejte, jo. Tak já jsem žádal přítelkyni o ruku na její svátek. Řekl jsem jí, že pro ní mám jedno překvapení a ona, jestli se má bát, tak povídám, že to bude takový zážitek. Takže jsme zbalili a vyrazili na jedno místo, kde nás čekal kamarád s koňmi a kočárem, vyvezl nás na zámek, kde jiný kamarád připravil v zámecké zahradě deku, kytku, šampaňské a prstýnek, no prostě vše jak z pohádky. Po chvíli váhání

ano, ale asi do měsíce jsem jí přistihl v posteli s jiným borcem, takže ze svatby se šlo. Jako, když jsem tohle četla poprvé, že, tak jsem si myslela, že na závěr zprávy bude, kolik let jako jsou spolu. Tohle mě fakt zaskočilo. Mrzí mě to, no. Ale jak se říká, přijde někdo jiný. Přijde někdo lepší, určitě, věř tomu, hele. Jinak moc díky. No a aby to nebylo málo, tak jste dokonce poslali i video. Bohužel to úplně skrz éter nemůžu sdílet, tak to aspoň okomentuju. Posluchačka Lenka poslala video, jak její syn žádá snachu na závodech Gladiator Race o ruku. Žádá snachu o ruku. A, takže já říkám, když už se do toho pustíte, tak pořádně, vidíte. Super, skvělý, já si strašně moc vážím, že to s námi sdílíte, že se mnou vysíláte, a to i to dnešní čtvrteční dopoledne na Hitrádiu Černá Hora, a navrhuji, že mi můžete zase napsat na 601-292-464, jaké téma byste třeba chtěli dát zítra. No a teď už na Hitrádiu Černá Hora, Natália Imbruglia.

0: jediné, co chci. No a já bych chtěla, abyste nám třeba poslali i info z vašich cest, a to na naši dopravní linku 800 110 100. Moc díky, protože s vámi děláme ten nejlepší dopravní servis na východě Čech, a který taky dáme 2 minuty před celou. Tady, na Hit Rádiu Černá Hora.
1: Nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
2: Tak nečekejte. Jezděte.
3: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
4: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
5: Více na kopecký.cz.
6: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky.cz najdeš techniku Štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. vše pro lesáky.cz.
7: Potřebujete něco spojit? Jsme firma Haspel. Nabízíme široký sortiment spojovacího materiálu, tesařského kování, stavební chemie, kotevní techniky, ale i pracovní rukavice a vrtáky. Haspel. Žijeme spojováním. Více o nás na www.haspel.cz. Haspel.cz.
8: Slyšíte? To je radost vašeho motoru, že jsou tu podzimní víkendy. A to znamená, že se jede na Orlen pro prémiovou vervu diesel za cenu standardního paliva. Dopřejte svému autu od pátku do neděle prémiovou naftu a ušetřete. Orlen, následujte kvalitu.
9: Produkce kabelů, které každý týden vyrobíme, by obkroužila celou zeměkouli. Každý týden vyrobíme více než 40 tisíc kilometrů kabelů. Za rok je to vzdálenost delší než 2x na měsíc a zpět. Jsme Kablo Vrchlabí, největší česká kabelovna na výrobu autovodičů, instalačních kabelů a nejen to. Přijmeme operátory, operátorky výrobních strojů. Uvítáme i absolventy středních škol. Více na práce@vrchlabi.cz. Kablo Vrchlabí.
10: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
11: Aupark v Hradci Králové slaví 10 let a dárky rozdává vám. Čeká na vás 10 000 stíracích losů a každý vyhrává. Nakupte od 1. října do 7. listopadu alespoň za 500 korun a hrajte o 4 hlavní ceny, každou za 100 000 korun. Aupark. 10 let spolu. Slavte s námi. Více na aupark.cz. Už tuto sobotu losujeme balíček top nejnovějších produktů značky Apple v hodnotě 100 000 korun.
12: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
13: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro víno Tarapaka od 2 kusů 99,90 za kus a slunečnicový olej Solmio za 29,90. Bila. To dobré začíná u nás.
14: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
15: Vytvořeno s použitím AI.
16: Právě teď v KIK. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.
17: Pozor, pozor, hledáme další osobnosti Pardubického kraje. Máte ve své blízkosti někoho, kdo se výrazným způsobem zasloužil o rozvoj Pardubického kraje a šíření jeho dobrého jména, nebo kdo zachránil lidský život či zdraví? Navrhněte ho na nejvyšší krajské ocenění. Jde to jednoduše. Na internetových stránkách www.ocenění.pardubickýkraj.cz vyplňte online formulář a elektronicky ho odešlete. Možnost nominace končí 30. listopadu.
18: Fíha, sousede, to je to nový kargo.
19: Jo, jo.
18: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
19: Co mě zrovna napadne?
20: Naložte všechny pracovní projekty do nového Kedy Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 tisíc korun, včetně DPH a profi paketem zdarma. Nový Volkswagen Kedy Cargo. Prostor pro vaše plány.
21: Hit Radio Černá Hora.

0: Nejlepší dopravní servis na východiček v Hradci Králové. Připomínám nehodu, která se stále šetří, a to na Gočárově třídě, kde narazilo nákladní auto do viaduktu, poškodilo tady troleje. Projedete jedním jízdním pruhem a počítejte tady určitě se zdržením. No a opatrně, kdo jedete na dálnici D35, tak na 151,5 kilometru směrem na Olomouc probíhá údržba kanalizace. Vaše dopravní info volejte na 801 1100.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší
2: Gravitrax Spider-Man.
3: Stavěj dráhy se svým hrdinou.
2: Když stavebnice, tak Mironet.
3: Klikni dvakrát.
4: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
5: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
6: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
5: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
7: Prostor pro 7 cestujících, komfort pro každého a výkon bez hranic. Nové JQ8 přijelo do Olfinkár a je připravené na první předváděcí jízdy v Hradci Králové a Trutnově. Objevte plug-in hybridní pohon, moderní technologie a interiér navržený pro pohodlné cestování. Rezervujte si svůj termín u Olfinkár. www.olfinkar.cz.
8: Je čas myslet na budoucnost. Střední škola vizuální tvorby v Hradci Králové. www.vizualškola.cz. Vizualškola.cz.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
0: 10 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Dobrá zpráva pro řidiče na Svitavsku. Listopadová uzavírka tunelu Hřebeč by se mohla obejít bez desítky kilometrů dlouhých objížděk. Doprava by v půlce listopadu mohla vést po staré silnici přes Hřebečský hřbet, kde se teď kácejí nebezpečné stromy. Sezóna rýmy a kašle se nám rozjíždí, ale to nejhorší nás teprve čeká. Podle epidemiologů dorazí chřipka do naší země nejspíš na přelomu prosince a ledna. Teď přibývá hlavně nemocných s covidem a respirační infekce trápí hlavně děti a mladé lidi. Pardubická historická radnice se proměnila ve filmové kulisy. Natáčí se tady komedie Blešák, ve které hrají třeba Klára Isová, Martin Mišička a nebo Veronika Kek-Kubařová.
11: Filmaři využívají kanceláře, chodby i velký sál radnice. Ty ve filmu poslouží například jako notářská kancelář nebo místo tiskové konference.
0: Řekl tady na Černé hoře mluvčí Pardubic Matyáš Strnad a dodal, že premiéra filmu v kinech je plánována na červenec 2027. Hokejové Pardubice hlásí velký návrat. Po 8 letech oblékne dres Dynama obránce Honza Ščotka, mistr světa z roku 2024. Do Pardubic přichází z brněnské Komety, se kterou loni vyhrál extraligu. Opačným směrem míří zkušený útočník Tomáš Vondráček. Ten se vrací do známého prostředí.
12: Tradice a kvalita. Prodej a servis vozů Ford a Nissan. To je Auto Trutnov. Auto Trutnov. Váš parťák na cestách. Auto Trutnov.cz.
0: Vypadá to dobře. Polojasno až oblačno celý den a postupně se nám ty teploty zvednou mezi 13 až 17 stupňů Celsia. Na horách se budeme točit kolem devítky.
13: Hani, ještě mě tady chvíličku vydrž, já ti chci jenom říct, když nás takhle posluchači ano. poslouchají, že mě chodí krásný strašně jako zprávy na nás, tak za to moc děkujem a chodí pochvaly i tobě normálně, jsi strašně pozitivní člověk.
0: Fakt? No tak vidíš
13: no,
0: to.
13: No, no tak jako jak umíš být negativní, tak jsi
0: co
13: pozitivní.
0: To povídáš? Staneš na zadek.
13: Ne, Hanička je opravdu úžasná. Takže já vám moc krát děkuju za vaše zprávy.

Dobré dopoledne, čtvrteční dopoledne nám pokračuje, máme tady desátou, díky, že jste s námi a už za chvilku dáme váš další příběh o tom, co nejbizarnějšího jste zažili v práci, protože na to se vás také ptáme v registraci na dopolední kofein, který mimochodem přivezeme k vám do práce a to už zítra dopoledne. Více na našem webu hitradio.cz, no a tady je na rozjezd dnešní desáté Pitbull a Kesha.

0: Måneskin, Fedru Hydrária, Černá hora. No a v únoru příštího roku by konečně měli zahrát zase společně na festivalu v San Remo.
1: Dopolední kofein s Hydráriem Černá hora.
0: Jo, výběrová kávička z jičínské kavárny Krok a také sladké makronky různých příchutí z královéhradecké cukrárny Pink Roses, kterou můžete navštívit hned na dvou místech, a to na Gočárovce nebo v obchodním centru Futurum. Tak přesně tohle vám přivezeme a konkrétně vám to přiveze Petr Ticháček a Ondra Novotný z naší odpolední show, ve které také už dnes chlapci zveřejní, kam zítra vyrazí za vámi do práce. Já projíždím vaše registrace, kde odpovídáte na naši otázku váš nejbizárnější příběh v práce. No a mám tady zprávu od Petry z Nového Města nad Metují. Dobrý den. Ráda bych zařídila kafe a makronky pro moje kolegy a kolegyně, protože si to zaslouží. Někdy potřebují hodně trpělivosti. No a pokud bych si měla vzpomenout na něco bizarního v práci, tak to určitě bude situace, kdy k nám přišel zákazník a házel po nás banány, protože se rozčílil, že mu neuznáme reklamaci. No, tak jo, tak dobrý, no. Já jsem teda kdysi také vyřizovala reklamace a je fakt, že tam si na vás lidi jako schladí žáhu, no. Každopádně díky, připomínám teda, registraci provedete na našem webu hitradio.cz. No a už dnes odpolední show zveřejníme cíl našeho zítřejšího dopoledního kofeinu. Pokud byste náhodou byli nevybráni, tak se vůbec ničeho nebojte. Ono těch pátků bude několik, takže šance přijde.
1: Dopolední kofein s Hitradiem Černá hora. Registruj se na našem webu.

0: Hitradiu Černá Hora, Sebastian, Rup a Líc, všem pohodový čtvrtek, který je s námi pro vás oblíbený, protože dneska opět někdo z vás se dostane do kina zadarmo. Tentokrát to bude kino Vesmír v Trutnově a film Šipkaři. Během dopoledne budu pouštět soutěžní ukázku, tak buďte s námi. No a taky nás zakrátko čekají další hity. Tak díky, že s námi zůstáváte dál.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Jedousov u Pardubic. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Tati, kdy bude levnější benzín?
3: Pořiďte si nový vůz Hyundai z Nošovic. Třeba rodinou i30 kombi již za necelých 440 tisíc, nebo stylové SUV Hyundai Tucson a tankujte levněji po dobu jednoho roku. Až o 10 korun za litr.
4: Autorizovaný prodejce BOS Auto Trutnov. Více na www.bosauto.cz.
5: A nyní i s nejvýhodnější možností pronájmu.
6: Věděli jste, že solární energie je podstatně levnější než ta ze zemního plynu a uhlí, a to i bez dotací? Není zač. Nepalte přes sličky. K solární elektrárně od Helionu dostanete vždycky něco navíc. Helion.cz. Vaše sluneční soustava.
7: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
8: Už žádný, mami, restartuj to.
9: Už se mi nesekne při penalti.
10: Už nespane, než páříme s klukama.
7: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení na jednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
11: Zbláznili jste se?
12: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mébelix. Buďte in.
13: Náš výkup je teď totální hardcore.
14: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
15: Co si uvaříte, to si pěkně sníte. Penny nyní přináší moderní pánve, hrnce, pekáče i praktické spotřebiče. Rozpalte to nyní v kuchyni se slevou až 61%. Penny.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
17: Pepo, vstávej.
18: Nemusím.
17: Pepo, už je 8, vstávej.
18: Nemusím.
17: Je pátek, Pepo.
18: Nemusím.
17: Musíš už jít.
18: Nemusím.
19: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
20: Voláme všechny Pardubáky. V sobotu 17. října ve 3 hodiny všichni na stadion. V prvním domácím utkání po reprezentační přestávce přivítáme Zlín. A bez vás to nepůjde. Na stadionu vás čeká tradiční fanzona s fotbalovým pláckem a občerstvením. Zlevněné lístky od 140 korun koupíte na fkpardubice.cz. Vidíme se v sobotu. Kopeme pro Pardubáky. Statutárním partnerem FK Pardubice je město Pardubice.
21: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Gustona, litr pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
22: Proč mám Reponio, proč mám Reponio? No Reponio, to je především všechno v rychtyku. Tyhle závěsní systémy vám celoroční bordel v garáži nebo ve sklepě změní za jedno odpoledne na skvělej pořádek. A na furt. Ono je to strašně jednoduchý na instalaci, dobře to vypadá, je to flexibilní, takže si můžete přehazovat věci podle potřeby. Liže asi nepotřebujete mít v létě tam, kde by mělo být kolo. Pověsíte na to cokoliv. Všechno má prostě svý místo. Chcete to taky? Tak si to kupte, ne? Reponio.cz. Skvěle to vypadá a ještě lépe funguje.
0: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
9: Vybíráte elektromobil? Nebo vás zajímá, jak se s ním jezdí? Olfin Car e-Driving Day vám dá příležitost otestovat 30 elektrických vozů na jednom místě. Porovnáte tradiční značky s novými hráči na trhu a praktické otázky proberete s odborníky z Olfin Car. Už ve čtvrtek 22. října v rezortu Golf and Spa Kunětická hora. Více na olfincar.cz.
11: Zlepši si náladu.
23: Zlepši si náladu.

novou knihovnu. Tak si říkám, chodíte do knihovny často, nebo patříte mezi ty, co chodíte vůbec jako do knihovny? Já nebyla, se přiznám, strašně dlouho. Dneska si občas jako něco objednám z internetu, ale do takových 15-16 let jsem chodila. Hrozně mě to tam bavilo, to si pamatuju. Nejčastěji jsem hledala hororové detektivky, kde byla třeba nějaká nadpřirozená věc, pak se ukázalo, že to byl člověk. No, něco prostě jako Scooby-Doo, ten kreslák s tím psem, že jo, určitě znáte. No a když se knihovnice nekoukala, tak jsem otevřela pár knížek z červené knihovny a dočítala se to, co už dneska bohužel ví i malé děti. Ale vzpomínky mám super, pak už tu literaturu prostě jistili časáky a povinná čerba. No, schválně, kdo chodíte, nebo jste chodili do knihovny, tak co vás jako tady nejvíc bavilo? Na 601-292-464 mi můžete poslat zprávu. No a já pouštím na Hit Rádiu Černá Hora Queeny a jednu naši rádiovou

Tak to byla Shakira a Zootropolis, neboli její hit Zoo. No a já jsem mluvila o tom, že v Jičíně otevřeli novou knihovnu. Také jsem mluvila o tom, jak jsem vzpomínala na to, když jsem do té knihovny chodila, nakukovala do romantických knih, kde se odehrávaly zajímavé věci. No a vzpomíná se mnou také i Vlaďka, která napsala na náš WhatsApp, jo. Ahoj Jeni, tak já si půjčovala z knihovny milostné knihy a doma je schovávala. Byla to moje příručka do milostného života, Vlaďka. Tak dříve to byl jako asi jediný zdroj, nebo snad skoro jediný, já bych to nazvala taková decentní vzdělávací erotická příručka. Pak mi ještě přišla zpráva od Lukáše z Předměřic, že chodí do knihovny, ale teď mě jako napsal, že tam chodí s balíkama. Tak dobrý, no, díky. A ještě mě napsala naše posluchačka Jana. Do knihovny chodím pravidelně, ráda čtu a miluju se tam jen... To je dobrý. Miluju se tam jen procházet a koukat do regálu. Je to pohlazení po srdíčku, zdraví Jana. Tak já moc děkuju za hezkou zprávu. Já už úplně, jak jsem tady začala mluvit o těch milostných románech, tak se omlouvám. Moje myšlenky v té

0: nikdy největší hity, co nikdy nezapadají listím. Už tento víkend s moderátory Hitária 90.
1: Trenírkarna.cz.
2: Hlášení pro lovce slev.
3: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
4: No to není možný.
3: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
5: Tak točíme.
6: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v lípě u Šubrta? Je to kousek zahradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
5: Stop!
6: Co?
5: Showroom na kuchyně.
6: Jo, no jo, já jsem... Na kuchyně, showroom na kuchyně. Splní vám tu každý sen, tak se stavte. V lípě nebo na www.šubrtnábytek.cz.
5: Berem, díky.
7: Furt to sami. Objednáš díl, dodavatel slíbí zítra a jsou z toho 3 týdny. Auto je na zvedáku, Kunčov volá každý den. Yes. Jenom s turbem je to jinak. Na turbíny.cz mají 99% turbodmychadel skladem a opravu nebo repasy zvládnou nejpozději do 24 hodin. Turbíny.cz, dodavatel, který drží slovo. Už 25 let.
8: Ty už hrabeš listí, Jardo?
9: Ne, děláme místo na bazén.
8: V říjnu?
9: Jasně, teď je sleva a v létě nebudu čekat.
10: Velké podzimní slevy v bazénech Machov. Kupte teď a plavte na jaře první. Bazény Machov.cz.
11: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.
12: Je to o výkonu. Je to o technice. Je to o výsledku. Ve fotbale oceníte stejné věci jako u svého auta. Proto je tu Ford Repre Edition. K velkoprostorovým vozům Ford Tourneo teď dostanete navíc i dres české fotbalové reprezentace. Ford dává český fotbal do pohybu. Řekněte si o nabídku na ford.cz.
13: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze 3 odměn. 6x 500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
14: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
15: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na Primalex.cz.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
17: Pepo, vstávej.
18: Nemusím.
17: Pepo, už je 8, vstávej.
18: Nemusím.
17: Je pátek, Pepo.
18: Nemusím.
17: Musíš už jít.
18: Nemusím.
19: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
20: Proč mám závěsný systém Reponio? No to je jednoduchý. Pro mě je prostě běžný mít v garáži nebo ve sklepě pořádek. Pro mě je běžný si věci uspořádat tak, jak potřebuju. Běžný je i to, že si Reponio můžu nainstalovat úplně v pohodě sám za jedno odpoledne. Běžný je pro mě nestydět se otevřít garáž, mít tam pořádek a spoustu místa. Chcete to taky? Tak si to kupte, ne? Reponio.cz. Skvěle vypadá a ještě lépe funguje.
21: Produkce kabelů, které každý týden vyrobíme, by obkroužila celou zeměkouli. Každý týden vyrobíme více než 40 000 kilometrů kabelů. Za rok je to vzdálenost delší než 2x na měsíc a zpět. Jsme Kablovrchlaví, největší česká kabelovna na výrobu autovodičů, instalačních kabelů a nejen to. Přijmeme operátory, operátorky výrobních strojů. Uvítáme i absolventy středních škol. Více na práce@vrchlaví.cz. Kablo Vrchlabí.
22: Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu.
0: Hit Rádio Černá Hora.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Máme tady od vás hlášenou nehodu, která se stále vyšetřuje, a to v Hradci Králové na Gočárově třídě, kde narazilo nákladní auto do viaduktu a poškodilo tady troleje. Projedete tady jedním jízdním pruhem a určitě počítejte také i se zdržením. No a opatrně na dálnici D35, kde na 151. a půl kilometru ve směru na Olomouc probíhá údržba kanalizace. Vaše dopravní info volejte na 800 1 10 100 a šťastnou cestu.
1: Jedno místo, 30 elektromobilů. Otestujte je na Allfincar e-driving day už 22. října. Více na allfincar.cz.
2: Šéfe, došel matroš!
3: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
4: Nový model Forting T5 od koncernu Dongfeng je rodinné SUV v maximální výbavě, včetně ADAS a ventilace sedadel. Objevte novou generaci mobility za neodolatelnou cenu už od 549 900 korun. Více informací na forting.česko.cz nebo u našich prodejců.
5: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
6: Je čas myslet na budoucnost. Střední škola vizuální tvorby v Hradci Králové. www.vizualškola.cz. Vizualškola.cz.

Novinky Královéhradeckého kraje a Hanka Poskočilová. V Opočně by mohla vyrůst úplně nová městská čtvrť. Královéhradecký kraj chce totiž vdechnout nový život bývalému školnímu areálu nedaleko centra. Místo prázdných budov a nevyužitých ploch by tady mohly vzniknout desítky nových bytů, včetně startovacího bydlení pro mladé. Plány počítají také s kavárnou, obchody, dětským hřištěm, sportovišti anebo útulným náměstíčkem s fontánou a zelení. Zatím jde o studii. O její realizaci kraj teprve rozhodne. V Náchodě se chystá velké bourání a tentokrát je to dobrá zpráva. Místní nemocnici totiž

0: dialýza a nebo dětské oddělení. Přibude také nové pracoviště počítačové tomografie.
1: Konečně se sestěhuje Náchodská nemocnice z těch dvou objektů do toho jednoho monobloku. To znamená, že to všichni budeme mít blíž, všechno bude pohromadě a to je to nejdůležitější. No, já bych si přál, aby to bylo dokončeno nejpozději na podzim roku 2029.
0: Přeje si hejtman Královéhradeckého kraje Petr Koleta. Záchranáři v Jaroměři se můžou těšit na úplně nové zázemí. Jejich současnou základnu totiž nahradí moderní dvoupodlažní budova. Královéhradecký kraj chce stavbu odstartovat ještě letos a počítá s investicí do 70 milionů korun. Nová stanice nabídne garáže pro 4 sanitky, speciální prostor pro jejich dekontaminaci i pohodlné zázemí pro posádky. Hotovo by mělo být v roce 2028. V tuhle chvíli už jsme vyčerpali veškerá témata dalších novinek Královéhradeckého kraje. Tady na Hit Radio Černá Hora.
2: Tradice a kvalita. Prodej a servis vozů Ford a Nissan. To je Auto Trutnov. Auto Trutnov. Váš parťák na cestách. Autotrutnov.cz.
3: A ještě počasí, dneska venku oblačná obloha, nejvyšší teploty 12 až 15 stupňů, no a na horách 8 až 11.
4: Východní Čechy jsou Šimurdová. Šimurdová je Černá Hora. Startuje nejkrásnější dopoledne ve východočeském éteru. My jsme Hit Radio Černá Hora a tohle je Jana Šimurdová.
3: Je 15. říjen, jsme prakticky v půlce měsíce. Je potřeba si to uvědomit, jak vlastně i ten podzim utíká, jo? No a mně přišla zpráva. Je mi s vámi strašně fajn, Marťa Pardubice. No a já říkám tady v Etru Hit Rádia Černá Hora, že mě s vámi taky naprosto parádně. Baví mě to s vámi, utíká to neskutečně rychle. Děkuju za tyhle zprávy od vás. No a před námi je poslední hodinka dnešního čtvrtečního dopoledne, tak si pojďme užít. Budou hity a taky budu pouštět soutěžní ukázku, abychom vás dostali do kina zadarmo. Tak buďte s námi.
5: Potkal

0: Rádio Černá Hora, tohle je Jonas Blue a JP Cooper, no a teď už je na řadě zajít do kina, co? V dnešní odpolední show, která je tady od 15. do 18. vás Petr Ticháček a Ondra Novotný dostanou do kina zadarmo. No a bude to tentokrát do kina Vesmír v Trutnově na film Šipkaři. Je to československá komedie se zápletkou, klasika, která vás bude bavit. Více info o filmu a i k celé soutěži Biják najdete na našem webu hitradio.cz. Ještě povím, že pokud vyhrajete s námi 4 vstupenky na tento film, tak si zaškrtněte nedělní 19. večerní, protože na tento konkrétní den a čas jsou vstupenky platné. No a teď to nejhlavnější, jo? Já pustím ukázku a vy na náš WhatsApp 601 292 464 napíšete název filmu. Takže doufám, že jste připraveni a já právě teď pouštím.
1: Takže on se ten most při teplotě 30 stupňů Celsia roztáhne o 17 metrů.
2: No, bylo horko, jak se ten most roztáh.
1: O 17 metrů?
2: Jsem se jenom přepsal v desetinný čárce.
0: Tak jo, takže název filmu pište na 601 292 464 a jak jsem zmínila, výherce vybereme v odpolední show, která začíná od 15. tady na Hit Rádiu Černá Hora.
3: Užij si ty nejlepší filmy z Hit Rádiem Černá Hora.

0: Fair. Robbie Williams, teď to na mě všude vystřeluje na internetu. Robbie Williams v Česku. Jo, v červenci na Kolorozu v Ostrava, teď ale na Hit Rádiu Černá Hora. No a kdo dneska dorazil k nám do České republiky, je Anastasia. Boží hlas. Dneska vystoupí Anastasia v Brně. Kdo na ní vyrážíte, tak si to moc užijte. Ona je prostě skvělá. A to je taky dnes jediný pádný důvod odjet z východních Čech někam jinam. Na Anastasiu do Brna. Každopádně na naší vlně, jako můžete někdo zůstat i po celou cestu do toho Brna. Protože já, když jedu za našima, tak Hit Rádio Černá Hora nějakým zázrakem udržím kolikrát ještě i při příjezdu do Brna, jo. Pak už mi tam skáče Rakousko a další stanice, které mi samozřejmě nic neříkají, že jo.
1: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7-místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
2: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Pardubicích na Pražské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
3: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
4: Kadeřnický salon Perfect v Hradci Králové představuje
5: Butik salon Professional Treatment.
4: Hloubkové ošetření a regenerace vlasů nejmodernějšími technologiemi.
5: Kryokur, terapie chladem. Při minus 15 stupních Celsia uzavírá aktivní látky Keratry a Pure přímo ve vašem vlasu. Dokonalá hydratace a anti-age účinek. Hodné i pro velmi jemné vlasy. Rychlé a efektivní výsledky.
4: V jedinečných privátních prostorech určených pouze pro vás a vašeho specialistu.
5: Sledujte Instagram kadeřnictví.perfect a www.kadeřnictvíperfect.cz.
6: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
7: Under Armour makes you better.
8: Už 30 let. Ladíš formu, makáš ve fitku, běháš? Pak ti nesmí chybět legendární Heat Gear Base Layer od Under Armour. Udrží tě v chladu, ať už děláš cokoliv. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i módní nošení. Najdeš ho i ve variantě z recyklovatelného revolučního materiálu Neolast. Ikonický Base Layer objevuj na underarmour.cz.
9: Co se nejlíp hodí?

0: chleba všechno se dá sušit.
1: Ovoce, houby, bylinky, i maso.
0: A tvůj Bůček?
1: Ten už nestihneš.
2: Sušičky Domov. Na ovoce, bylinky i maso. Domov.elektro.cz.
3: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
4: No jasně, z MND to jde.
3: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
5: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
6: No, říkala, že nic nechce.
5: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
6: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
7: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
6: Romantickou večeři.
7: Pobyt pro dva.
6: House running.
7: Jízdu v supersportu.
6: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
7: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
6: Nejlepší zážitky hledejte na
8: firmanazážitky.cz.
9: Šéfe, došel matroš.
10: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
11: Objevte nový Dongfeng Mage. Moderní SUV, nabité technologie s jedinečným designem a královskou výbavou. A nyní ještě výhodněji. Dongfeng Mage s rozšířenou zárukou až 10 let za pouhých 599 900 korun. Přijďte si ho vyzkoušet k našim dealerům a zamilujete se i vy.
12: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
13: Tak nečekejte, jezděte!
14: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
15: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
16: Více na kopecký.cz.
17: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 20. října. Kaufland.
18: Hit Radio.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

Tak to je politika, mám pocit, že tě ztrácím, současný český hit. My vás ale na Hitrádiu Černá Hora dostaneme zpátky do devadesátek, a to už od zítřejšího odpoledne, protože tady startuje retro víkend. Samé devadesátkové hity, ať už veselé, divoké, balady nebo romantické, dostanete úplně všechno. A řeknu vám to takto, jo? Kdyby se měl dělat žebříček nejvíce dojemných romantických songů z devadesátek, tak Celine Dion s jejím My Heart Will Go On by bylo na prvních příčkách. Rok 1997 a její mega velký hit. Mimochodem, asi vám taky neunikl nedávný návrat Celine Dion na pódia. Já na to koukala a měla jsem slzy v očích. Je to dojemné, ona je prostě fantastická. Tady je Titanic od Celine Dion, který se ale nepotopí, protože Celine se prostě nevzdává. No a vy si to s námi užijte, užijte si s námi hlavně retro víkend taky, který začíná od zítřejšího odpoledne na Hitrádiu Černá Hora.

0: Boží závěr dnešního dopoledne na Hitrádiu Černá Hora, David Guetta, Terry Swimsa, Tones and I. Díky, že jste byli s námi po celý čtvrteční drive. Někdo to s námi táhnete od rána, což nás také moc a moc těší. Já si to s vámi užila, no a mám od vás další tip na zítřejší téma, které dáme v devátou. Na jaký song nejčastěji začnete v autě zpívat, a to i třeba, když tam máte spolujezdce? Já mám snad každý druhý. Radost se mnou jezdit. Tak jo, už se těším, bude to jízda zítra. Hlavně zítra dopoledne vyrazíme také s dopoledním kofeinem za vámi do práce. Registrace na našem webu hitradio.cz. No a dneska v odpolední show taky 4 vstupenky do kina Vesmír na Šipkaře, tak buďte s námi, ať o nic nepřijdete. Mějte krásný čtvrtek a zase zítra. Ahoj!
1: Hledáte ojeté auto, na které se můžete spolehnout? V Louda Auto si vyberete z 1000 prověřených ojetých vozů různých značek, modelů i cenových kategorií. Ať už hledáte první auto, rodinný vůz nebo něco pro radost, u nás si vyberete. Zajistíme výkup, financování i pojištění. Vyberte si na autolouda.cz.
2: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
3: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
2: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
4: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
5: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
6: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Malorka a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Ahoj, tady Martina Sáblíková. Právě výjíždím do nové sezóny opět autem od Importa. Mají i pro vás připraveno 300 skvělých aut se slevou až 30%. Audi A6, Q3, Q7 nebo Volkswagen Passat i Tiguan. Tak ať vám to neujede. www.importo.cz.
9: Potřebujete něco spojit? Jsme firma Haspel. Nabízíme široký sortiment spojovacího materiálu, tesařského kování, stavební chemie, kotevní techniky, ale i pracovní rukavice a vrtáky. Haspel. Žijeme spojováním. Více o nás na www.haspel.cz. Haspel.cz.
10: Nevydařené rande, trapné ticho, rychlé sbohem a pocit nic moc? Dopřejte si terapii módou. V hradeckém Futuru zabírá 100% a chmury jsou ty tam. Futurum Hradec, prostě lepší móda.
11: Trenírkarna.cz.
12: Hlášení pro lovce slev.
13: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
14: No to není možný.
13: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
15: Franto, co pak všechno se dá sušit?
16: Ovoce, houby, bylinky i maso.
15: A tvůj bůček?
16: Ten už nestihneš.
17: Sušičky Domu. Na ovoce, bylinky i maso. Domu.elektro.cz.
18: Věděli jste, že solární energie je podstatně levnější než ta ze zemního plynu a uhlí, a to i bez dotací? Není zač. Nepalte přesličky. K solární elektrárně od Helionu dostanete vždycky něco navíc. Helion.cz. Vaše sluneční soustava.
11: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
14: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový salon.cz.

0: Bobek Dušek.
1: Herna u dětka. Spouštíme další světové herní novinky. Herna u dětka.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
3: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
4: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
3: No nekecej.
4: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
5: Hit Radio Černá Hora.

0: Zlepši si náladu.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Čech, tak v Hradci Králové. Pořád počítejte se zdržením na Gočárově třídě. Tam narazilo nákladní auto do viaduktu a poškodilo troleje. Projedete jedním pruhem a pochopitelně se to tam štosuje. Vaše dopravní info nám volejte na 801 1100.
2: Jedno místo, 30 elektromobilů. Otestujte je na Olfincar e-Driving Day už 22. října. Více na olfincar.cz.
3: Co si představíte, když se řekne práce za odměnu?
4: Rekutech. Férový šéf, čisté prostředí.
5: Rekutech. Peníze včas,
6: když se tam rád vracíš.
3: Rekutech. Tak na co čekáš? Práce za odměnu. CZ.
7: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro špalíček z vepřové pečeně bez kosti. 1 kg za 74,90 a milku v Byla klubu za 27,90. Byla. To dobré začíná u nás.
8: Tati, kdy bude levnější benzín?
9: Pořiďte si nový vůz Hyundai z Nošovic. Třeba rodinou i30 kombi již za necelých 440 tisíc, nebo stylové SUV Hyundai Tucson a tankujte levněji po dobu jednoho roku. Až o 10 korun za litr.
10: Autorizovaný prodejce BOS Auto Trutnov. Více na www.bosauto.cz.
11: A nyní i s nejvýhodnější možností pronájmu.
12: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
13: On air.
14: Online.
13: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
15: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv a přelci Venková. Suché a naříjen i poměrně teplé počasí bude dál pokračovat. Ani víkendová studená fronta mnoho srážek nepřinese a po přechodném mírném ochlazení se opět prosadí slunečné dny. Takzvané tereziánské babí léto tak vydrží i na začátku příštího týdne. Ráno se budou objevovat mlhy i mrazíky, což ale pro toto období není nic neobvyklého. Omezit použití některých látek v klimatizacích a tepelných čerpadlech má nová novela změnit nová novela, kterou schválila sněmovna. Ty změny, které jsou součástí zákona o látkách poškozujících ozonovou vrstvu, dostane k posouzení Senát. Normu projedná pravděpodobně v listopadu v povolebním složení. Letošní úroda jablek je mimořádně slabá. Čeští ovocnáři očekávají, že sklidí o 58% méně než loni. Co za tak výrazným propadem stojí, doplní prezident Ovocnářské unie Martin Ludvík.
16: Bohužel ta úroda však příliš dobrá není. Na jaře jsme předpokládali, že sklidíme asi polovinu průměru právě kvůli poškozený jarními mrazy. Nicméně ta realita je ještě o něco horší. Předpokládáme, že sklidíme jenom zhruba 40 až 45% průměru. Dá se říct, že tu úrodu ještě negativně ovlivnilo poměrně citelné sucho v některých lokalitách také krupobytí.
15: Většina úrody by měla být sklizená do konce měsíce. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Řidiči na Jičínsku, máme tady skvělou zprávu. Ještě letos totiž začne stavba obchvatu u Libic. Nový úsek dálnice D35 bude měřit skoro 2 kilometry a vyjde na víc než miliardu korun. Hotovo má být do 3 let a u Libicím se tak konečně uleví od kolon a husté dopravy.
17: Tradice a kvalita. Prodej a servis vozů Ford a Nissan. To je Auto Trutnov. Auto Trutnov. Váš parťák na cestách. Autotrutnov.cz.
1: V tuhle chvíli máme většinu oblačno, ale k večeru máme šanci i na skoro jasnou oblohu a nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů Celsia.
18: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
19: Máme tady čtvrtek 12 hodin a začínají nám srdcovky na Hit Rádiu a dneska si dáme srdcovku číslo 1 dámu, která se prostě... Ta se opravdu zakousla do našeho srdce. Whitney Houston, dáma možná, ke které jste si našli cestu díky filmu Osobní strážce. My si dáme píseň, která není originál od ní, je to cover verze ze 70. let. Za chvilku tak vám pustíme ten originál, jenom pro ukázku. Ovšem Whitney Houston ho v 90. fantasticky předělala. hrála a vlastně se objevil i ve filmu Osobní strážce. I'm Every Woman na Hit Rádiu, srdcovka číslo 1 a Whitney Houston.

tady je zpěvačka, která to naspívala v originále, Chaka Khan. Úplně stejný, co? Já tam taky teda jako upřímně moc rozdílů neslyším, to tak je, ale zase na druhou stranu je to vlastně jako hezký, že je to cover verze od Whitney Houston, ale zároveň to je cover, který je vlastně stejně dobrý jako originál. To je nádhera. Když jsme u těch originálů, tak teď tady mám jeden jakože mega originál z pátý studiový desky Metallica. Metallica dlouho jsme nehráli na Hitrádiu. V srdcovkách už si to ani nepamatuju a taky na čase, abychom to změnili. Dneska ve čtvrtek, jestli se cítíte v práci, jakože jste zotročení, jo? Pod bičem otrokáře žijete, tak tohle je píseň pro vás, protože tohle je přesně píseň, která se zabývá tématem boje jednotlivce proti snahám těch, kteří ho chtějí zotročit. Tak nedejte se, nemusíte dělat všechno, co vám řekne váš šéf. Mimochodem, Metallica a Whitney Houston tak pojí dohromady hezká věc a to, že na Spotify patří do takzvaného Billion klubu. Co to znamená? Řeknu za chvíli. Teď The Unforgiven na Hit Radio.

0: Tohle už je taky legenda. Culture Club a Karma Chameleon, nebo Karma Chameleon, prostě přesně takhle si to říkáme my. Je čtvrt na jednu a věřím, že Culture Club zítra odpoledne po 15. hodině také nebude chybět Petru Hit Rádia, protože zítra ve 3 nám na Hit Rádiu začíná náš retro víkend.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Dneska v srdcovkách tak mimo jiné už zahrála taky Metallica a zaspívala Whitney Houston. A já jsem říkal, že to jsou dva interpreti, nebo respektive kapela a zpěvačka, které pojí takzvaný Billions Club na Spotify. Co je Billions Club na Spotify? No, je to takzvaný klub miliardářů. A znamená to, že jedna skladba má víc než miliardu přehrání. Miliarda přehrání, je to neskutečný. To když si jako spočítáte v rychlosti v matematice, tak kdybyste jednu a tu samou písničku poslouchali pětkrát denně, tak abyste udělali miliardu přehrání, tak byste ji museli poslouchat pětkrát denně 547,5 tisíce let. 200 milionů dní, to je prostě strašný jako nesmysl, to je úplný úlet, takže je vidět, a jenom to dokazuje, jak Whitney Houston a Metallica, jaké to jsou opravdu jako fenomény, obrovský brutální fenomény. Kdo se zatím jako jenom blíží k té miliardě, ještě tam pár set milionů před sebou má, tak to je Sean Paul. A Sean Paul rozhodně patří i do srdcovek tady na Hit Rádiu. Včera tak tohle dobou jsme hráli Ashra a hitovku Já, kdy jsme vzpomínali především na naše party na střední a vysoké škole. No tak když už teda včera byl Ashra, tak dneska musí být i Sean Paul. Tady je na Hit Rádiu. Srdcovek.

0: To byla pátá srdcovka a přesně tak, jak se tady ozvalo v závěru páté srdcovky Don't Stop, tak ani vy nepřestávejte. Moc děkuju za ty zprávy, které posíláte na WhatsApp Hitrádia 777-937-777. Je to skvělý. Strašně rád si s váma píšu, strašně rád s váma probírám tu hudbu i to, co vlastně jako v průběhu srdcovek děláte a na co všechno si pamatujete. A jsem rád, že jste byli rádi za Metaliku, že tady mám zprávu, že dnešní srdcovky jsou všechny boží, ale ta od Shona Paula, to se mi udělalo obrovskou radost. Tohle je hezký, já to prostě musím přečíst na hlas. Ahoj Jirko, normálně jsem těma srdcovkama posedlej. Toho je tolik, co bych si rád nechal zahrát, ale to už by nebyly srdcovky, ale vypadalo by to, jako kdyby do tebe naházel jednu dvacku za druhou, jako do nějakého juboxu. No tak já budu váš jubox. Ale radši na papírový, já nevím, kdo byste mi ty dvacky chtěli házet. A kudy? Takže radši papírovky. OK, a teď... Co byste chtěli, abych vám zahrál? Už to bylo moc? Já si to nechám radši na středeční ruletu dvojsmyslu. Co byste chtěli zahrát? Co je ta vaše srdcovka na přání? Kdybych fakt jako reálně byl jukebox, aby byste mohli přijít a teď jste si mohli vybrat tu jednu píseň, takovou tu odchodovku a pak byste šli domů, co by to bylo? 777-937-777, napište mi nebo pošlete hlasovku. My si dáme tady Ordinary od Alexe Warrena a pak bude srdcovka na vaše přání na Hitrádiu.
1: Lásko, jaký bys chtěla auto?
2: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
1: Ale já myslel, jakou barvu.
2: Barvu? Já tak to nevím.
1: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
3: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky.cz najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky.cz.
4: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x 500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
5: Já jsem nevinnej. Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
6: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
7: Bacha, Benka.
6: Z vězeňského prostředí.
8: Tady je všechno všech. Tady je kolko, jasný more.
6: Oddíl B. Už teď pouze na OnePlay.
9: Voláme všechny Pardubáky. V sobotu 17. října ve 3 hodiny všichni na stadion. V prvním domácím utkání po reprezentační přestávce přivítáme Zlín. A bez vás to nepůjde. Na stadionu vás čeká tradiční fanzóna s fotbalovým pláckem a občerstvením. Zlevněné lístky od 140 korun koupíte na fkpardubice.cz. Vidíme se v sobotu. Kopeme pro Pardubáky. Statutárním partnerem FK Pardubice je město Pardubice.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Nákupy v online shop CZ.
12: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
11: www.onlineshop.cz.
13: Klikni!
14: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
13: Apple iPhone 17 256 GB. Chytrá volba právě teď.
14: Vidíš mobily?
13: Tak Mironet, klikni dvakrát.
15: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
16: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 tisíc. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 tisíc. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Produkce kabelů, které každý týden vyrobíme, by obkroužila celou zeměkouli. Každý týden vyrobíme více než 40 000 kilometrů kabelů. Za rok je to vzdálenost delší než dvakrát na měsíc a zpět. Jsme Kablovrchlaví, největší česká kabelovna na výrobu autovodičů, instalačních kabelů a nejen to. Přijmeme operátory, operátorky výrobních strojů. Uvítáme i absolventy středních škol. Více na práce@vrchlaví.cz. Kablovrchlaví.
17: Aupark v Hradci Králové slaví 10 let a dárky rozdává vám. Čeká na vás 10 000 stíracích losů a každý vyhrává. Nakupte od 1. října do 7. listopadu alespoň za 500 korun a hrajte o 4 hlavní ceny, každou za 100 000 korun. Aupark, 10 let spolu, slavte s námi. Více na aupark.cz. Už tuto sobotu losujeme balíček top nejnovějších produktů značky Apple v hodnotě 100 000 korun.
18: Představte si místo, kde máte spoustu času a kde v klidu odložíte telefon.
19: Vysočina. To je únik od úkolů a schonu všedních dnů. Stylové penziony, krásná příroda, kouzlo památek UNESCO, lokální chutě
18: a poctivé pivo z místních pivovarů.
19: Vysočina. To je místo, kde můžete zpomalit, zhluboka se nadechnout a dobít si baterky.
18: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
20: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 000 korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
21: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Podzim je skvělý s Hit Rádiem. Když jste zase v práci a ve škole s celou partou a chystáš se na finish roku. O podzimní soundtrack se ti postaráme my. Hit Rádio. Zlepši si náladu.

0: Yes, Warren, Zitem Ordinary, tedy naprosto obyčejný. Posloucháte Hit Radio, které je vždycky ve 12 hodin naprosto neobyčejný.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: A to především i díky vám a vašemu výběru v rámci srdcovky na přání. Já, je mi jasný, že teď sedíte u rádia, stojíte, nebo možná snad i ležíte. To bych vám tak přál po obědě na chviličku, kdybyste si mohli lehnout v klidu u rádia a poslechnout si vaši oblíbenou srdcovku. Každopádně jste teď u rádia a předpokládáte, že možná uslyšíte tu vaši píseň. A nebo si možná říkáte, hele, na mě se určitě nedostane, já to zkouším pořád. Tak takhle to je. Já se snažím, vždycky se snažím fakt jako vybírat. A dneska, tak vybírám Tomáše. Vybírám Tomáše a s Tomášem musím tady souhlasit, protože ten píše, ahoj, já bych si nechal zahrát píseň, není to tak skvělý hit, ale je to obrovská nostalgie na mladický roky. Zdraví Tomáš, záměr Tomáše. Vybírám Tomáše a s Tomášem musím tady souhlasit, protože ten píše, ahoj, já bych si nechal zahrát píseň, není to tak skvělý hit, ale je to obrovská nostalgie na mladický roky. Zdraví Tomáš, záměrně neříkám jakou píseň, protože přesně o tom

na začátek milénia, do roku 2003. A je to píseň, kterou tenkrát věřím, že jste měli ve svém mobilním telefonu taky. Tomáš už ví, o co se jedná, je to vlastně jako strašný úlet, je to úplný nesmysl, není to tak velký hit, ale jestliže jako něco je definicí nostalgie, tak je to 100% tohle. Mě za to vyhodí. Crazy Frog na Hit Rádiu. A vzpomínka na policajta z Beverly Hills.

0: Damiano David na Hit Rádiu, a to přesně ve 3:15. Posloucháte Hit Rádio, dnešní srdcovky, tak ty jsou za námi. Opět děkuju za všechny zprávy, které jste posílali na WhatsApp Hit Rádia s číslem 777-937-777. Ještě jsem tady našel jednu krásnou zprávu. Ahoj Jiříku, měla bych velikánskou prosbu dneska na srdcovky. Včera se nám narodil náš první vnouček, jmenuje se Teodor. Maminka i vnouček jsou v pořádku a zdraví zároveň i právě pro mou mamku. Je to pravnouček, máme velikou radost a přejeme jenom to nej. Tak to je nádhera, to je krásný. Tak srdcovku na přání už teď nestíhám, ale můžu to udělat, takže všechny ostatní hity, které budou až do 13. hodiny, tak ty budou pro vašeho vnoučka Teodora a také tedy jako pro vás. Užívejte si to. A vlastně, kterou já bych mohl dát za chvíli píseň. Co třeba Ego, Robert Borian, Žijeme len raz. Vždyť je to party, že jo, vždyť je to party, musí se to oslavit, tak ať ten klupí, do čeho jde. Že život je prostě fakt jedna velká sranda, když se bere pozitivně, tak ať se ho užije. Za celý tým Hit Rádia gratulujeme.
1: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice houstnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Saďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
2: Ranní sprcha, která vás probere.
3: Večerní relax, co vás vrátí do klidu.
2: Jedině v koupelně, která má styl.
3: Koupelna podle vašich představ v Baumaxu se slevou až 35%.
2: Platí do konce října.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Trenírkarna.cz.
5: Hlášení pro lovce slev.
4: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
6: No to není možný.
4: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
7: Klikni!
8: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
7: Apple iPhone 17 256 GB. V Mironetu nyní za bomba cenu 24 990.
8: Jupí! iPhone 17 teď dává největší smysl.
7: Když mobily, tak Mironet.
8: Klikni dvakrát.
9: Tak točíme.
10: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v Lípě u Šubrta? Je to kousek zahrad sem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
9: Stop!
10: Co?
9: Showroom na kuchyně.
10: Jo, no jo, já jsem... Na kuchyně, showroom na kuchyně. Splní vám tu každý sen, tak se stavte v Lípě nebo na www.šubrtnábytek.cz.
9: Berem, díky.
11: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90. A máslo Česká chuť 250 gramů pouze za 27,90. Albert. Dle srovnání 7.10.
13: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
14: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
15: Aupark v Hradci Králové slaví 10 let a dárky rozdává vám. Čeká na vás 10 000 stíracích losů a každý vyhrává. Nakupte od 1. října do 7. listopadu alespoň za 500 korun a hrajte o 4 hlavní ceny, každou za 100 000 korun. Aupark. 10 let spolu. Slavte s námi. Více na aupark.cz. Už tuto sobotu losujeme balíček top nejnovějších produktů značky Apple v hodnotě 100 000 korun.
16: Představte si místo, kde máte spoustu času a kde v klidu odložíte telefon.
17: Vysočina. To je únik od úkolů a schonu všedních dnů. Stylové penziony, krásná příroda, kouzlo památek UNESCO, lokální chutě
16: a poctivé pivo z místních pivovarů.
17: Vysočina. To je místo, kde můžete zpomalit, zhluboka se nadechnout a dobít si baterky.
16: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
6: Ty už hrabeš listí, Ardo?
18: Ne, děláme místo na bazén.
6: V říjnu?
18: Jasně, teď je sleva a v létě nebudu čekat.
19: Velké podzimní slevy v bazénech Machov. Kupte teď a plavte néře první. Bazény Machov.cz
20: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
21: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na Primalex.cz.
22: Furt to samý. Objednáš díl, dodavatel slíbí zítra a jsou z toho 3 týdny. Auto je na zvedáku, Kunčov volá každý den. Yes.
23: Jenom s Turbem je to jinak. Na turbíny.cz mají 99% turbodmychadel skladem a opravu nebo repasy zvládnou nejpozději do 24 hodin. Turbíny.cz, dodavatel, který drží slovo. Už 25 let.
24: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
25: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
24: No nekecej.
25: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
26: To pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu.
27: Hit Radio.
28: Zlepši si náladu.
27: Zlepši si náladu.

0: závěru čtvrtečního poledne na Hitrádiu zpěvačka Pink. Máme pro vás aktuální informace ze světa, z domova a také ze silnic. Jdeme na to.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Máme tady takovou naší klasiku, tou je Náchod. Postojíte se na hlavním průtahu. Štosuje se to za pumpou Orlen, směr hranice, ale taky v opačném směru. Za Černou Zabory je směr Pardubice, nehoda se zraněním, dá se ale projet. Vaše dopravní info volejte na 800 110 100.
2: Jedno místo, 30 elektromobilů. Otestujte je na Allfincar e-driving day už 22. října. Více na allfincar.cz.
3: V zahradnictví Spomešl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomešli nebo klikněte na zahradnictví-spomešl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
2: Prostor pro 7 cestujících, komfort pro každého a výkon bez hranic. Nové JQ8 přijelo do Allfincar a je připravené na první předváděcí jízdy v Hradci Králové a Trutnově. Objevte plug-in hybridní pohon, moderní technologie a interiér navržený pro pohodlné cestování. Rezervujte si svůj termín u Allfincar. www.allfincar.cz.
4: Co si představíte, když se řekne práce za odměnu?
5: Rekutech. Férový šéf, čisté prostředí.
6: Rekutech.
5: Peníze včas, když se tam rád vracíš.
4: Rekutech. Tak na co čekáš? Práce za odměnu. CZ.
7: Hi, I'm Miley Cyrus.
8: Hey, it's Teddy Swims.
9: Je čas myslet na budoucnost. Střední škola vizuální tvorby v Hradci Králové. www.vizualškola.cz. Vizualškola.cz.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
12: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv a přeje Lucie Daňková. Senátní volby pokračují už zítra. Ve druhém kole se voliči vrátí k urnám, aby rozhodli o obsazení zbývajících senátorských křesel. Právě druhé kolo tradičně provází nižší účast. Vysvětluje politolog Jan Kubáček.
13: Nechodí už domů do schránek volební lístky. Dotyční účastníci musí dorazit do volební místnosti, tam si je vyzvednout a odvolit. A zároveň s tím úzce souvisí, že u druhého kola volby do Senátu vyráží vysloveně voliči disciplinovaní. Je pro ně důležité, že budou mít svého reprezentanta pro svůj obvod.
12: Volební místnosti budou zítra otevřené od 2 odpoledne do 10 večer a v sobotu mohou voliči přijít od 8 ráno do 2 hodin odpoledne. Zemědělci mohou ode dneška žádat o mimořádnou podporu za dopady krize na Blízkém východě. Obdrží 264 milionů korun z Evropské rezervy a peníze doplní Česko z národních zdrojů. Kompenzace jim má pomoci zvládnout rostoucí náklady na energie a další výdaje nezbytné pro zemědělskou výrobu. Zemřel spisovatel a publicista Rudolf Křesťan, bylo mu 83 let. Nejvíce ho proslavili jeho fejetony, které začal publikovat už na střední škole. Za svůj život napsal více než tisícovku krátkých humorných textů, založených na nadsázce a recesi. Fejetony psal pro časopisy a vydával je také knižně. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Hradec Králové má svého favorita Superstar. 19-letý Honza Hron na castingu rozespíval celou porotu. Pochvalu sklidil i od přísného Pavola Habery. Přesto si myslel, že vypadne. Nakonec ale postoupil mezi nejlepší 50 a jeho cesta soutěží pokračuje. Na Černé hoře držíme palce.
14: Tradice a kvalita. Prodej a servis vozů Ford a Nissan. To je Auto Trutnov. Auto Trutnov. Váš parťák na cestách. Autotrutnov.cz.
1: Pořád platí, že jsme většinou pod oblačnou oblohou, ale z té se k večeru může stát i skoro jasná. A nejvyšší teploty je 13 až 17 stupňů Celsia.
15: Hit Radio.
16: Jirka Pelnář.
17: Hit Radio.
0: Naše odpoledne na Hit Radio pokračuje dál. No a dneska tak se přepisovala v Česku historie, protože od dnešního dne už nemáme nejvyšší stavbu v Česku, kterou jsme tady měli dlouhých 50 let. Víte, co to bylo za stavbu? A víte, kolik měřila? 355 metrů. A nebyla jedna, byly dvě. Podrobnosti vám řeknu za chvíli, zatím můžete tipovat, co to asi tak bylo za stavbu. Do té doby tak si dáme hity jako Eva Farna a Mirai, Robin Schulz a James Blunt, anebo právě teď Taylor Swift. Tak, duet nepotřebuje, ta se vystačí sama. Tak hezký odpoledne.

Eva Farna a Mirai, vzpomeneš si, ve 13 hodin a 14 minut posloucháte Hit Radio. Jestli rádi hrajete pub quiz nebo doma máte různé společenské hry, vědomostní hry, tak teď dobře poslouchejte, protože mám pro vás info, který se vám určitě hodí do pub quizů. Nejvyšší stavba v Česku už není v Liblicích. Po cirka 50 letech je dneska zbourali, museli je odstřelit, byly to dva vysílače, pro které se po ukončení vysílání už nenašlo využití. Byly tedy odstřeleny, mimochodem 355 metrů byla vysoká ta konstrukce. Dneska dopoledne po 11. hodině, tak definitivně oba dva vysílače tedy šly k zemi. A teď zůstává otázkou, jaká tedy je teď momentálně nejvyšší stavba v Česku a kolik měří? Víte to? Zkuste si tipnout na 777-937-777. Zkusíme na to dneska přijít. Do té doby tak si dáme další hity na Hit Radio. Za chviličku Neil Diamond. Bude taky Nea a právě teď Imagine Dragons s hitem Believer.

0: za Two Friends na Hit Radio. Je čtvrtek odpoledne, tak proč bychom si tady taky nemohli zahrát takový jako malej pub quiz, malou vědomostní hru. Dneska tak jsme přišli o nejvyšší stavbu v Česku po zhruba 50 letech, a to konkrétně tedy o vysílače, které měřily 355 metrů. A tak jsem se ptal, jaká je teď momentálně podle vás nejvyšší stavba v Česku. Tak chodí mi tu zprávy na WhatsApp Hit Radio. Je tady třeba tip na komín Chvaletice elektrárny, který měří 308 metrů, tak to není správná odpověď. Co třeba tady Martina? Myslím, že je to podobný vysílač někde u Plzně, který má asi 345 metrů. Další ahojky, je to Krašov na Plzeňsku, 347,5 metrů. Zdraví Lucka. No, co hlasovky?
1: Já si myslím, že je to bezvěrovský vysílač. Nebo krašovský vysílač vlastně nedaleko Bezvěrova, protože ten má nějakých 347,7 metrů.
0: Nějakých 347,7. Tak ano, je to samozřejmě správná odpověď. Je to tak, nejvyšší stavba teď od dnešního pravého poledne je vysílač Krašov 347,5. Někdo uvádí celých 7 metrů. Takže je to zase vysílač. Mimochodem, jenom pro srovnání, tak v Brně je nejvyšší budova postavená a tam měří 111 metrů. To je ještě třikrát méně. Tak teď už to víme. Pokud půjdete o víkendu hrát pub quiz, držím palce. My jsme vás tady připravili na Hit Radio. Za chviličku Škvor, Síla starých vín. Mimochodem, Škvor dneska vydává novou desku, tak si dáme ji tady u nás na Hit Radio.
2: Je to o výkonu. Je to o technice. Je to o výsledku. Ve fotbale oceníte stejné věci jako u svého auta. Proto je tu Ford Repre Edition. K akčním SUV modelům Ford Kuga a Ford Puma s bohatší výbavou teď dostanete navíc i dres české fotbalové reprezentace. Ford dává český fotbal do pohybu. Řekněte si o nabídku na ford.cz.
3: Ty už hrabeš listí, Jardo?
4: Ne, dělám místo na bazén.
3: V říjnu?
4: Jasně. Teď je sleva a v létě nebudu čekat.
5: Velké podzimní slevy v bazénech Machov. Kupte teď a plavte na jaře první. Bazény Machov.cz.
6: Šéfe, došel matroš.
7: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
8: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
9: Už žádný, mami, restartuj to.
10: Už se mi nesekne při penalti.
11: Už nespane, jdeš páříma s klukama.
8: Nová Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
12: Nový model Forting T5 od koncernu Dongfeng je rodinné SUV v maximální výbavě, včetně ADAS a ventilace sedadel. Objevte novou generaci mobility za neodolatelnou cenu už od 549 900 korun. Více informací na forting.česko.cz nebo u našich prodejců.
13: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
14: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
15: Tati.
10: štěstí, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
15: Přímo vychytrálí. S chytrártem jsme ušetřili.
10: A co je chytrárt?
15: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
10: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
16: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
17: Peťane, ty bordeláři jeden. Teď už se nemusíme stydět odevřít vrata od garáže. Nainstaloval jsem závěsný systém Reponio.
18: No já jsem úplně vrosenej. Takovej pořádek jsme v garáži ještě neměli.
17: A čemu se divíš, ty divizno? Je to jednoduchý. Máme tu spoustu místa, věci si dáš kam potřebuješ. Tak třeba ten tvůj fukár dám teď sám, když není potřeba. A místo něj pověsím to tvoje kladivo.
18: Cože?
17: Ale pneumatický ty raketáku jeden domýšlivej. Závěsné systémy Reponio. Se divím, že to ještě nemáte v garáži, ve sklepě nebo v komoře. Reponio.cz.
19: Furt to samý. Objednáš díl, dodavatel slíbí zítra a jsou z toho 3 týdny. Auto je na zvedáku, Kunčov volá každý den. Yes.
20: Jenom s turbem je to jinak. Na turbíny.cz mají 99% turbodmychadel skladem. A opravu nebo repasy zvládnou nejpozději do 24 hodin. Turbíny.cz. Dodavatel, který drží slovo. Už 25 let.
21: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
22: No jasně, z MND to jde.
21: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
23: Potřebujete něco spojit? Jsme firma Haspel. Nabízíme široký sortiment spojovacího materiálu, tesařského kování, stavební chemie, kotevní techniky, ale i pracovní rukavice a vrtáky. Haspel. Žijeme spojováním. Více o nás na www.haspel.cz. Haspel.cz.
24: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter, již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
25: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
26: Hit Radio.
27: Zlepši si náladu.
26: Zlepši si náladu.

Queen a Škvor na Hit Rádiu. Proč ne? Dneska tahle parta vydala novou desku po 3 letech. Je to jejich 12. studiové album a dostali i hezký nápad se sběratelskou edicí vinylu. Jo. Udělali limitku, kde je mimo jiné, tedy barevný vinyl, fotka s podpisem i plakát. Za mě super. Skvělý, že se kapely obecně vrací k vinylovým deskám. Má to kouzlo, když si na tu hudbu můžete tak trošku šáhnout, jo? A mě třeba osobně ten zvuk z gramofonu baví víc. Tak pokud nemáte žádný plány k Ježíškovi, ještě nemáte žádný nápad, o co byste si napsali k Ježíškovi, tak za mě jako gramofon, nemusí to být za nějakou plně nesmyslnou raketu, ale klasický gramofon je podle mě jako super, super nápad. Tento víkend na Hit Rádiu, vlastně od zítřka od 15 hodin až do neděle do 18 hodin, vám budeme hrát víceméně hity z gramofonů. Čeká vás retro víkend na Hit Rádiu. Se nemůžeme dočkat a věřím, že nebude chybět ani Ronan Keating.

už taky slyšeli, značka chipsů Pringles spustila bizarní kampaň, která kombinuje doživotní rentu a pohřební služby. Jo. V rychlosti. Prostě vyhlásili soutěž o zásobu chipsů na 200 let. Na 200 let, to znamená pro několik vašich generací. Jo. Ale má to jeden háček, ze kterého vlastně mrazí. Musíte souhlasit s tím, že když vyhrajete,

0: nejděsivějšího je ten počet zájemců, jako obrovský počet zájemců. A člověk vlastně jako ten, který to jednou vyhraje, tak po každý vlastně, když si bude dávat tady ty bramburky z té ikonické plechovky, tak vlastně si může jako uvědomit, že celý život už bude jíst čipsy rovnou ze svojí urničky. Takovýhle světě my tady žijem. Co si o tom myslíte? Dejte vědět. 777-937-777. My si dáme za chvilku další hity. Do 14. hodiny stihneme například Lady Gaga.
1: Zlato, co máš dneska v plánu?
2: No přece všechno.
3: Ať už plánujete cokoliv, nový sedmimístný Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány.
4: Nákupy v online shop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Svým hlasem mi pomohla AI. No jo, když mazlíček onemocní, člověk by mu snesl modré z nebe. Jenže když přijde na drahou léčbu, někdy penízky nestačí. Proto se Penny rozhodlo pomáhat. Až do 17. listopadu můžete svého mazlíčka přihlásit na tlapkyhezkyčesky.cz a vybraným mazlíčkům Penny uhradí potřebnou veterinární péči. Tak ať zase brzo vrtí ocáskem. tlapkyhezkyčesky.cz.
7: Proč tady musí být furt takovej bordel? Proč se musím kvůli tobě stydět před lidma, otevřít vrata od garáže? Proč jsem si nevzala za manžela Roberta jako Lenka? Proč musím každý den zakopávat o ty krámy? Ty jsi normálně neschopnej a já si s tebou zkazila celý život.
8: Pořiďte si závěsný systém Reponio a ušetříte si problémy. V garáži, ve sklepě nebo v komoře bude pořádek, spousta místa a doma konečně klid. Reponio.cz.
9: Vytvořeno s použitím AI.
10: Právě teď v Kik. Zachumlejte se se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
11: Věděli jste, že Albert Einstein nedostal Nobelovu cenu za teorii relativity, ale za vysvětlení fotoelektrického jevu? Není zač. Nepalte přesličky. V solární elektrárně od Helionu dostanete vždycky něco navíc. Helion.cz. Vaše sluneční soustava.
12: Produkce kabelů, které každý týden vyrobíme, by obkroužila celou zeměkouli. Každý týden vyrobíme více než 40 tisíc kilometrů kabelů. Za rok je to vzdálenost delší než dvakrát na měsíc a zpět. Jsme Kablovrchlaví, největší česká kabelovna na výrobu autovodičů, instalačních kabelů a nejen to. Přijmeme operátory, operátorky výrobních strojů. Uvítáme i absolventy středních škol. Více na práce@vrchlavi.cz. Kablovrchlaví. Vrchlabí.
13: Aupark v Hradci Králové slaví 10 let a dárky rozdává vám. Čeká na vás 10 000 stíracích losů a každý vyhrává. Nakupte od 1. října do 7. listopadu alespoň za 500 korun a hrajte o 4 hlavní ceny, každou za 100 000 korun. Aupark. 10 let spolu. Slavte s námi. Více na aupark.cz. Už tuto sobotu losujeme balíček top nejnovějších produktů značky Apple v hodnotě 100 000 korun.
14: Pozor, pozor, hledáme další osobnosti Pardubického kraje. Máte ve své blízkosti někoho, kdo se výrazným způsobem zasloužil o rozvoj Pardubického kraje a šíření jeho dobrého jména, nebo kdo zachránil lidský život či zdraví? Navrhněte ho na nejvyšší krajské ocenění. Jde to jednoduše. Na internetových stránkách www.ocenění.pardubickýkraj.cz vyplňte online formulář a elektronicky ho odešlete. Možnost nominace končí 30. listopadu.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardních hře může vzniknout závislost. Účast na hazardních hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
16: Pepo, vstávej.
17: Nemusím.
16: Pepo, už je 8, vstávej.
17: Nemusím.
16: Je pátek, Pepo.
17: Nemusím.
16: Musíš už jít.
17: Nemusím.
18: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
19: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
20: Ahoj, tady Martina Sáblíková. Právě výjíždím do nové sezóny opět autem od Importa. Mají i pro vás připraveno 300 skladových aut se slevou až 30%. Audi A6, Q3, Q7 nebo Volkswagen Passat i Tiguan. Tak ať vám to neujede. www.importo.cz.
21: Nový podcast o fenoménech 90. let. Vypalovačka. Nostalgie přenesená do současnosti. Hledej na YouTube, Spotify a hitradio90.cz. Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu.
19: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hitradiu?
22: Já bych se chtěl ještě vrátit k incidentu, který mu došlo teďka před chvílí ve zprávách. Jednou jsem se tam prostě nešikovně přeřekl.
23: Jednou, jo?
22: Já to připomenu, jo? Ministerstvo vnitra tvrdí, že volby proměny... No a naštěstí jsem si vzpomněl, že jsme tady měli tak před 3 měsícema podobný incident.
23: Kdo, Jasmin?
22: Ty. Bylo to ještě mnohem horší a podařilo se nám dokonce tu nahrávku dohledat.
23: Patek, ale jedna ze zaměstkanin.
20: Zaměstnankyň.
23: Já si říkám, že tady prostě baráku na kamaráda nenarazíš, no?
20: Ale jako musím říct, že tohle slovo bylo komplikovaný. Zkus to teďka říct, zaměstnankyň. Jo, tak.
21: Blíží snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Poslední hit mezi 13. a 14. hodinou patřil Rihanně, hned ten první, pak bude mít Rimon, Supergirl na Hit Rádiu. Naše Supergirl, Superwoman, bude mít za chviličku nejnovější zprávy. Lucie už je připravena, ještě předtím rychlý pohled na dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Čech, na výjezdu z Pardubic na Hrobice na křižovatce u autoservisu se srazila dvě osobní auta. Je tam menší omezení, také na výjezdu z Pardubic směr Dašice, tam se taky srazila dvě osobní auta. I tam nohu z plynu. Dá se ale projet. Vaše dopravní info volejte na 800 1 10 100.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
3: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Jedousov u Pardubic. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
4: Tati, kdy bude levnější benzín?
5: Pořiďte si nový vůz Hyundai z Nošovic. Třeba rodinou i30 kombi již za necelých 440 tisíc, nebo stylové SUV Hyundai Tucson a tankujte levněji po dobu jednoho roku. Až o 10 korun za litr.
6: Autorizovaný prodejce BOS Auto Trutnov. Více na www.bosauto.cz.
7: A nyní i s nejvýhodnější možností pronájmu.
8: Zbláznili jste se?
9: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mébelix. Buďte in.

0: Je čas myslet na budoucnost. Střední škola vizuální tvorby v Hradci Králové. www.vizualškola.cz. Vizualškola.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Vláda plánuje navýšit kvóty pro nábor zahraničních pracovníků z Filipín, o které mají české firmy zájem. V pořadu, sorry, jako to řekl ministr průmyslu Karel Havlíček, společně s ministrem práce Juchelkou, kvůli tomu plánují začátkem příštího roku pracovní cestu na Filipíny. Navýšení kvót by se podle Havlíčka mělo týkat i pracovníků z Indie. Na železnici v Česku ročně zemře zhruba 200 lidí, více než 3/4 tvoří sebevraždy. Počet těchto nehod ale klesá, to potvrzují statistiky správy železnic. Doplní je mluvčí Nela Frýbová.
4: Počet úmrtí na železnici letos klesl o pětinu. Od začátku roku do konce září zemřelo 129 lidí, ve stejném období loni to bylo 161. Největší podíl na tom má úbytek sebevražd.
3: I proto můžeme na nádražích najít přibývající cedule s kontaktem na linku první psychické pomoci. Dnes je velký knižní čtvrtek. Na pulty knihkupectví přináší 15 novinek. Mezi nimi jsou romány úspěšných autorů, domácí i zahraniční biografie, literatura faktu, knižní rozhovory i knihy pro děti a mládež. Detaily najdeme na webu akce. Teď se podíváme k nám.
5: Velká úleva pro řidiče i obyvatele Sazemic je konečně na dosah. Už 2. listopadu se tady otevře celý skoro 7-kilometrový obchvat, který odvede kamiony a další tranzit mimo město a okolní obce. Nová silnice také výrazně zlepší spojení Pardubic s dálnicí D35.
6: Tradice a kvalita. Prodej a servis vozů Ford a Nissan. To je Auto Trutnov. Auto Trutnov. Váš parťák na cestách. Autotrutnov.cz.
5: Nejvyšší teploty se nám točí kolem 15 stupňů, odpolední strop čekáme u 17, bude většinou oblačno, k večeru i skoro jasno.
1: Hit Radio. Jirka Pelnář, Hit Radio.
7: Čtvrteční odpoledne pokračuje dál, jsem rád, že u toho posloucháte Hit Radio. Máte pocit, že vás nikdo neslyší? Máte pocit, že nikoho nezajímá váš názor, nebo že se musíte prát o své slovo? Tak to posloucháte správné rádio, protože vždycky takhle ve 2 hodiny odpoledne máte prostor se vyjádřit i vy. A dneska je čtvrtek, takže nás dneska čeká nepopulární názor. Tak jsem sám zvědav, co mi k tomu řeknete? Dáme jeden hit, pak řeknu nepopulární názor a pak úplně bez obalu se k tomu vy můžete vyjádřit. Vemte telefon, připravte si telefonní číslo 777 937 777. Teď Rýmon.

0: Dream On na Hit Radio ve 14 hodin a 7 minut.
1: Nepopulární názor. Nesmysl, a nebo to konečně někdo řekl nahlas.
0: Každý čtvrtek tady spolu probíráme nepopulární názory, které prostě já se nebojím říct nahlas, když je takhle někde jako zaslechnu, a na vás je, abyste si k tomu vyjádřili, jestli to taky tak vnímáte, anebo máte pocit, že to je prostě jako blbost. A pro dnešní den.
1: Nepopulární názor pro tento týden je...
0: Mám právo mít na podzim špatnou náladu. Nemusím se v práci pořád přetvařovat a na každého se usmívat. Když mi prostě není do zpěvu, jak se říká, tak mi není do zpěvu. A platí to i pro děti. Co si o tom myslíte? Je dnešní doba taková, že prostě pracujete a na každýho kolegu se prostě musíte usmívat, že se možná cítíte blbě, když prostě máte blbý názor, blbou náladu a všichni za váma chodí a pošle, ptají se a tak, a co tady to a co ty a co se děje, tak se pojď vypovídat a tak, ale ono se vlastně nic neděje, prostě jenom jste vstali levou nohou a prostě máte právo na to mít taky někdy jako špatnou náladu a říct, nechte mě všichni na pokoji, nechte mě bejt, za chvilku to bude dobrý. Co si o tom myslíte? Je to tak? 777-937-777 a zároveň mi klidně k tomu napište, jestli to taky takhle máte a jestli třeba i teď máte jako špatnou náladu. A nebo jak si ji třeba zlepšit? No, pojďme na to. 777-937-777. Pojďme se bavit.
1: Nepopulární názor. Řekněte nahlas, co si ostatní jen myslí.

0: Shakira, Shakira a Wyclef Jean na Hit Radio.
1: Nepopulární názor. Nesmysl a nebo to konečně někdo řekl nahlas.
0: Mám právo mít na podzim špatnou náladu. Tak to je nepopulární názor, který dneska říkám nahlas. A co vy si o tom myslíte? Mirka píše: ahoj, souhlasím, až štve mě to, že to tak nejde. V práci se musím na všechny stále usmívat, pracuji jako pokladní a když mám špatnou náladu, tak to nesmím dát znát. Ale je to přeci normální. Na mě se tam taky všichni neusmívají. Další zpráva, ta mě jako trošku ne zarazila, ale hele, poslouchejte sami, jo. Ahoj, tak já to mám obráceně. Jsem smíšek a pořád dobře naladěná. V práci tím naopak asi všechny štvu. A když se někdo mračí nebo je nepříjemný, protože má špatnou náladu, tak ať si to nevybíjí na mě. Pak mi kazí den. Může si mít špatnou náladu doma, ale ať to netáhá do práce. V práci mu neublíží, když bude kolegiální a bude se tvářit normálně. No, to máme tady tu druhou stranu. Co dál? Ahoj, jelikož jsem barmanka, je mít nějakou náladu dost těžké, ale protože k nám chodí fajn lidi a znají mě, tak vědí, že když se usmívám, ale nemluvím, je něco špatně a nechávají mě být. Nevyptávají se. Zdraví si z Hradce Králové. Krásný. Jiříko, já si myslím, že každý má nárok na to mít opravdu jako blbej den a blbou náladu, ale když ji jednou za čas mám, tak se snažím, aby to neschytali mý blízcí doma a také klienti v práci. No jasně. Co třeba taxislužba? Někdy jsem tady viděl, tak, tady zpráva. Čau, jelikož jezdím taxíkem, tak špatná nálada musí jít v autě stranou. Cestující by se strašně divili, co se mnou je, tak to raději nedávám na sobě znát. Tonda. No, to je taky přesně ono, jo. A přitom člověk ale na to taky má právo, ne? Vyť za tím volantem, pro boha živýho, co každý den za tím volantem musíte jako taky snášet, protože ne každý jako jezdí tak je dobře, jako jezdíte vy. No tak jo, tak co si myslíte dál? Je to tak? Máme na to právo? A měli by to ostatní respektovat? 777-937-777.
1: Nepopulární názor. Řekněte nahlas, co si ostatní jen myslí.

0: Slušný název na čtvrteční odpoledne Linkin Park.
1: Nepopulární názor. Nesmysl, a nebo to konečně někdo řekl nahlas.
0: Jdeme do finále nepopulárního názoru pro dnešní den, a to, že na podzim prostě mám právo na to mít špatnou náladu a lidi mě mají nechat bejt. Tak podle vás to tak opravdu je? Tady koukám na zprávy, ahoj, mám naprosté právo mít na podzim špatnou náladu i v práci, nemusím být každý den usměvavá, plná energie a ochotná všechno zvládat, s přehledem jsme přece jenom lidinné stroje. Když mám špatnou náladu, neznamená to, že jsem špatná kolegyně, nebudu přece předstírat veselost, když se tak necítím. Pak jsou tady i zkušenosti ze života. Ahoj, no, myslím si, že na to každý má právo, ale lidi to nechápou. Před dvěma měsíci jsem měla blbou náladu, nic se nestalo, jen jsem stala prdkou napřed, jak říkávala moje babi, to si zapamatuju, to je dobrý, ale kolegyně v práci se s odpovědí nic se neděje, nic mi není, nechtěli smířit a pořád do mě rili, až jsem jim dost rázně řekla, ať mě nechají být. No, co ti budu vyprávět, urazili se a dodnes jsem ta, co dokáže ostatním zkazit náladu, jen pouhým slovem nic. Pa! Děkuju za zprávu. Co druhá strana? Ahoj, od přírody jsem vysmátý pošok, baví mě štvát lidi dobrou náladou a úsměvem, jsem léčený cholerik, umím se ovládat, mám velkou míru trpělivosti, když mě pak ale někdo naštve, tak jsem jak uragán a všichni čučí, že jsem slyšet v práci přestřihali. Taky hezký. Já si myslím, že negativisté budou negativní jakékoliv roční období, občas by bylo dobré neřešit kraviny a užívat každého dne dobrou náladu, přeje optimistka Verča. Verče, děkujeme. Tak to pojďme shrnout, jo? Asi takhle. Máme právo na to mít špatnou náladu a ostatní by to měli respektovat, ale zase, když mám den blbec, neměl bych to dávat přece jako, jak se říká, sežrat všem ostatním kolem, ne? No a ještě jedna věc, za mě teda, občas přijdou domů se špatnou náladou i naše děti, ze školy, ze školky, tak jako rodiče, nezapomínejme na to, že to je normální a nechme jim klid a prostor na to, aby se s tím taky srovnali sami.
1: Nepopulární názor. Řekněte nahlas, co si ostatní jen myslí. Dochází ti v práci energie? Hit Radio Černá Hora ti s tím pomůže. Naši moderátoři Ondra Novotný a Petr Ticháček se vrací s dopoledním kofeinem. Zaříct svým kolegům

0: z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
1: Tak nečekejte, jezděte!
2: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
3: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
2: Více na kopecký.cz.
4: Kadeřnický salon Perfect v Hradci Králové představuje
5: Butik salon Professional Treatment.
4: Hloubkové ošetření a regenerace vlasů nejmodernějšími technologiemi.
5: Kryokůr, terapie chladem. Při minus 15 stupních Celsia uzavírá aktivní látky Keratry a Pure přímo ve vašem vlasu. Dokonalá hydratace a anti-age účinek. Hodné i pro velmi jemné vlasy. Rychlé a efektivní výsledky.
4: V jedinečných privátních prostorech, určených pouze pro vás a vašeho specialistu.
5: Sledujte Instagram kadeřnictví.perfect a www.kadeřnictviperfect.cz.
6: Kdo spoří, má za 3? Ne. V UniCredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4 tisíce korun. UniCredit Bank.
7: Milujeme hokej. A vy? Pak si nenechte ujít exkluzivní NHL Global Fan Tour. Zjistíte, jak trénují legendy. Vyzkoušíte si práci s hokejkou, rychlost a přesnost vaší střelby. Bude i focení, autogramiáda s hráči NHL nebo talk show Bomby k tyči. 7. listopadu ve Futuru. Futurum Hradec. Prostě více hokeje.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
9: Under Armour makes you better.
10: Už 30 let. Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární Heat Gear Base Layer od Under Armour. Udrží tě v chladu, ať už děláš cokoliv. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i módní nošení. Najdeš ho i ve variantě z recyklovatelného revolučního materiálu Neolast. Ikonický Base Layer objevuj na underarmour.cz.
11: Dva McPops nestačí? Dobře. McDonald's nyní dostaneš třetí zdarma. Dej si svůj oblíbený mini koblížek McPops a k tomu zkus nové příchutě ovocná bomba a citron.
12: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
13: Vybíráte elektromobil? Nebo vás zajímá, jak se s ním jezdí? Olfin Car e-Driving Day vám dá příležitost otestovat 30 elektrických vozů na jednom místě. Porovnáte tradiční značky s novými hráči na trhu a praktické otázky proberete s odborníky z Olfin Car. Už ve čtvrtek 22. října v rezortu Golf and Spa Kunětická hora. Více na olfincar.cz.
14: Nákupy v online shop CZ.
15: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
14: www.onlineshop.cz.
16: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.

0: Hit Radio. Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio, kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: pak se kouknout třeba za týden a říci, ty jo, tak takové by to bylo. No, nevadí. Na co se dál můžete spolehnout, tak to je, že od zítřka až do neděle vás na Hit Radio čeká náš retro víkend. A další věc, která 100% platí, je, že v 15 hodin na Hit Radio od pondělí do pátku vždycky začíná spousta zábavy s naší odpolední show.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na východě Čech.
2: A máme tady nejhloupější zločinci světa. Chcete se dostat na svobodu z lochu, tak se schováte do pytle na mrtvoli.
3: Hele, podle mě je to nějaký jako pokračující trauma z dětství. On se určitě bál čertu jeho a vždycky jako čert přijde s tím pytlem, že jo?
2: Oni ho vrátí na ten loch a bude mít doživotní trauma z černej pytlu a z čertu.
3: Ještě navíc z čertu.
4: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio Černá Hora.

0: To je hlas. Takovýhle chraplák mít. No, hned by byl svět veselější. 3:45 posloucháte Hit Radio. Já jsem Jirka Belnář, přeju pohodový zbytek dnešního dne. Od 15 hodin se na vás těší taky naše odpolední show. Až přijdete domů, tak se jenom koukněte, vidíte třeba na balkon, podívejte se na fasádu vašeho domu, paneláku, jestli tam náhodou nemáte berušky, není to nic romantického. Stovky a tisíce asijských berušek teď pokryly fasády a lezou do bytu, jak jenom můžou. Doslova do písmene berušky tady útočí. Tyhle potvůrky teď hledají, kde přizimovat a dorazili právě k nám do Česka. Pokud se ptáte, co s nimi, tak mám tady dvě řešení. To první je, že nazbíráte do krabičky, dáte do ledničky a na jaře je potom živé vypustíte. A to druhý je plácačka. Volba je na vás, ale nezapomeňte, že karma je zdarma. Tak se smějte. Zítra ve 12 na vás těším tady na Hit Radio. A zítra ve 12 opět nebudou chybět srdcovky. Užívejte den.
1: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Šéfe, došel matroš!
4: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
5: Dusno po hádce? Nálada na bodu mrazu? Jak přijít na jiné myšlenky? Dopřejte si terapii módou. V hradeckém Futuru funguje skvěle. Futurum Hradec. Prostě lepší móda.
6: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Objevte nový Dongfeng Mage. Moderní SUV, nabité technologie, s jedinečným designem a královskou výbavou. A nyní ještě výhodněji. Dongfeng Mage s rozšířenou zárukou až 10 let za pouhých 599 900 korun. Přijďte si ho vyzkoušet k našim dealerům a zamilujete se i vy.
8: 25 kg Primalexu Plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
9: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
10: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
11: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
12: Na boku nebo na zádech? Hodně nebo málo pod hlavou? Na tyto a další otázky máme odpověď. Přijďte si do prodejen pro spánek vyzkoušet na vlastní kůži to nejlepší zdravé spaní. Na více než 65 prodejnách vám experti pro spánek poradí, jak spát zdravě. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
13: Potřebujete vypnout hlavu a nastartovat tělo?
14: Tak hurá na Vysočinu.
13: Stačí si zbalit pár věcí a za chvilku jste v úplně jiném světě.
14: Stovky kilometrů turistických stezek i cyklotras.
13: Skály a vyhlídky, co berou dech.
14: Rybníky, jezera i koupaliště.
13: Aktivní zábava i adrenalin.
14: A naposilněnou poctivé jídlo či pivko v místní stylové hospodě.
13: Vysočina má co nabídnout.
14: Stačí si jen vybrat.
13: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
15: Voláme všechny Pardubáky. V sobotu 17. října ve 3 hodiny všichni na stadion. V prvním domácím utkání po reprezentační přestávce přivítáme Zlín. A bez vás to nepůjde. Na stadionu vás čeká tradiční fanzona s fotbalovým pláckem a občerstvením. Zlevněné lístky od 140 korun koupíte na fkpardubice.cz. Vidíme se v sobotu. Kopeme pro Pardubáky. Statutárním partnerem FK Pardubice je město Pardubice.
16: Ty už hrabeš listí, Jardo?
17: Ne,
16: děláme místo na bazén.
17: V říjnu?
16: Jasně. Teď je sleva a v létě nebudu čekat.
18: Velké podzimní slevy v bazénech Machov. Kupte teď a plavte na jaře první. Bazény Machov.cz.
19: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
20: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
21: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
20: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
22: Hledáte ojeté auto, na které se můžete spolehnout? V Louda Auto si vyberete z tisíců prověřených ojetých vozů různých značek, modelů i cenových kategorií. Ať už hledáte první auto, rodinný vůz nebo něco pro radost, u nás si vyberete. Zajistíme výkup, financování i pojištění. Vyberte si na autolouda.cz.
23: Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu.
24: Hit Radio.
25: Zlepši si náladu.
24: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech, na Hit Rádiu Černá Hora. Aktuálně si dejte pozor na Jičínsku. Na výjezdu z Jičíněvsi směrem na Češov se srazilo osobní auto s nákladňákem. Místo je s opatrností průjezdné Kyvadlově jedním pruhem. Pozor taky na průtahu na chodbě v Pražské ulici na úrovni atletického stadionu směrem, kdo jedete do centra, tak tady došlo ke srážce autobusu s nákladňákem. Kolona se tvoří od Vysokova a se zdržením počítejte i v protisměru. No a ještě taky trasa ze Svitav na Hradec před Vysokým Mýtem, srážka dvou osobáků, i tady zdržení v koloně. Vaše dopravní info volejte na 800 110 100 a přejeme šťastnou cestu.
1: Jedno místo, 30 elektromobilů. Otestujte je na Allfincar e-Driving Day už 22. října. Více na allfincar.cz.
2: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
4: Pepo, vstávej.
5: Nemusím.
4: Pepo, už je 8, vstávej.
5: Nemusím.
4: Je pátek, Pepo.
5: Nemusím.
4: Musíš už jít.
5: Nemusím.
6: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
7: Hi, I'm Miley Cyrus.
8: Hey, it's Teddy Swims.
9: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
12: Je 15 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Řidiči na Trutnovsku si budou muset obalit nervy. Úplná uzavírka silnice 16 ve Volanově se protáhne až do konce listopadu. Opravu opěrné zdi v havarijním stavu totiž zkomplikovaly nečekané geologické podmínky. Objížďka dál vede přes Mladé Buky, Hertvíkovice, Hostinné a Pilníkov. Hradec Králové má svého favorita v Superstar. 19-letý Honza Hron na castingu rozespíval celou porotu. Pochvalu sklidil i od přísného Pavola Habery. Přesto si myslel, že vypadne. Nakonec ale Honza postoupil mezi nejlepší 50 a jeho cesta soutěží pokračuje. Z Černé Hory držíme každopádně palce. Pardubická historická radnice se proměnila ve filmové kulisy. Natáčí se tady komedie Blešák. V té hrají třeba Klára Isová, Martin Myšička a nebo Veronika Kek-Kubařová.
13: Filmaři využívají kanceláře, chodby i velký sál radnice. Ty ve filmu poslouží například jako notářská kancelář nebo místo tiskové konference.
12: Řekl tady na Černé Hoře mluvčí Pardubic Matyáš Strnad a dodal, že premiéra filmu v kinech je plánována na příští léto. Bývalý ligový rozhodčí Simon Vejtasa dostal za korupční jednání zákaz činnosti ve fotbale na 15 let a pokutu 150 tisíc korun. O verdiktu etické komise informovala Fotbalová asociace České republiky na svém webu. Vejtasa s trestem nesouhlasí a hodlá se proti němu odvolat.
14: Tradice a kvalita. Prodej a servis vozů Ford a Nissan. To je Auto Trutnov. Auto Trutnov. Váš parťák na cestách. Autotrutnov.cz.
12: Z mlhavého rána a oblačného dopoledne máme slunečné odpoledne, je to velká paráda na východě Čech, no a teploty ty nejvyšší kolem 15 stupňů a zítra čekáme až 15 až 19. Takhle to stojí v předpovědi a zase jasno až polojasno po ránu místy mlhy.
10: Hit Radio Černá Hora.
0: Parádní čtvrteční odpoledne, odpolední show startuje, s vámi Ondra Novotný, Martina Davu.
15: Dobré odpoledne, já jsem si zapla sluchátka, tak to na mě vystřelilo, že jsem se úplně probrala.
0: No tak probereme se i my muzikou do východních Čech, ta nejlepší Ava Max, taky Rehab nebo Xindl X. A pozor, rozdáme další stupenky do kina Vesmír do Trutnova během dnešního odpoledne. Těšíme se.
15: Těšíme.

0: Jedete si čtvrteční éter Hit Rádia Černá Hora, díky za to. A děláte velice dobře, protože dneska bude další čtvrteční biják, tradiční to věc v rámci čtvrtečního éteru tady na Černé Hoře, kdy budeme rozdávat 4 stupenky do kina Vesmír, do Trutnova na tuhletu neděli, kdy se bude hrát nový český film Šipkaři.
1: Ale koukám na to na ČSFD, je to československá komedie, takže si asi určitě odpočinete a když řeknu Jakub Štáfek, tak to asi bude Krištof odlehčený.
0: Hádek, Ondřej Brzo Bohatý a tak dále a tak dále.
1: No, no to dobrý.
0: Jak na to? Tak velice jednoduše, dobře poslouchejte tuhletu ukázku.
2: Takže on se ten most při teplotě 30 stupňů Celsia roztáhne o 17 metrů.
3: No, bylo horko, jak se ten most roztáhl.
2: O 17 metrů?
3: Jsem se jenom přepsal v desetinný čárce.
0: Víte, z jakého filmu to je? Tak nám napište na náš WhatsApp 601-292-464. Psali jste už dopoledne a my z té kupy z vás pak vybereme jednoho a během odpoledne mu zavoláme.

0: zemí. Hezké odpoledne, přejeme zítra Hradec Černá Hora. 15.17, s vámi Ondra Novotný, Martin Adamu. No a pozor, 15. října na dnešek vychází Světový den hub a to se hodí v tomhle období.
1: Je to hrozný. Já už je nechci ani vidět. Máte to stejně, že furt jako už je o ně zakopáváte a některé už třeba jako necháváte v tom lese, když si jdete projít?
0: Já jsem notorický jako sbírač hub, ale nejeďák hub.
1: Nejez hub seš.
0: No pokud sledujete Martinu Adamu na Instagramu, tak tam vidíte buď fotky, jak jede na kole, nebo jak sbírá houby.
1: No protože mám 6letýho syna a on prostě miluje sbírání hub, takže já musím povinně. Ale jako zpracovávat to furt dokola. Pane bože, můžete mi ještě poradit, co s toho mám udělat?
0: Teďka to podhoubí je vlastně ale ideální, ne? Déšť, pak se to trošku vylepší. No tak jak je jinak tak oslavit Světový den hub, než jít na houby?
1: A na dát si smaženici.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams. Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky.cz najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky.cz.
3: Klikni! Miromet, nová dvojka a Shop roku přináší
4: Gravitrax Spider-Man startovní sada.
3: Ta XXL novinka od Ravensburgeru.
4: Jasně, kuličková dráha se superhrdiny.
3: To musím mít!
4: V Mironetu nyní za bomba cenu 2799. Když stavebnice,
3: tak Mironet! Klikni!
5: Tak točíme!
6: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v lípě u Šubrta? Je to kousek zahrad sem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
5: Stop!
6: Co?
5: Showroom na kuchyně.
6: Jo, no jo, já jsem... Na kuchyně, showroom na kuchyně. Splní vám tu každej sen, tak se stavte v lípě nebo na www.šubrtnábytek.cz.
5: Berem, díky.
7: Potřebujete něco spojit? Jsme firma Haspel. Nabízíme široký sortiment spojovacího materiálu, tesařského kování, stavební chemie, kotevní techniky, ale i pracovní rukavice a vrtáky. Haspel. Žijeme spojováním. Více o nás na www.haspel.cz.
5: Haspel.cz.
8: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
9: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
10: Tak dobře poslouchejte.
9: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
10: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
9: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
10: Budete viset 101 metrů nad zemí.
9: A pak... Pak si to pěkně se běhnete dolů.
11: Maminko!
10: Prostě pořádnej adrenalin.
9: Tenhle zážitek najdete pouze na...
10: Firma na zážitky.cz.
12: Produkce kabelů, které každý týden vyrobíme, by obkroužila celou zeměkouli. Každý týden vyrobíme více než 40 000 kilometrů kabelů. Za rok je to vzdálenost delší než dvakrát na měsíc a zpět. Jsme Kablo Vrchlabí, největší česká kabelovna na výrobu autovodičů, instalačních kabelů a nejen to. Přijmeme operátory, operátorky výrobních strojů. Uvítáme i absolventy středních škol. Více na práce-vrchlabí.cz. Kablo Vrchlabí.
13: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
14: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na Primalex.cz.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
11: Pepo, vstávej.
16: Nemusím.
11: Pepo, už je 8, vstávej.
16: Nemusím.
11: Je pátek, Pepo.
16: Nemusím.
11: Musíš už jít.
16: Nemusím.
17: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
18: Proč mám závěsný systém Reponio? No to je jednoduchý. Pro mě je prostě běžný mít v garáži nebo ve sklepě pořádek. Pro mě je běžný si věci uspořádat tak, jak potřebuju. Běžný je i to, že si Reponio můžu nainstalovat úplně v pohodě sám za jedno odpoledne. Běžný je pro mě nestydět se otevřít garáž, mít tam pořádek a spoustu místa. Chcete to taky? No, tak si to kupte, ne? Reponio.cz. Skvěle vypadá a ještě lépe funguje.
19: Ahoj, tady Martina Sáblíková. Právě vyjíždím do nové sezony opět autem od Importa. Mají i pro vás připraveno 300 skladových aut se slevou až 30%. Audi A6, Q3, Q7 nebo Volkswagen Passat i Tiguan. Tak ať vám to neujede. www.importo.cz.
20: Hitradio.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

0: odpoledne. No a míříme teďka přímo do Pardubic, kde nás čeká velká basketbalová událost. A na telefonu už máme generálního manažera Bexy, BK Pardubice, Martina Marka.
1: Martine, pardubický basket zažívá určitě v letošní sezóně opět velký boom. Rozehráli jste Ligu mistrů a v úterý vás čeká první domácí zápas. Ve velké Enteria aréně hrajete proti Maládze.
2: Ano, ano. Je to pro nás veliký svátek. Unicaja Malaga je vlastně patří vůbec k té největší špičce absolutní evropské kvality. Je to tým, který celou basketbalovou Ligu mistrů vůbec vyhrál v roce 2024-2025 a dvakrát měl interkontinentální pohár, pravděpodobně hraje s Realem, s Barcelonou, takže je to fakt špička, takže pro nás veliký svátek.
1: Připravujete i nějaký bohatý nebo bohatší doprovodný program než obvykle pro fanoušky, protože velká hala, že jo, na to zase úplně
2: velká
1: nejste
2: hala,
1: tolik zvyklí.
2: Bychom rádi chtěli naplnit, kolega Renda Peška vlastně připravuje, bude mít DJ, budou soutěže určitě, budou nějaké aktivační kampaně partnerů v Enteria aréně, takže tím to bych chtěl samozřejmě rád pozvat všechny fanoušky z regionu, aby se nechali tohoto akci vít.
0: K čemu by se to dalo přirovnat, taková událost obrovská, protože čekají vás tři evropské večery v Pardubicích.
2: Ano, ano, vlastně budeme hrát ještě proti italskému Pallacanestro Regiana, budeme hrát ještě vlastně proti litevský Juventus Utena, ale tohleto Malaga, bych řekl, že vlastně je to takový, když bych to přirovnal k jiným sportům, tak asi jako kdyby přijel třeba Real Madrid nebo Barcelona, jako třeba fotbale, jakoby, ale že je to doopravdy, jakoby ten tým je nabitej, mají tam 4 nebo 5 hráčů, kteří si prošli NBA, největší hvězdou je tam byl Hernán Gomez, který vlastně byl i třeba nejúžitečnějším hráčem mistrovství Evropy, mistr Evropy vůbec, takže...
0: Mně přijde, že to je jako povinnost pro všechny basketáky tady v Česku, aby se sjeli do Pardubic skoro.
2: Jednoznačně, tak nechtěl jsem to říct takhle, jak to říkáte, ale myslím si, že málo kdy tady v Pardubicích je příležitost vidět takovýhle top týmy, víme samozřejmě reprezentační utkání.
1: Takže velká věc, konkrétně, jak říkáte, basketbalový svátek v Pardubicích už příští úterý od 18 hodin v Enteria aréně. Martine, my tam díky vám dostaneme i posluchače, některé úplně gratis, tak to si tady v éteru prozradíme za chvilku, jak se dostat. Děkujeme za rozhovor.
2: Děkuji vám, děkuji.
0: Krásný den.
2: Krásný den taky.

0: Marco Santos, taky Fast Boy, tady je Hit Radio Černá Hora. Děláte dobře, že ladíte, pokud máte rádi basket, nebo chcete třeba poprvé vyrazit na basket, ale na velký evropský zápas, tak máte díky Hit Radio Černá Hora šanci úplně gratis příští úterý v Pardubicích ve velké Enteria aréně, totiž v rámci Ligy mistrů hraje Bexa proti týmu z Malágy ze Španělska. Je to velikán, který pravidelně hraje proti Realu, proti Barce a podobně. A my vás tam dostaneme úplně zadáčo.
1: Tak co pro to udělat, jestli teďka právě chcete opravdu na basket 20. října do Pardubic, tak napište nám na náš WhatsApp 601-292-464 a chci, co napsat?
0: Chci na Bexu.
1: Chci na Bexu.
0: Jednoduše.
1: Prostě.
0: Ještě jednou, telefonní číslo, po ruce papírky a jedem. 601-292-464. Číslo případně je u nás na webu hitradiochernahora.cz. Vyhrávaj jen ti nejrychlejší.
2: Prostor pro 7 cestujících, komfort pro každého a výkon bez hranic. Nové JQ8 přijelo do All Thing Car a je připravené na první předváděcí jízdy v Hradci Králové a Trutnově. Objevte plug-in hybridní pohon, moderní technologie a interiér navržený pro pohodlné cestování. Rezervujte si svůj termín u All Thing Car. www.allthingcar.cz.
3: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
4: Šéfe, došel matroš!
5: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
6: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Pepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Gustona, litr pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
7: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí

0: Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
1: Slyšíte? To je radost vašeho motoru, že jsou tu podzimní víkendy. A to znamená, že se jede na Orlen pro prémiovou vervu diesel za cenu standardního paliva. Dopřejte svému autu od pátku do neděle prémiovou naftu a ušetřete. Orlen, následujte kvalitu.
2: Rozpálenou výbavu do kuchyně teď pořídíte v Penny. A navíc v akci mozzarella Milkeria za 12,90 a mandarinky volné kilo za 24,90. Penny.
3: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
4: Tak abyste ho nepromeškali.
3: V Auto ESA máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
4: Garanci kvality i výhodného financování.
3: Vyberte si ze 6000 vozů v Auto ESA právě teď a výhodně.
5: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
7: Pepo, vstávej.
8: Nemusím.
7: Pepo, už je 8, vstávej.
8: Nemusím.
7: Je pátek, Pepo.
8: Nemusím.
7: Musíš už jít.
8: Nemusím.
9: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
10: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
11: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím cercat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
12: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
13: Nákupy v online shop.cz.
14: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
13: www.onlineshop.cz.
15: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
16: Verunka, Tomík, máma, babi, děda. No jo, a Bohou samozřejmě. Ještě kolo a máme to všechno.
17: Vůz, do kterého se vejde vše, co potřebujete. Nový Multivan nyní s celkovým zvýhodněním až 280 000 korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Multivan. Prostor pro celou rodinu.
18: Hit Radio Černá Hora.

0: Coldplay a tady je Hit Radio Černá Hora. A teď nejlepší dopravní servis na východě Čech, na Rychnovsku, přímo v Opočně, v Dobružské ulici, u křižovatky s ulicí na Bělidle, je srážka osobního auta s cyklistou, na místě záchranáři, průjezd jedním pruhem, no a na příjezdu do Hradce Králové směrem od Žamberka, u zastávky MHDčka, bouračka dvou osobáků, na místě policie, projíždíte s menším zdržením, ale nic velkého. Vaše dopravní info volejte na 800 110 100.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.co-pilot.cz.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší
2: Gravitrax Spider-Man.
3: Stavěj dráhy se svým hrdinou.
2: Když stavebnice, tak Mironet.
3: Klikni dvakrát.
4: Tati, kdy bude levnější benzín?
5: Pořiďte si nový vůz Hyundai z Nošovic. Třeba rodinou i30 kombi již za necelých 440 tisíc, nebo stylové SUV Hyundai Tucson a tankujte levněji po dobu jednoho roku. Až o 10 korun za litr.
6: Autorizovaný prodejce BOS Auto Trutnov. Více na www.bosauto.cz.
7: A nyní i s nejvýhodnější možností pronájmu.
8: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.
9: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Černá Hora.
12: Je 16 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Sezóna rýmy a kašle je tady. Nemocných u nás postupně přibývá, nejvíc mezi dětmi a mladými lidmi. Podle epidemiologů teď přibývá hlavně pacientů s covidem, chřipka má dorazit později. Její hlavní nástup očekává na přelomu prosince a ledna. Do naší země mají navíc dorazit i nové chřipkové kmeny. Řidiči, máme pro vás skvělou zprávu z Jičínska. Ještě letos začne stavba obchvatu u Libic. Nový úsek dálnice D35 bude měřit skoro 2 kilometry a vyjde na víc než miliardu korun. Hotovo má být v roce 2029. Před hlavním nádražím v Hradci Králové přibude uniforem. Lidé si tam stále častěji stěžují na popíjení alkoholu na veřejnosti a narušování pořádku na Riegerově náměstí. Strážníci proto slibují častější kontroly a to ve dne i v noci. Pomáhat jim budou také bezpečnostní kamery a mobilní služebny. Hradečtí hokej mají na dosah třetí místo v extralize. Mountfield vyhrál 4 z posledních 5 zápasů a teď se vydal do Litvínova. O soupeři přemýšlí hradecký Patrik Miškář.
13: Tak Litvínov, víme, on stojí tam na víceméně na jedné lani. Jsou to hráči Senár, budeme se určitě na něm se dát větší pozor, ale chceme předvádět svůj hokej a vnutit jim náš systém a přehrát Litvínov a odvíst 3 body.
12: Zápas začíná za hodinu a půl, tedy o 17:30.
14: Tradice a kvalita. Prodej a servis vozů Ford a Nissan. To je Auto Trutnov. Auto Trutnov. Váš parťák na cestách. Autotrutnov.cz.
12: Takže to babí léto už nepřijde. Dorazí. Zítra to mají být teploty mezi 15 až 19 stupni. Po ránu ještě čekáme místy mlhy, ale přes den skoro jasno až polojasno.
10: Hit Radio Černá Hora.
15: A my máme 3 minutky po 16. Ondra Novotný, Martina Adamu. Krásné odpoledne.
0: Máme taky jasno v tom, že vám v týhletý hodince rozdáme další lupeny do kina Vesmír, do Trutnova, na nový československý film Šipkaři. Jak na to? Ještě prozradíme v týhletý hodince, tak buďte přišpendlení u telefonu.

0: 9 minut po 16. hodině, parádní čtvrtek do východních Čech. Byli jste na houbách? Já myslím, že většina z vás už jo. Furt to venku roste, jako houby po dešti. My jsme se bavili, co vlastně s tím, když už toho jste přejedený, tak klasika, že jo, smaženice, možná to naložit. Možná
1: usušit,
0: ale něco jiného. Ano.
1: Řízky.
0: Ano, a dál.
1: Polívka, omáčka.
0: Velmistr v houbařské sezóně.
1: Ano, ano.
0: Napsal Michal, jo, pozor. Možná něco, co jste ještě neskoušeli. Nazdar, houby usušit, rozsekat na prach a super houbové koření na celý rok.
1: Hezky, to by mě nenapadlo teda. To je dobrý nápad. To, a napsal to chlap?
0: Napsal to chlap Michal, no. Mně se z toho popravdě zvedá kufr. Já popravdu jako houby nemusím a bavili jsme se o tom, že jenom projet lesem, kde to je cítit, a pro lidi, co nemají rádi houby, to není úplně nic příjemného, tak ještě si to představit, jak si dávám do něčeho houbový koření. Ale Michal, jako skvělý nápad jinak samozřejmě.
1: Ale já ti děkuju a s Ondrou se o tom vůbec nebudeme bavit.
0: Napište klidně další tip, co s tím houbovým marastem.
1: Všim, co to tam roste v tomhle.

0: kamarád, tady je Hitrádio Černá Hora.
1: No a my už za chviličku budeme také vybírat, koho pošleme zadara do kina, do trutovského vesmíru na šipkaře.
0: Stačí, když uhádnete, z jakého filmu je tady ta ukázka.
2: Takže on se ten most při teplotě 30 stupňů Celsia roztáhne o 17 metrů.
3: No, byl horko, jak se ten most roztáhl.
2: O 17 metrů?
3: Jsem se jenom přepsal v desetinní čárce.
0: Víte, napište 601-292-464, za chvilku Féteru, Hitrádia Černá Hora, Kaskáda, potom Marek Ztracený. A potom voláme někomu z vás.
4: Podzim má svoje barvy. 90. zase svoje hity.
5: A my z toho uděláme.

0: začínáme už v pátek odpoledne. Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz. Tak točíme.
1: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v lípě u Šubrta? Je to kousek zahradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
0: Stop!
1: Co?
0: Showroom na kuchyně.
1: Jo, no jo, já jsem... Na kuchyně, showroom na kuchyně. Splní vám tu každý sen, tak se stavte. V lípě nebo na www.šubrtnábytek.cz.
0: Berem, díky.
2: Prodloužený víkend nebo podzimní prázdniny? Černá Hora pro zážitky. Portážky pro klid, pec, když chceš všechno na jednom místě. Za pár dní stihneš víc, než čekáš. 3 místa, 3 nálady. 1 ski resort Černá Hora pec. Výlety lanovkami za zážitky. Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
3: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
4: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
2: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
5: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
4: No, říkala, že nic nechce.
5: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
4: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
6: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
4: Romantickou večeři.
6: Pobyt pro dva.
4: House running.
6: Jízdu v supersportu.
4: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
6: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
4: Nejlepší zážitky hledejte na
7: firmanazážitky.cz.
8: Vybíráte elektromobil? Nebo vás zajímá, jak se s ním jezdí? Olfin Car e-Driving Day vám dá příležitost otestovat 30 elektrických vozů na jednom místě. Porovnáte tradiční značky s novými hráči na trhu a praktické otázky proberete s odborníky z Olfin Car. Už ve čtvrtek 22. října v rezortu Golf and Spa Kunětická Hora. Více na olfincar.cz.
9: Voláme všechny Pardubáky. V sobotu 17. října ve 3 hodiny všichni na stadion. V prvním domácím utkání po reprezentační přestávce přivítáme Zlín. A bez vás to nepůjde. Na stadionu vás čeká tradiční fanzona s fotbalovým pláckem a občerstvením. Zlevněné lístky od 140 korun koupíte na fkpardubice.cz. Vidíme se v sobotu. Kopeme pro Pardubáky. Statutárním partnerem FK Pardubice je město Pardubice.
10: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 20. října. Kaufland.
11: Proč mám Reponeo, proč mám Reponeo? No Reponeo, to je především všechno v rychtyku. Tyhle závěsní systémy vám celoroční bordel v garáži nebo ve sklepě změní za jedno odpoledne na skvělej pořádek. A na furt. Ono je to strašně jednoduchý na instalaci, dobře to vypadá, je to flexibilní, takže si můžete přehazovat věci podle potřeby. Lyže asi nepotřebujete mít v létě tam, kde by mělo být kolo. Pověsíte na to cokoliv. Všechno má prostě svý místo. Chcete to taky? Tak si to kupte na Reponeo.cz. Skvěle to vypadá a ještě lépe funguje.
12: Zbláznili jste se?
13: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mabelix. Buďte in.
14: Tati, kdy bude levnější benzín?
15: Pořiďte si nový vůz Hyundai z Nošovic. Třeba rodinou i30 kombi již za necelých 440 tisíc, nebo stylové SUV Hyundai Tucson a tankujte levněji po dobu jednoho roku. Až o 10 korun za litr.
16: Autorizovaný prodejce BOS Auto Trutnov. Více na www.bosauto.cz.
17: A nyní i s nejvýhodnější možností pro nájmu.
18: Hit Radio.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

jak ze sebou bojuju, že problém jsem já sám. Troskota víc než pluju, jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář.

0: Tohle byl Marek Ztracený, díky, že ladíte Hit Rádio Černá Hora a díky tomu někdo z vás teďka půjde do kina úplně gratis.
1: Přesně.
0: Jednoho soutěžícího už máme vybraného,
1: tak voláme. 4 vstupenky do Trutnovského vesmíru na Šipkaře. Jestli to zvedne.
0: Československý film.
1: Jestli to zvedne.
0: Dominik by to měl být.
1: Dominiku.
0: Haló.
1: Kuku.
2: Marek, prosím.
0: Dominiku, dobrý den, tady Hit Rádio Černá Hora, Ondra Novotný, Martina Adamu.
1: Dobrý den.
2: Zdravím.
1: My vás taky.
0: My jsme vás vyzváněli tak dlouho, kde lítáte, chlape?
2: Já jsem na zahradě.
0: Co, užíváte si jako trošku ještě příjemného počasí dneska?
1: Nebo pracujete?
2: Ne, já se spíš vrtám v mém hobby.
1: A to, bála jsem se, v čem se vrtá.
0: Já taky kulku teda. A to je co, prosím vás?
2: To jsou mopedy.
0: Mopedy. No tak budete pravděpodobně muset v neděli svůj moped odložit, protože když nám řeknete, z jakého filmu je tady ta ukázka...
3: Takže on se ten most při teplotě 30 stupňů Celsia roztáhne o 17 metrů.
4: No, byl holka, tak se ten most roztáh.
3: O 17 metrů?
4: Jsem se jenom přepsal v desetinní čárce.
0: Tak Dominiku, pojedete do kina v neděli. Do kina Vesmír do Trutnova, ale chceme znát správnou odpověď.
2: Tak je to samozřejmě z Gimplu.
0: Ano.
1: Je to tak.
0: Je to tak, velká gratulace. Vyrážíte společně s partou na film Šipkaři. Slyšel jste o něm už?
2: Ještě jsem o něm neslyšel.
0: No tak v neděli uslyšíte i uvidíte.
1: Je to komedie, takže odpočinková prostě. Víkendovka.
2: Tak to je výborný.
1: To bude dobrý, to bude dobrý. A do Trutnova to máte daleko? Odkud?
2: Jedete. Já se toho města nadmetuji.
1: Tak to dáte. To bude hezký výlet, spojíte to ještě s nějakou třeba kavárničkou, pivečkem, to bude dobrý. Ale ve vesmíru mají, pozor, ve vesmíru mají všechno, jo, takže občerstvení zařízeno, na místě, parádní.
2: Tak to je výborný.
0: Tak na mopedu radši nejezděte teda.
2: Ale tak ono by se to dalo, ona zase taková zima ještě není.
1: Že ne, nejsme cíťové.
0: Tak velká gratulace a díky za vaši účast v soutěži Biják na Hit Rádiu Černá Hora.
2: Já vám moc krát děkuju.
1: Mějte se, naschle.

0: do firemní kuchyňky, protože prý hodně času trávíme na takových těch kávových přestávkách. Chtějí to spočítat, kolik to je prostě hodin za ten rok?
1: To si myslím, že je nešvar prostě nás všech. Nás všech, co můžeme pracovat, jakoby i trošku méně, než by se po nás chtělo třeba.
0: Počkej, to neříkej takhle na
1: takhle, já to řeknu za sebe, já jsem velký kávový pič a já bych tam prostě v tom výpisu z toho čipu, z těch píchaček v kuchyni, měl fakt jako hodně řádků vyplněných, no. Tak doufám, že k nám to nepřijde.
0: Ne, jako vždycky je problém, když v té kuchyňce někoho potkáte. Jo, a už se rozjíždí takový ten příběh a už se ti nechce odejít, protože to potřebuješ doprobrat to téma, no a jede to.
1: Ale mně přijde, že v té kuchyni se buď drbe, anebo se probírají témata, které jsou úplně zbytečný.
0: No.
1: Jakože prostě se bavíš o tom, že jsi zaparkoval o centimetr vedle, než jsi měl, ale zůstaneš u toho, že jo, protože tam se krásně tahá čas, no.
0: No.
1: Tak.
0: Ale uklidit v té kuchyňce to už ne, co?
1: To nevím, o čem mluvíš.
2: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
3: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
2: No nekecej.
3: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
4: Trenírkarna.cz.
5: Hlášení pro lovce slev.
4: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
6: No to není možný.
4: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
7: Věděli jste, že Albert Einstein nedostal Nobelovu cenu za teorii relativity, ale za vysvětlení fotoelektrického jevu? Není zač. Nepalte přesličky. K solární elektrárně od Helionu dostanete vždycky něco navíc. Helion.cz. Vaše sluneční soustava.
8: Milujeme hokej. A vy? Pak si nenechte ujít exkluzivní NHL Global Fan Tour. Zjistíte, jak trénují legendy. Vyzkoušíte si práci s hokejkou, rychlost a přesnost vaší střelby. Bude i fotření, autogramiáda s hráči NHL nebo talk show Bomby k tyči. 7. listopadu ve Futuru. Futurum Hradec. Prostě více hokeje.
9: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
10: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
11: Furt to samý. Objednáš díl, dodavatel slíbí zítra a jsou z toho 3 týdny. Auto je na zvedáku, Kunčovt volá každý den. Yes.
12: Jenom s turbem je to jinak. Na turbíny.cz mají 99% turbodmychadel skladem. A opravu nebo repasy zvládnou nejpozději do 24 hodin. Turbíny.cz. Dodavatel, který drží slovo. Už 25 let.
13: Ty už rabeš listí, Jardo?
14: Ne, děláme místo na bazén.
13: V říjnu?
14: Jasně. Teď je sleva a v létě nebudu čekat.
15: Velké podzimní slevy v bazénech Machov. Kupte teď a plavte na jaře první. Bazény Machov.cz.
16: To jsem nevinnej. Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
17: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
18: Bacha, Benka.
17: Z vězeňského prostředí.
19: Tady všechno všech. Tady kolko, jasný more.
17: Oddíl B. Už teď pouze na OnePlay.
20: Co si představíte, když se řekne práce za odměnu?
21: Rekutech. Férový šéf, čisté prostředí.
22: Rekutech. Peníze včas,
23: když se tam rád vracíš.
20: Rekutech. Tak na co čekáš? Práce za odměnu. CZ.
24: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro špalíček z vepřové pečeně bez kosti. 1 kg za 74,90 a milku v Byla klubu za 27,90. Byla. To dobré začíná u nás.
25: Zapomeň na nudu, nahoď tu flow. Herna u dětka je teď tvoje show. Volný točky a jackpot je sick. Nahoď tam reka, vyhrávej mužik.
26: Herna u dětka, zahraj si ruletu nebo blackjack živě.

0: ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
1: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
2: No jasně, z MND to jde.
1: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
3: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom spí?
4: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
5: Klinu. Růst vašeho podnikání je zaručen, když si vyberete ty správné partnery. Renault Kangoo, Trafic a Master jsou k dispozici ve více než 240 verzích. V motorizaci diesel nebo e-tech elektrický a s úložným prostorem až 17 kubických metrů. Nyní je ten správný čas na změnu. Objevte naši podzimní nabídku Renault. Užitkové vozy Renault již od 418 000 korun bez DPH. Více informací na business.renault.cz.
6: Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu. Hit Radio Černá Hora.

0: nejlepší dopravní servis na východě Čech na Hitrádiu Černá Hora. Aktuálně víme o tom, že problémy jsou momentálně na Náchodsku mezi Červeným Kostelcem a Olešnicí, kde došlo k nehodě motorky. Je to bohužel se zraněním, projíždíte s omezením. A ještě taky na příjezdu do Hradce Králové směrem od Žamberka u zastávky MHDčka na okraji Hradce je bouračka dvou osobáků. Tady se to všechno došetřuje. Za chviličku průjezdné. Tak šťastnou cestu, ať míříte kamkoliv a vaše dopravní info volejte na 800 110 100.
1: Jedno místo, 30 elektromobilů. Otestujte je na Allfincar e-Driving Day už 22. října. Více na allfincar.cz.
2: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
1: Slyšíte? To je radost vašeho motoru, že jsou tu podzimní víkendy. A to znamená, že se jede na Orlen pro prémiovou vervu diesel za cenu standardního paliva. Dopřejte svému autu od pátku do neděle prémiovou naftu a ušetřete. Orlen, následujte kvalitu.
3: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
4: Je čas myslet na budoucnost. Střední škola vizuální tvorby v Hradci Králové. www.vizualškola.cz. Vizualškola.cz.
5: On air.
4: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ.

0: Je tady celá novinky Královéhradeckého kraje a Hanka Poskočilová. V Opočně by mohla vyrůst úplně nová městská čtvrť. Královéhradecký kraj chce totiž vdechnout nový život bývalému školnímu areálu nedaleko centra. Místo prázdných budov a nevyužitých ploch by tady mohly vzniknout desítky nových bytů, včetně startovacího bydlení pro mladé. Plány počítají také s kavárnou, obchody, dětským hřištěm, sportovišti anebo útulným náměstíčkem s fontánou a zelení. Zatím jde o studii. O její realizaci kraj teprve rozhodne. V Náchodě se chystá velké bourání a tentokrát je to dobrá zpráva. Místní nemocnici totiž čeká zásadní proměna. Dva staré pavilony zmizí a nahradí je moderní osmipodlažní budova. Kraj do přestavby investuje přes 1,5 miliardy. Nové prostory získá onkologie, interna, dialýza a nebo dětské oddělení. Přibude také nové pracoviště počítačové tomografie.
1: Konečně se stěhuje Náchodská nemocnice z těch dvou objektů do toho jednoho monobloku, to znamená, že to všichni budeme mít blíž, všechno bude pohromadě a to je to nejdůležitější. No já bych si přála, aby to bylo dokončeno nejpozději na podzim roku 2029.
0: Přeje si hejtman Královéhradeckého kraje Petr Koleta. Záchranáři v Jaroměři se můžou těšit na úplně nové zázemí. Jejich současnou základnu totiž nahradí moderní dvoupodlažní budova. Královéhradecký kraj chce stavbu odstartovat ještě letos a počítá s investicí do 70 milionů korun. Nová stanice nabídne garáže pro 4 sanitky, speciální prostor pro jejich dekontaminaci i pohodlné zázemí pro posádky. Hotovo by mělo být v roce 2028. V tuhle chvíli už jsme vyčerpali veškerá témata dalších novinek Královéhradeckého kraje. Tady na Hit Radio Černá Hora.
2: Tradice a kvalita. Prodej a servis vozů Ford a Nissan. To je Auto Trutnov. Auto Trutnov. Váš parťák na cestách. Autotrutnov.cz.
0: Takže to babí léto už nepřijde. Dorazí. Zítra to mají být teploty mezi 15 až 19 stupni. Po ránu ještě čekáme místy mlhy, ale přes den skoro jasno až polojasno.
3: Hit Radio Černá Hora.
4: Hezké odpoledne, přeje odpolední show, ta čtvrteční na Hit Radio Černá Hora. Za chviličku rozlouskneme ten oříšek, co se týče pátečního dopoledního kofeinu, protože budeme volat jednomu z vás, aby se dozvíte, kam zítra vyrazíme.
5: A uděláme někomu radost, máme makronky, máme kafičko, jako vždycky, jak jste zvyklí?
4: No, jako pár kousků by se mohl ztratit, co?

0: Dopolední kofein s Hitádiem Černá Hora.
1: S dopoledním kofeinem už zítra vyrazíme vstříc České Meziříčí do mateřské školy, kde pracuje taky naše posluchačka Lenka, kterou máme teď na telefonu. Leni, zdravíme.
2: Dobrý den.
3: Krásný den. Leni, jaké to je pracovat v mateřské školce? Je to náročné, předpokládám.
2: No, co vám budu povídat, že jo? Pokud máte děti, tak jako někdy to je dobrý, že jo, jak se dobře vyspí nebo nevyspí, no, jako někdy to je dobrý, někdy to je náročný, no, ale...
1: Tak. Jak vás to napadlo se přihlásit do dopoledního kofeinu Hit Rádia Černá Hora?
2: No, tak jako ono, kafíčko, jako je potřeba, no, jako v klidu si vypít kafíčko, dát si makronku, no, jako je, bude to fajn, no.
1: Moment, vy říkáte v klidu. Jde to vůbec v klidu vás ve vaší práci?
2: Jako jde to v klidu. Ono jsou i takový chvíle, že děti se jako hrajou, nebo když si něco fakt jako baví, nebo jak říkám, dobře se vyspěj, jako jde to tam i v klidu.
3: Kolik vás tam je takhle, jaký je kolektiv? Kdo dostane kafíčko?
2: Tak to upřímně zrovna nevím, jako kdo tam bude,

0: Jestli oni přijdou dva krásný chlapy, že jo, tady Ondra Novotný a Petr Ticháček jede, nebo jedeš Ondro sám, jak to bude? Jedete oba dva, takže to bude krásná pánská návštěva do dámského kolektivu, protože vy asi žádného chlapa tam nemáte, předpokládám.
1: Ne, školce. Pro mě ani jeden chlap.
0: Tak my vám tam dva pošlem a trošku nám je převychovejte a oni vám za to taky dají výbornou kávu z kavárny Krok Zičina a Pink Rosy z Makronky.
1: Budeme se moc těšit, děkujeme.
2: Dopolední kofein s Hitrádiem Černá Hora. Registruj se na našem webu.

0: Hit Rádio Černá Hora, díky, že ladíte. My jsme samozřejmě informovaní tady v rádiu vždycky jako o všem první, jo. Ale teď jsme tady zjistili s Martinou, že Anastasia má dneska koncert v České republice, ale v Brně, ne v Praze, v Brně.
1: Proč v Brně? Každý míří do Prahy.
0: No právě. Možná, jestli třeba neměla koncert včera třeba ve Vídni a proslýchá se o D1, všude možně, že přes ní nejezdit, tak to vzala z Vídně jenom do Brna, z Brna pak odlítne pryč na další destinace. Jinak nevíme. Ale máme rádi Brno jinak.
1: Máme. Zdraví Prahu.
0: Ne, děláme si samozřejmě srandu. Jsme rádi, že jsou tady zase tyhle ty podzimní koncerty.
1: Jako, hele, víš co, nemůže všechno vyžírat Hradec Králové.
0: Nemůže, no. A v parku 360 by to bylo taky fajn, akorát ne v tomhle počasí úplně.
1: Počkáme si na léto.
2: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7-místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
3: Tak nečekejte. Jezděte.
4: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
5: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
6: Více na kopecký.cz.
7: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v ČR. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
8: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
9: Objevte nový Dongfeng Mage, moderní SUV, nabité technologie, s jedinečným designem a královskou výbavou. A nyní ještě výhodněji. Dongfeng Mage s rozšířenou zárukou až 10 let za pouhých 599 900 korun. Přijďte si ho vyzkoušet k našim dealerům a zamilujete se i vy.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
11: Pepo, vstávej.
12: Nemusím.
11: Pepo, už je 8, vstávej.
12: Nemusím.
11: Je pátek, Pepo.
12: Nemusím.
11: Musíš už jít.
12: Nemusím.
13: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
14: Franto, co pa všechno se dá sušit?
15: Ovoce, houby, bylinky, i maso.
14: A tvůj Vůček?
15: Ten už nestihneš.
16: Sušičky Domo. Na ovoce, bylinky i maso. Domo.elektro.cz.
17: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
18: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
19: Pozor, pozor, hledáme další osobnosti Pardubického kraje. Máte ve své blízkosti někoho, kdo se výrazným způsobem zasloužil o rozvoj Pardubického kraje a šíření jeho dobrého jména, nebo kdo zachránil lidský život či zdraví? Navrhněte ho na nejvyšší krajské ocenění. Jde to jednoduše. Na internetových stránkách www.ocenění.pardubickýkraj.cz vyplňte online formulář a elektronicky ho odešlete. Možnost nominace končí 30. listopadu.
20: Ranní sprcha, která vás probere.
21: Večerní relax, co vás vrátí do klidu.
20: Jedině v koupelně, která má styl.
21: Koupelna podle vašich představ v Baumaxu se slevou až 35%.
20: Platí do konce října.
21: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
0: Já nový plot mám.
1: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Jedousov u Pardubic. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
22: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
23: Je to o výkonu. Je to o technice. Je to o výsledku. Ve fotbale oceníte stejné věci jako u svého auta. Proto je tu Ford Repre Edition. K velkoprostorovým vozům Ford Tourneo teď dostanete navíc i dres české fotbalové reprezentace. Ford dává český fotbal do pohybu. Řekněte si o nabídku na ford.cz.
24: Hit Radio.
25: Zlepši si náladu.
24: Zlepši si náladu.

0: Rádiu Černá Hora. A pozor, zásadní zpráva. Týká se to úplně nás všech. Od 10. července 2027 nesmíme zaplatit v hotovosti víc než 245 tisíc korun. Tak tohle opravdu, to mě zasáhlo, musím říct.
1: Já teda taky nevím, co budu dělat.
0: To já vůbec nevím, jak budu platit tu kafe třeba. Jako vem si, že jsou asi lidi, kteří nosí ponožce skoro 250 tisíc korun, ale jako, není to spíš taková jako zpráva na 1. dubna?
1: Spíš určitě ano. A 1. dubna 27. No. Oni to třeba ještě vydají.
0: Počkej, ale vem si 250 tisíc korun, co si za to koupíš? Tak nějaký sběratelský kousek hodinek třeba?
1: Tak to jsou hodně dobrý hodinky.
0: No, nějaký ty...
1: Nějaký ojetý auto.
0: No, a vlastně mě víc jako nenapadá. Dvě plný nádrže v dnešní době.
1: A 20 tisíc čokolád.
0: A 3 kostky másla. No, myslím si, že tohle je zpráva, která sice zasáhla úplně nás všechny, ale úplně v klidu, jakoby jedním uchem psem a druhým tam.
1: No, musíš mít jako strašně velký kapsy. Jako 245 tisíc korun narvat do kapes, ale co ti to tady leze? Počkej,
0: ukaž. No, víš, jak se to říká? Korunka ke korunce a máš milion.
1: Stovička
0: jako,
1: ke stovičce.

0: Posloucháte Hit Radio Černá Hora, Axwell a Ingrosso za námi, no a za námi taky čtvrteční odpoledne.
1: Krásně jsme si to s vámi užili, doufám, že vy s náma taky. Ondra Novotný, Martina Adamu se loučí.
0: Zapomněla si moje jméno z toho, co jsme dneska všechno probírali, co? To máme houbový recepty, rozdali jsme stupenky do kina, rozdali jsme stupenky na basketbal, taky jsme, pane bože, my jsme to zvládli dneska.
1: No, kávový pauzy jsme si probrali.
0: To je pravda. Kávový pauzy jsme si probrali i dali. Tak doufám, že jste si s námi společně to dnešní odpoledne užili. Těšíme se na vás zase příště. Do té doby, než začne Hit Radio Classic, od nás ještě třeba Bon Jovi a nebo taky Meduza, Good Boys a Becky Hill.
1: Krása.
0: Tak naschledanou.
1: Naschledanou.
2: Šéfe, došel matroš.
3: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
5: Co se nejlíp hodí ke slanému karamelu?
6: Ještě víc slaného karamelu. Vychutnej si ho.

0: Voláme všechny Pardubáky. V sobotu 17. října ve 3 hodiny všichni na stadion. V prvním domácím utkání po reprezentační přestávce přivítáme Zlín. A bez vás to nepůjde. Na stadionu vás čeká tradiční fanzóna s fotbalovým pláckem a občerstvením. Zlevněné lístky od 140 korun koupíte na fkpardubice.cz. Vidíme se v sobotu. Kopeme pro Pardubáky. Statutárním partnerem FK Pardubice je město Pardubice.
1: Usnula?
2: Asi jo.
1: Stejně zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
2: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
1: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
3: Kdo na to jde od ESA, koupí auto od ESA.
2: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
6: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
5: Dnes musíte vybrat.
6: Mám tady pro vás předvýběr.
5: Rozšíříme výběr.
6: Dvojnásobíme investice.
5: Přijmete
6: to riziko?
5: Ale je to na
7: nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
8: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
7: No, říkala, že nic nechce.
8: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
7: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
9: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
7: Romantickou večeři.
9: Pobyt pro dva.
7: House running.
9: Jízdu v supersportu.
7: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
9: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
7: Nejlepší zážitky hledejte na
10: firmanazážitky.cz.
11: MM Reality. Již 20 let nám svěřujete prodej svých nemovitostí a my jich za tu dobu prodali přes 210 tisíc. Proto jsme nejdůvěryhodnější značkou již 8 let. Proto i vám prodáme bezpečně, rychle a za nejvíc. Přijďte za námi na pobočku v Rychnově nad Kněžnou na Staré náměstí. MM Reality. Bezpečně, rychle, za nejvíc.
12: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firm na radiohouse.cz.
13: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
14: Už žádný, mami, restartuj to.
15: Už se mi nesekne při penalti.
14: Už nespane, když páříme s klukama.
13: Nová Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
16: Hledáte ojeté auto, na které se můžete spolehnout? V Louda Auto si vyberete z tisíců prověřených ojetých vozů různých značek, modelů i cenových kategorií. Ať už hledáte první auto, rodinný vůz nebo něco pro radost, u nás si vyberete. Zajistíme výkup, financování i pojištění. Vyberte si na autolouda.cz.
17: Hit Radio Černá Hora.
18: Já si koupil cukrovou vatu.

0: teší si náladu.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. V těchto chvílích nepolevují kolony, které se vytvořily v průběhu odpoledne v Kbelské ulici na výjezdu z metropole, ale také na Pražském okruhu na sjezdu z D5 nebo na výjezdu po D1 až po Mirošovice. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
3: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
4: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Inntech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firm na radiohouse.cz.
5: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
6: Deprese z narozenin? Další svíčka na dortu? Dopřejte si terapii módou v hradeckém Futuru. Doporučuje jí 9 z 10 žen každého věku. Futurum Hradec. Prostě lepší móda.
7: Hi, this is Ed Sheeran.
8: Hi, this is Madonna.
9: Je čas myslet na budoucnost. Střední škola vizuální tvorby v Hradci Králové. www.vizualškola.cz.
10: Vizualškola.cz.
2: On air.
10: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
1: Hodin. Dobrý podvečer u zpráv přeje Lucie Daňková. Deváťáci by pomalu měli mít jasno, kam po základní škole. Například na konzervatoř musí podat přihlášku už letos koncem listopadu. Na ostatní školy pak během února. Novinka se týká jednotných přijímaček, které proběhnou dva dny po sobě. 12. a 13. dubna. Na víceletá gymnázia pak 14. a 15. Ministerstvo financí dnes vydalo druhou emisi takzvaných dluhopisů republiky. Lidé si v ní mohli nakoupit 3měsíční obligace s výnosem 3,75% ročně. Ten je osvobozen od srážkové daně. Upisovací období pro další emisi dluhopisů plánuje Ministerstvo financí v předvánočním čase. Vláda plánuje zvýšit kvóty pro nábor zahraničních pracovníků z Filipín, o které mají české firmy velký zájem. Ministr průmyslu Karel Havlíček společně s ministrem práce Juchelkou kvůli tomu plánují začátkem příštího roku pracovní cestu na Filipíny. Navýšení kvót by se mělo týkat také pracovníků z Indie. Dnes je velký knižní čtvrtek na pulte knihkupectví. Přinesl 15 novinek. Mezi nimi jsou romány úspěšných autorů, domácí i zahraniční biografie, literatura faktu nebo knižní rozhovory a knihy pro děti a mládež. Detaily jsou na webu akce.
4: Tradice a kvalita. Prodej a servis vozů Ford a Nissan. To je Auto Trutnov. Auto Trutnov. Váš parťák na cestách. Autotrutnov.cz.
1: V průběhu večera a noci většinou polojasno, skoro jasno, k ránu se vytvoří mlhy nebo nízká oblačnost. Nejnižší teploty 6 až 1, místy i přízemní mrazíky. A zítra většinou slunečno, teplo, očekáváme polojasnou a skoro jasnou oblohu. Maximální teploty 14 až 19. Při déle trvající nízké oblačnosti jen kolem 12 stupňů.
11: Ladíte Hit Radio, startujeme hudební speciál Hit Radio Classic, tak jak jste každý všední večer zvyklí. Michal Pospíchal s vámi, dobrý den.

tohle čtvrteční hit Radio Classic dohrál Robbie Williams. Feel, písnička, která zní jako velké romantické vyznání, ale ve skutečnosti vznikla v době, kdy Robbie bojoval s vlastními démony. Možná právě proto v ní člověk slyší tolik emocí. Mimochodem, Robbie původně zpíval v Take That, ale teprve na solové dráze se z ní stala jedna z největších britských popových hvězd. Teď se ale vrátíme ještě o pár let zpátky, konkrétně do roku 1983. Italský zpěvák Gazebo tehdy natočil I Like Chopin. Přestože se písnička jmenuje podle slavného skladatele Chopina, jeho hudbu v ní vůbec neuslyšíte. Za to pořádnou dávku osmdesátkové nostalgie. Ano, tohle

0: čtvrteční hit radio. Lucie, šťastný chlap, kapela, která dokázala český rock dostat do obrovských hal a přitom její písničky pořád fungují, třeba i při obyčejné cestě autem. Tak vás i za volant zdravíme, pokud právě teď tímhle způsobem trávíte čas, pokud už možná taky jste šťastný chlap nebo žena a máte možnost, že míříte z práce domů. Tak ať vám to s námi pěkně utíká, my vám dál budeme servírovat to nejlepší z 80., 90. a taky vybrané hity milénia. Pokračuje hudební speciál Hit Radio Classic.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
2: Matracezahubičku.cz.
3: Panoramatická střecha. Prožívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
4: Ranní sprcha, která vás probere.
5: Večerní relax, co vás vrátí do klidu.
4: Jedině v koupelně, která má styl.
5: Koupelna podle vašich představ v Baumaxu se slevou až 35%.
4: Platí do konce října.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Nákupy v online shop.cz.
7: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
6: www.onlineshop.cz.
8: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví Spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
9: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
10: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
9: Dnes musíte vybrat.
10: Mám tady pro vás předvýběr a
9: rozšíříme
10: výběr. Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
9: Ale je to na
11: nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
12: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
13: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
12: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
14: Furt to samý. Objednáš díl, dodavatel slíbí zítra a jsou z toho 3 týdny. Auto je na zvedáku, Kunčovt volá každý den. Yes. Jenom s Turbem je to jinak. Na turbíny.cz mají 99% turbodmychadel skladem a opravu nebo repasy zvládnou nejpozději do 24 hodin. Turbíny.cz, dodavatel, který drží slovo. Už 25 let.
15: Proč tady musí být furt takovej bordel? Proč se musím kvůli tobě stydět před lidma, otevřít vrata od garáže? Proč jsem si nevzala za manžela Roberta jako Lenka? Proč musím každý den zakopávat o ty krámy? Ty jsi normálně neschopnej a já si s tebou zkazila celý život.
16: Pořiďte si závěsný systém Reponio a ušetříte si problémy. V garáži, ve sklepě nebo v komoře bude pořádek, spousta místa a doma konečně klid. Reponio.cz.
17: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
18: Tak dobře poslouchejte.
17: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
18: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
17: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
18: Budete viset 101 metrů nad zemí.
17: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
19: Maminko!
18: Prostě pořádnej adrenalin.
17: Tenhle zážitek najdete pouze na
18: firmanazážitky.cz.
20: Unikátní magazín Vládci fotbalu právě v prodeji. Mapa vládců tuzemského fotbalu v každém okrese i v celém Česku. 5 osobností, které určují tvář nejpopulárnějšího sportu ve vašem okrese. Magazín Vládci fotbalu právě v prodeji na novinových stáncích.
0: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
21: Ahoj, tady Martin.
2: Martina Sáblíková. Právě výjíždím do nové sezony opět autem od Importa. Mají i pro vás připraveno 300 skladových aut se slevou až 30%. Audi A6, Q3, Q7 nebo Volkswagen Passat i Tiguan. Tak ať vám to neujede. www.importo.cz.
19: Na byty podzim u dětka. Spouštíme další světové herní novinky. Ruletu nebo blackjack si teď zahraješ živě se skutečnou krupiérkou. A nově máme i elektronické spírací losy. Herna u dětka.cz. Vždy o krok napřed.
21: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účastí na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
22: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop.
23: Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
22: Hit Radio.
24: Zlepši si náladu.
22: Zlepši si náladu.

prý večer přejeme. Tohle bylo Tiziano Ferro a jeho Perdono. Jestli jste na začátku nového tisíciletí poslouchali rádio, tohle písničku jste prostě nemohli minout. Tiziano s ní prorazil daleko za hranice Itálie a dokázal, že italština může v popových hitparádách fungovat úplně stejně dobře jako angličtina. A teď nás čeká další velký hit, tentokrát z roku 1991. Emigranta Baby Baby. Zajímavé je, že inspirací pro tohle zamilovaně znějící písničku nebyl žádný nový vztah, ale její malá dcera Miley. Amy ji napsala jako vyjádření mateřské lásky, takže až ji budete poslouchat, možná ji teď uslyšíte úplně jinak. Amy Grant, Baby Baby.

0: Angry Anderson, Suddenly na Hit Rádiu. Pokud jste kdysi sledovali australský seriál Sousedé, možná si vzpomenete na slavnou svatbu Scotta a Charlene, kterou hráli Jason Donovan a Kylie Minogue. Právě tam tahle balada zazněla a získala si miliony fanoušků. Taková televizní romantika 80. let. My pro vás máme to nejlepší z 80., 90. a milénia. I v těch příštích minutách do konce hoďky stihneme ještě spoustu hitů minulosti. No a pokračovat v nich pochopitelně budeme až do 21. večerní. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Pardubicích na Pražské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
3: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky.cz najdeš techniku Štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky.cz.
4: Tak točíme!
5: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v lípě u Šubrta? Je to kousek zahradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
4: Stop!
5: Co?
4: Showroom na kuchyně.
5: Jo, no jo, já jsem... Na kuchyně, showroom na kuchyně, splní vám tu každý sen, tak se stavte v lípě nebo na www.šubrtnábytek.cz.
4: Berem, díky.
6: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90. A máslo česká chuť 250 gramů pouze za 27,90.

0: ale srovnání v 7.10.
1: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
2: Pozor, pozor, hledáme další osobnosti Pardubického kraje. Máte ve své blízkosti někoho, kdo se výrazným způsobem zasloužil o rozvoj Pardubického kraje a šíření jeho dobrého jména, nebo kdo zachránil lidský život či zdraví? Navrhněte ho na nejvyšší krajské ocenění. Jde to jednoduše. Na internetových stránkách www.ocenění.pardubickýkraj.cz vyplňte online formulář a elektronicky ho odešlete. Možnost nominace končí 30. listopadu.
3: To jsem nevinnej.
4: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
5: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
6: Bacha, Benka.
5: Z vězeňského prostředí.
7: Tady všechno všech. Tady kolko, jasný more.
5: Oddíl B. Už teď pouze na OnePlay.
8: Peťane, ty bordelář jeden. Teď už se nemusíme stydět otevřít vrata od garáže. Nainstaloval jsem závěsný systém Reponeo.
9: No já jsem úplně vorosenej. Takovej pořádek jsme v garáži ještě neměli.
8: A čemu se divíš, ty divizno? Je to jednoduchý. Máme tu spoustu místa, věci si dáš, kam potřebuješ. Tak třeba ten tvůj fukár dám teď sem, když není potřeba, a místo něj pověsím to tvé kladivo.
9: Cože?
8: Ale pneumatický ty raketáku jeden domýšlivej. Závěsné systémy Reponeo. Se divím, že to ještě nemáte v garáži, ve sklepě nebo v komoře. Reponeo.cz.
10: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
11: Tak nečekejte, jezděte!
12: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
13: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká. Více na kopecký.cz.
14: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
15: Tak dobře poslouchejte.
14: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
15: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
14: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
15: Budete viset 101 metrů nad zemí.
14: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
16: Maminko!
15: Prostě pořádnej adrenalin.
14: Tenhle zážitek najdete pouze na
15: firmanazážitky.cz.
17: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firm na radiohouse.cz.
18: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
19: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Rádio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
20: Hit Rádio.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

0: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Jedousov u Pardubic. Plotydobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Nákupy v online shop CZ.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz.
3: Deprese z narozenin? Další svíčka na dortu? Dopřejte si terapii módou v hradeckém Futuru. Doporučuje jí 9 z 10 žen každého věku. Futurum Hradec. Prostě lepší móda.
4: Fíha, sousede, to je to nový kargo.
5: Jo, jo.
4: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
5: Co mě zrovna napadne?
6: Naložte všechny pracovní projekty do nového Kerry Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 000 korun, včetně DPH a profi paketem zdarma. Nový Volkswagen Kerry Cargo. Prostor pro vaše plány.

Irina Cara, What a Feeling. Jestli existuje písnička, která vás dokáže přesvědčit, že zvládnete úplně všechno, je to právě tahle. V roce 1983 zazněla ve filmu Flashdance a získala Oscara za nejlepší filmovou píseň. Hudbu k ní složil Giorgio Moroder, jeden z průkopníků elektronické taneční hudby. No a právě u tance ještě zůstaneme, jenom vyměníme filmové studio za pořádnou 90-kovou diskotéku Captain Jack. Tenhle projekt proslavil vojenský styl, uniformy a taneční rytmus, při kterém člověk skoro neví, jestli má tančit nebo nastoupit do řady. Tak si vyberte sami. Captain Jack pokračuje na Hit Radio v hudebním speciálu Hit Radio Classic. Hey, okay.

0: Tak to zní čtvrteční Hit Radio. Pro lepší náladu jsme teď hráli The Police a singlovku Don't Stand So Close To Me. Sting tuhle písničku napsal s inspirací ve své vlastní zkušenosti učitele. Je to tak, než se stala světovou rockovou hvězdou, opravdu učil ve škole. Tak jsme teď nabídli trošku i jeho osobní nostalgie. No a nostalgičtí budeme i v těch příštích minutách na Hit Radio. Teď posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. My vám dál servírujeme to nejlepší z našeho hudebního archivu. Vybíráme pro vás to nejlepší z 80., 90. a také hity milénia. Mimochodem už zítra na Hit Radio startuje další tradiční retro víkend. Udereme 15. hodiny, vám budeme hrát jenom ten nejlepší výběr hitů minulosti. A to i v sobotu a v neděli i s našimi kolegy z Hit Radio 90, kteří se na vás budou těšit.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Kdo spoří, má za 3? Ne. V Unicredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4000 korun. Unicredit Bank.
3: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
4: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
5: Matracezahubičku.cz. Aupark v Hradci Králové slaví 10 let a dárky rozdává vám. Čeká na vás 10 000 stíracích losů a každý vyhrává. Nakupte od 1. října do 7. listopadu alespoň za 500 korun a hrajte o 4 hlavní ceny, každou za 100 000 korun. Aupark. 10 let spolu. Slavte s námi. Více na aupark.cz. Už tuto sobotu losujeme balíček top nejnovějších produktů značky Apple v hodnotě 100 000 korun.
6: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
7: No, říkala, že nic nechce.
6: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
7: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Alegrie.
8: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Alegrie.
7: Romantickou večeři.
8: Pobyt pro dva.
7: House running.
8: Jízdu v supersportu.
7: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
8: Na Alegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
7: Nejlepší zážitky hledejte na
9: firmanazážitky.cz.
10: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
12: MM Reality. Již 20 let nám svěřujete prodej svých nemovitostí a my jich za tu dobu prodali přes 210 tisíc. Proto jsme nejdůvěryhodnější značkou již 8 let. Proto i vám prodáme bezpečně, rychle a za nejvíc. Přijďte za námi na pobočku v Lanškrouně na ulici 28. října. MM Reality. Bezpečně, rychle, za nejvíc.
13: Prodloužený víkend nebo podzimní prázdniny? Černá Hora pro zážitky, portážky pro klid, pec, když chceš všechno na jednom místě. Za pár dní stihneš víc, než čekáš. 3 místa, 3 nálady. 1 ski resort, Černá Hora, pec. Výlety lanovkami za zážitky.

0: Trošku jste si dát minutku klidu. Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
1: Největší hity, které jsme poslouchali v 90. A většinu z nich posloucháme dodnes. Hit Radio 90. V dabu, na internetu i v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Jako parťáka pro čtvrteční večer jste si zvolili Hit Radio. V hudebním speciálu Hit Radio Classic jsme teď hráli Pet Shop Boys, Opportunities, nebo song známý jako Let's Make Lots of Money. Písnička, která si dělá legraci ze světa, kde se všechno točí kolem peněz, úspěchu a velkých obchodů. No a právě v tom byli Pet Shop Boys opravdoví mistři. Dokázali napsat taneční hit, u kterého si můžete zaspívat refrén, ale zároveň v něm schovali pořádnou dávku ironie. Teď nicméně přijde docela zajímavý kontrast. Od peněz se přesuneme k něčemu, co se za ně koupit nedá. Zdraví, jasná věc. Michael Jackson, Heal the World, skladba z alba Dangerous, kterou Michael považoval za jednu ze svých nejdůležitějších, a její poselství je vlastně docela jednoduché. Tedy něco jako zkusme po sobě nechat svět o něco lepší. Michael Jackson teď pokračuje na Hit Radio.

0: Farao a World of Magic. 90. měli jednu úžasnou vlastnost, stačilo pár tónů ze syntezátoru k tomu pořádný beat a měli jste refrén, který vám zůstal v hlavě celý týden. Německý projekt Farao byl přesně takovým příkladem Eurodance éry a jestli jste na tuhle muziku kdysi chodili na diskotéky, tak doufám, že vás ještě nebolí kolena. Ladíte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic, my vám dál budeme nabízet to nejlepší z minulosti. Za chvilku jsme zpátky i s dalšími hity z 80., 90. a milénia.
1: Hledáte ojeté auto, na které se můžete spolehnout? V Louda Auto si vyberete z tisíců prověřených ojetých vozů různých značek, modelů i cenových kategorií. Ať už hledáte první auto, rodinný vůz nebo něco pro radost, u nás si vyberete. Zajistíme výkup, financování i pojištění. Vyberte si na autolouda.cz.
2: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Pardubicích na Pražské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
3: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
4: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
6: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
7: Prodloužený víkend nebo podzimní prázdniny? Černá Hora pro zážitky. Portážky pro klid. Pec, když chceš všechno na jednom místě. Za pár dní stihneš víc, než čekáš. 3 místa, 3 nálady. 1 ski resort, Černá Hora Pec. Výlety lanovkami za zážitky.
8: Tak točíme!
9: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v lípě u Šubrta? Je to kousek zahrad sem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
8: Stop!
9: Co?
8: Showroom na kuchyně.
9: Jo, no jo, já jsem... Na kuchyně, showroom na kuchyně. Splní vám tu každý sen, tak se stavte v lípě nebo na www.šubrtnábytek.cz.
8: Berem, díky.
10: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé České republice. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
11: Růžový slon otevírá svět.

0: zvilplných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
1: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web Siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
2: Já jsem nevinnej.
3: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
4: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
5: Taká, Benka.
4: Z vězeňského prostředí.
6: Tady je všechno všech. Tady je kolko, jasný more.
4: Oddíl B. Už teď pouze na OnePlay.
7: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Pepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Gustona, litr pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
8: Nákupy v online shop CZ.
9: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
8: www.onlineshop.cz.
10: Zkuste si dát minutku klidu.
11: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
12: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: Vydražila se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
1: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
2: No, říkala, že nic nechce.
1: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
2: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
3: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
2: Romantickou večeři.
3: Pobyt pro dva.
2: House running.
3: Jízdu v supersportu.
2: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
3: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
2: Nejlepší zážitky hledejte na firmanazážitky.cz.
4: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
5: Otevíráme další 60-minutovku toho nejlepšího z našeho hudebního archivu. Pokračuje hudební speciál Hit Radio Classic. Michal Pospíchal za mikrofonem. Hit Radio. Is this some sort of hip music?

Taky takhle hraje čtvrteční hit rádio Kalimino a I Should Be So Lucky. Tohle byl v roce 1987 jeden z prvních velkých hitů, tehdy teprve 19-leté Kylie. Zajímavé je, že producenti, kteří mají ten song na starosti, ho napsali během velmi krátké doby, když Kylie dorazila do Londýna na nahrávání. No a výsledkem byl právě ten obrovský hit, který pomohl proměnit z australské seriálové herečky v mezinárodní popovou hvězdu. Teď se posuneme o několik let dopředu. 90. Eurodance a německá skupina Culture Beat. Možná si vybavíte jejich megahit Mr. Vain, ale my si teď dáme Got to Get It. Je to přesně ten typ muziky, který vás rozhodně nenechá v klidu. Tak užívejte čtvrteční večer, posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic.

0: Craig David Hawkinovej, tenhle britský zpěvák byl na začátku tisíciletí jednou z největších hvězd britského R&B a garážového roku. Zajímavé je, že jeho debutové album Born to Do It vydal, když mu bylo pouhých 19 let, takže v době, kdy většina jeho vrstevníků řešila školu, on už dobýval světové hitparády. Ladíte Hitradio, hudební speciál Hitradio Classic v plném proudu, až do 21. večerní vám nabízíme výběr toho nejlepšího z našeho hudebního archivu. Hrajeme vám 80, 90 a taky ty největší hity milénia. Berte to jako takovou malou přípravu na retro víkend, který se už neodmyslitelně blíží. Odstartuje už zítra úderem 15. hodiny a pak až do neděle vám budeme hrát ty největší hity minulosti, tak jak jste třeba v Hitradio Classic zvyklí.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 tisíc korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na všeprolesáky.cz najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Všeprolesáky.cz.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
4: Tak dobře poslouchejte.
3: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
3: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
4: Budete viset 101 metrů nad zemí.
3: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
5: Maminko!
4: Prostě pořádnej adrenalin.
3: Tenhle zážitek najdete pouze na...
6: Firma na zážitky.
4: CZ. Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
7: Franto, co pak všechno se dá sušit?
8: Ovoce, houby, bylinky, i maso.
7: A tvůj vůček?
8: Ten už nestihneš.
4: Sušičky Domo. Na ovoce, bylinky i maso. Domo.elektro.cz.
9: Zkuste si dát minutku klidu.
10: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
11: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
12: Produkce kabelů, které každý týden vyrobíme, by obkroužila celou zeměkouli. Každý týden vyrobíme více než 40 000 kilometrů kabelů. Za rok je to vzdálenost delší než dvakrát na měsíc a zpět. Jsme Kablo Vrchlabí, největší česká kabelovna na výrobu autovodičů, instalačních kabelů a nejen to. Přijmeme operátory, operátorky výrobních strojů. Uvítáme i absolventy středních škol. Více na práce@vrchlabi.cz. Kablo Vrchlabí.
13: Tak točíme.
14: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v lípě u Šubrta? Je to kousek za Hradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
13: Stop.
14: Co?
13: Showroom na kuchyně.
14: Jo, no jo. Já jsem... na kuchyně. Showroom na kuchyně. Splní vám tu každý sen. Tak se stavte v Lípě nebo na www.šubrtnábytek.cz.
5: Berem, díky.
13: Furt to samý. Objednáš díl, dodavatel slíbí zítra a jsou z toho 3 týdny. Auto je na zvedáku, Kunčovt volá každý den. Yes.
15: Jenom s Turbem je to jinak. Na turbíny.cz mají 99% turbodmychadel skladem a opravu nebo repasy zvládnou nejpozději do 24 hodin. Turbíny.cz, dodavatel, který drží slovo už 25 let.

Čtvrteční večer, trávíte si rádiem, hrál MC Sar a Real McCoy, It's on you. Tohle je přesně ten moment, kdy na přelomu 80. a 90. let začala taneční hudba dobývat evropské hitparády. A Real McCoy se později proslavil i obrovskými hity jako Another Night nebo Runaway. Teď nicméně trošku zpomalíme. Na Hitradio Classic se přesuneme do Karibiku, alespoň hudebně. UB40 a Red Red Wine určitě znáte. Zajímavé je, že tuhle písničku původně napsal Neil Diamond už v roce 1967. Jenže britská reggae kapela UB40 z ní udělala úplně jiný song. No a dokonce ji nenahrála podle Neila Diamonda, ale znala ji od reggae verze Tonyho Tribe. Tehdy vlastně UB40 ani nevěděli o tom, že originálem je tedy verze od Neila Diamonda. Tak si teď taky nalijte skleničku něčeho dobrého, pohodlné křeslo a trochu toho reggae. UB40 na Hit Radio.

0: pro vás to nejlepší z 80., 90. a milénia. A to až do 21. ještě něco stihneme, tak si to užijte.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot, právě teď.
2: Tak nečekejte, jezděte!
3: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
4: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
5: Více na kopecký.cz.
6: Aupark v Hradci Králové slaví 10 let a dárky rozdává vám. Čeká na vás 10 000 stíracích losů a každý vyhrává. Nakupte od 1. října do 7. listopadu alespoň za 500 korun a hrajte o 4 hlavní ceny, každou za 100 000 korun. Aupark. 10 let spolu. Slavte s námi. Více na aupark.cz. Už tuto sobotu losujeme balíček top nejnovějších produktů značky Apple v hodnotě 100 000 korun.
7: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
8: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
9: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
10: Zkuste si dát minutku klidu.
11: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
12: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
13: No, říkala, že nic nechce.
12: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
13: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
14: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
13: Romantickou večeři.
14: Pobyt pro dva.
13: House running.
14: Jízdu v supersportu.
13: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
14: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
13: Nejlepší zážitky hledejte na
15: firmanazážitky.cz.
16: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
17: www.projektantbudoucnosti.cz.
18: Nemusíte si čistit všechny zuby. Jenom ty, co chcete zachovat. Se zbytkem vám pomůže dentální hygiena Hradec.cz. Navštivte nás na EUC klinice v Hradci Králové na Slezském předměstí nebo na dentálníhygienahradec.cz, protože váš úsměv si zaslouží víc než jen kartáček.

A tohle je všechno. Grand finále dnešního vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Hráli jsme to nejlepší z 80. 90. a milénia, tak jak jste zvyklí každý všední den mezi 18. a 21. hodinou. Zítra to bude jiné. Zítra totiž startujeme retro víkend už úderem 15. hodiny. Pro vás po zbytek pátku, celou sobotu a neděli budeme mít právě to nejlepší z našeho hudebního archivu. Těšit se na vás. Navíc o víkendu budou naši kolegové z našeho dubového Hit Radia 90. Tak užívejte další minuty a taky ten nadcházející retro víkend ve znamení těch nejlepších hitů minulosti.

0: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
1: Zkuste si dát minutku klidu.
2: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.

0: Neuležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
1: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Aupark v Hradci Králové slaví 10 let a dárky rozdává vám. Čeká na vás 10 000 stíracích losů a každý vyhrává. Nakupte od 1. října do 7. listopadu alespoň za 500 korun a hrajte o 4 hlavní ceny, každou za 100 000 korun. Aupark, 10 let spolu, slavte s námi. Více na aupark.cz. Už tuto sobotu losujeme balíček top nejnovějších produktů značky Apple v hodnotě 100 000 korun.
3: MM Reality. Již 20 let nám svěřujete prodej svých nemovitostí a my jich za tu dobu prodali přes 210 tisíc. Proto jsme nejdůvěryhodnější značkou již 8 let. Proto i vám prodáme bezpečně, rychle a za nejvíc. Přijďte za námi na pobočku v Trutnově na Horskou. MM Reality. Bezpečně, rychle, za nejvíc.
4: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše prolesáky.cz najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profilesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše prolesáky.cz.
5: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v České republice. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.

0: rokový podcast o fenoménech 90. let. Dabalovačka. Nostalgie přenesená do současnosti. Hledej na YouTube, Spotify a hitradio90.cz. Hitradio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na všeprolesáky.cz najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Všeprolesáky.cz.
1: Já jsem nevinnej.
2: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
3: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
4: Bacha, Denka.
3: Z vězeňského prostředí.
5: Tady je všechno všech. Tady kolko, zastý more.
3: Oddíl B. Už teď, pouze na OnePlay.
6: Když chci říct víc, než slova,
3: prostředí.
5: Tady je všechno všech. Tady kolko, zastý more.
3: Oddíl B. Už teď pouze na OnePlay.

0: Od 1. října do 7. listopadu alespoň za 500 korun a hrajte o 4 hlavní ceny, každou za 100 000 korun. Aupark, 10 let spolu, slavte s námi. Více na aupark.cz. Už tuto sobotu losujeme balíček top nejnovějších produktů značky Apple v hodnotě 100 000 korun.
1: MM Reality. Již 20 let nám svěřujete prodej svých nemovitostí a my jich za tu dobu prodali přes 210 tisíc. Proto jsme nejdůvěryhodnější značkou již 8 let. Proto i vám prodáme bezpečně, rychle a za nejvíc. Přijďte za námi na pobočku v Chrudimi na Opletalovu. MM Reality. Bezpečně, rychle, za nejvíc.

0: Hit Rádia. Songy na celý život. Pondělí až pátek v pravé poledne na Hit Rádiu. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos.

0: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
1: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Pardubicích na Pražské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
2: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
3: I'm Ariana Grande.
4: It's Hozier.

0: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
1: Produkce kabelů, které každý týden vyrobíme, by obkroužila celou zeměkouli. Každý týden vyrobíme více než 40 000 kilometrů kabelů. Za rok je to vzdálenost delší než dvakrát na měsíc a zpět. Jsme Kablovrchlaví, největší česká kabelovna na výrobu autovodičů, instalačních kabelů a nejen to. Přijmeme operátory, operátorky výrobních strojů. Uvítáme i absolventy středních škol. Více na práce@vrchlaví.cz. Kablovrchlaví.
2: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labik-podlahy.cz.
3: Hit Radio.

0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýsalon.cz.
1: Zkuste si dát minutku klidu.
2: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
3: Co si představíte, když se řekne práce za odměnu?
4: Rekutech. Férový šéf, čisté prostředí.
5: Rekutech. Peníze včas,
6: když se tam rád vracíš.
3: Rekutech. Tak na co čekáš? Práce za odměnu. CZ.
7: Hi, it's me, Rita Ora.
8: I'm Macklemore.
7: I'm Dua Lipa.
9: Hit

No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.

0: Rádio Černá Hora.
1: Zlepši si náladu.
0: Hit Rádio Černá Hora.
2: Zkuste si dát minutku klidu.
3: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.

0: zkuste si dát minutku klidu.
1: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
2: Hit Radio.